0: Night Air. Hudební mix Radia Wave.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide, dej si tu rybu do pytlíku.

Český rozhlas. Radio Wave.

Člověk na cestě vidí bolest a šílený věc. Míme těravý vrak, už ani nesvítí hvězd. Ale my řídíme se do tmy, řídíme se do tmy.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Hilo, are you ready?

If you don't work, then you don't eat.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas Radio Wave.

0: Dost, to je už jiná písnička, ta další.
1: Český rozhlas.
2: Radio Wave.

0: leave my body.
1: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

sever a mě les zahojí. Ty už navždy budeš v té tramvaji. Je krásný úterý, já znám svý poselství, ale u tebe už se nic nezmění.

0: nevadit, že nejsme z cukru.
1: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
0: No třeba hned.
1: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
0: Zatím, čau, čau.

0: Ahoj, tady Sifon z VVček, posloucháte Radio Wave.
1: Někdo klepe na dveře, otevřu a už vchází dovnitř.

není host jako host. Židle se pod ním celá třese. Začíná pouštět šťávu a u toho ručičkama mává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to se návštěvám někdy stává. Není host jako host. Ručičkama mi tu mává. Neví, kdy odejít, ale to

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Rádio Wave.

vibes po zersu, či mě nepresu se, už neozvu se, nezavíju se kvůli tobě, radši do lesa, má rozčetl z mezi řádky iluzie.

0: Buchty.
1: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Rádio Wave.

0: cestou jdem.
1: Na piasku leže. Na piasku leže.

0: OK, Lu, a za pár vteřinek nás čeká 8. hodina ranní, kde posloucháte Radio Wave a Jiří Klečka přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Na případ upozornil server Blesk.cz. Norská média v pondělí informovala o nálezu tří mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost neuvedla. Mezi Spojenými státy a Ruskem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to řekl novinářům ve Washingtonu před odletem na návštěvu do Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobít. Srbské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že země hostí první společné vojenské cvičení jednotek NATO a Srbska. Agentura AFP dodává, že jde o významnou událost vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance balkánskou zemi v 90. letech bombardovala. Srbsko je jednou z mála balkánských zemí, které nejsou členy NATO. Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky včera večer v Obecním domě otevřela letošní 81. ročník Pražského jara. Stejný koncert se v Obecním domě odehraje i dnes. Součástí koncertu bylo otevření výstavy děl předních českých výtvarníků a designerů, kterých v závěru festivalu vyvrcholí benefiční aukcí ve prospěch uměleckých projektů festivalu.
1: Sport.
2: Puškařka Anna Dubská získala na mistrovství Evropy ve sportové střelbě bronz v soutěži juniorek v olympijské disciplíně třípolohová malorážka. V osěku 19-letá reprezentantka nestačila ve finále jen na dvojici polských soupeřek a zaznamenala životní výsledek.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, přes den bude oblačno až zataženo. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky. Tolik zprávy. Další najdete na zpravodajském serveru i rozhlas a na Radio Wave začíná ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: shake it.
1: Joey Valence a Bray společně taky s JPEG Mafia, takže jestli vás něco má probudit do dnešního dne, tak si myslím, že třeba tohle, protože WhatsApp je tak, který si myslím, můžete k rannímu vstávání a nakopávání svých životních funkcí využít docela náležitě. Za chviličku nás taky probudí Charlie XCX se svojí novinkou Rock Music, no a taky se budeme dneska dívat na to, jak vypadalo podhoubí na festivalu Akademia Film Olomouc, a nebo třeba si taky připomeneme další novinky, protože už máme středu, takže opět se nám tady urodilo zahraničních i současných a českých a možná i slovenských hudebníků a hudebnic, které si představíme po 10. hodině. Takže toho bude spousta, zároveň máme 13. květen, pokud se probouzíte a je pro vás důležité vědět, jaký je den, tak je taky navíc středa a máme 8 minut po 8. hodině, takže vám přeju hezký ráno. Od mikrofonu vás zdraví, jak už je zmiňoval Jirka Klečka, Tereza Havlínková.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Lola Young a Dealer, začíná nám sezóna takových jarních venkovních aktivit, letních festivalových sezón a koncertů a taky nejrůznějších třeba prostě jenom posedávání u táboráků, ale taky živé hudby třeba, která může probíhat ve městech. No a vy jste možná zaznamenali třeba loni problém objektu Kasárna Karlín, které třeba měly vlastně znemožněno naplnit svou hudební a taky jinou kulturní produkci. Tentokrát letošní rok se evidentně na jaře otvírá s velkými problémy produkce na Stalinu, místem, kde taky třeba několikrát Radio Wave udělalo své eventy a setkání a koncerty. No a právě o tom, jak aktuální větší města prožívají přístupnost kultury a taky umožňují mladým lidem a nejenom těm třeba prožívat kulturu v nějakých exteriérech, komu patří ten veřejný prostor a jak vstřícně se k němu stavíme, tak to aktuálně řeší Impact, pokud vás tohle téma trápí, nějak vás se dotýká a nebo vás třeba jenom zajímá, chtěli byste vědět, jestli tahle ta kulturní politika ve veřejném prostoru je něco, co má nějaký rámec, vývoj a taky třeba budoucnost, tak se můžete obrátit na web Rádia Wave k aktuálnímu Impactu. V titulku se dozvíte, že pražský Stalin končí a že města se stávají nepřátelská vůči mladé kultuře. Minimálně takhle to nazývají DJ Kevu a taky Pavel Turek z hudební scény. Potom můžete taky zjišťovat, jak aktuálně vypadá tahle scéna třeba v Berlíně nebo v Londýně a jak se stojí zatím kluby, jako třeba Fuchs 2 na pražské Štvanici. Takže docela současné zásadní téma, pokud rádi chodíte ven na koncerty a říkáte si, jestli to stále bude ještě varianta.

Rush, rush, rush.

0: Kdož by v tomto světě chcel mít navždy sladkých 16.
1: Marilyn Manson, Nano Barrison a nikdo už teda evidentně z nich by nechtěl, aby mu navždy bylo 16 let, protože ten svět evidentně nevybízí k tomu, abyste si ho mohli užívat minimálně třeba navíc ještě v tomhle věku. Kdo si ale svět užívá hodně, tak to je Adam Ernst a Petr Uhlík, dokonce tak moc, že se jim i někdy něco nepodaří. No a na tom stojí samozřejmě úspěch celé série, protože slyšet o cizím neúspěchu není vlastně jako vůbec špatné, navíc když to může být ještě docela zábavné. Takže jestli vás zajímá, jaké tohle herecké duo v tomhle případě má oblíbená zvířata a co třeba si myslí o jezevcích, žíželách a jestli považují kombuchu taky za zvířata, tak to můžete zjišťovat v aktuálních chudáčcích na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích a třeba se zamyslet i nad tím, jaké je vaše oblíbené zvíře a proč a jestli to je něco, co se vám mění v životě, proměňuje tahle preference, jestli máte jiné oblíbené zvíře, třeba když je vám 5 a potom 15 a potom třeba 50, protože ano, to je ta trajektorie, kterou jsem právě vymyslela.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Český rozhlas, rádiovej.
1: Děláme vlny.

Action Bronson, Olympic Vince Carter, a to je novinka, kterou jsme si dneska nasadili. Pokud si říkáte, co to slyším, tak to je opravdu novinka New Yorkského repra a kuchaře taky, který vás asi možná uchvátil taky svým vařícím umem. No a Action Bronson vydává poslední roky desky s takovou dvouletou pravidelností a osmý zářez do diskografie nazvaný Planet Frog vychází právě dva roky po John Sebastian Baklava The Doctor. No a beaty dodali lidé jako třeba Kenny Beats, Derringer a nebo Harry Fraud. Na desce je spousta hostovaček, třeba Lil Yachty a právě skladbu, kterou jsme momentálně slyšeli, Olympic Vince Carter, produkoval společně taky Action Bronson a rapuje v ní třeba o neapolské přehnuté smažené pizze calzone. Takže to vás možná rozchutilo a kdykoliv slyšíte Action Bronson, máte chuť si dát něco dobrýho, možná ideálně smaženýho. Takže to může být vaše snídaně, teď už nás čekají Deep Never a Momentary Sweetheart, nebo taky Divine ve výhledu.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Shark Tank a Matt, předtím taky pozvánka k aktuální Casablance, no a nejenom Casablancou, živ je člověk a taky Pavel Sladký, ale samozřejmě i taky další minisérii Města, která je samozřejmě načasovaná na dobrý jarní počátek vašich nápadů, kam vyrazit. No a jestli si říkáte, že prostě si nechcete mačkat s lidmi na všech těch turistických atrakcích a společně s davem lidí prostě jít ty stejné schody ke stejnému hradu a zámku a jet stejným přívozem po stejném pobřeží, tak máme pro vás 5 evropských měst, takže vlastně dostupných minimálně jako tou geolokací, která třeba jsou zajímavá podle očitých svědků a svědkyň, ale netrpí právě tím přebujelým turismem. No a závěrečný 5. díl třeba doporučuje vyrazit sice do Dánska, ale nemusíte být nutně v Kodani, můžete si vybrat třeba Aarhus. Je takový jako Brno, říká Alena Harceníková, naše kolegyně, která tam byla a moc ho doporučuje, ale můžeš si rozdělat oheň u moře, což zní jako skvělý nápad. Takže 3 věci, které o Aarhusu určitě musíte vědět a všechny tam musíte stihnout, no a taky jaký je tam prostě podhoubí, podnebí a jak to na vás celé může působit, když byste nechtěli být v nějaké hodně výrazné metropoly a zároveň cestovat po Evropě. Tak tolik doporučení na takovou malou sérii Města. Teď už nás čekají Garden Eve, Katarzia, už z takového staršího šuplíčku, anebo Freddie Gibbs.

0: Freddy Gibbs a Big Boss Rabbit. Odbyla nám 9. hodina. Další zprávy na Rádiu Wave přináší opět Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice ale jednání zablokovala. Hasiči Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Barevné skvrny se na hladině objevily v úterý. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů, to je zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. Podle Hospodářské komory by většímu zaměstnávání seniorů pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče, dva otce a jednu matku. Podle organizací na podporu práv LGBT plus lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup. Odvolací soud v Bari uznal za rodiče biologickou matku a biologického otce dítěte a rovněž uznal za platnou adopci provedenou v Německu.
1: Sport.
2: Zemřel americký basketbalista Jason Collins, který jako první sportovec v jednom ze čtyř hlavních severoamerických kolektivních odvětví oznámil, že je gay. Bylo mu 47 let. Jeho rodina oznámila, že po 8měsíčním boji podlehl agresivnímu nádoru mozku.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo ráno, zejména v jižní polovině území a večer místy na Moravě a ve Slezsku i polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

společně s FKA Twigs. No a teď už nás čeká portorická zpěvačka Rainow, ta se na scéně pohybuje od začátku dekády, ale její velký průlom přišel, až když si Bad Bunny pozval na nahrávání desky. No a Debbie Tyrar má z Photos, kde hostuje v jedné skladbě a následně ji taky vzal na svoje světové turné, jí otevřeli dveře evidentně do srdcí spousta posluchačů a posluchaček a aktuální poslední desku vydala v roce 2024. No a loni představila několik singlů pod novinkou Gris, jsou podepsaní třeba producenti Koji Joes a nebo Viso Riviera a právě tuhle novinku si aktuálně pustíme. Na single navazuje nebo ho doprovází taky krátký film Oidios Kevin a Gris, je taková meditativní audiovizuální ukázka nebo dílo, které rozmazává hranice mezi zvukem, pamětí a fantazí. Takže se můžete podívat na krátký film a zároveň, nebo spíš místo toho, si teď taky v playlistu do tohohle světa dovolit vplout společně s touhle naší novinkou od Rainow.

Bad Karma Boy a Iba Mesiac. Jestli jste zaznamenali kauzy, kdy se třeba nejrůznějším reperům snaží policie dokázat trestné činy třeba tím, že rapují o násilí, a to je taková celospolečenská debata na téma, jestli třeba vaše umělecká tvorba může být takovým důkazním materiálem nebo přiznáním, tak na téhle lince pokračujeme dál v naší aktuální Wave newsce. Na webu Rádia Wave Ben Affleck a Matt Damon čelí žalobě, a to za to, že v novém filmu zobrazují policisty na Floridě. Ben Affleck, Matt Damon ve snímku Rána, The Rip, propojují fiktivní příběh se spoustou skutečných detailů podle obžaloby a měli tím ve výsledné podobě poškodit osobní i profesní pověst dvojice právě policistů. Protože tenhle ten příběh evidentně je inspirován skutečným případem z roku 2016, kdy dva policisté na Floridě našli v domě strašně moc peněz, asi 21 milionů dolarů. No a tohleto celé je spojené s podezřelým obchodníkem s marihuanou. No a podle žaloby se snímek Rána zároveň ale dopouští i smyšlené dějové linky, která vykresluje policejní korupci, jednání s kartelem i vraždu. No a tenhle dokument cituje scény z filmu, včetně těch momentů, v nichž policisté klamou podezřelé, udržují přímý kontakt s kartelem a zvažují, že si část odhalených peněz nelegálně ponechají. Vůči čemuž se skuteční policisté tohoto případu Jason Smith a Jonathan Santana právě z okresu Miami-Dade ve filmu o nějakým způsobem distancují. Teď otázka, kam vlastně zasahuje filmová a příběhová licence takového díla a jak to může opravdu dopadat na reálné lidi, kteří třeba byli účastní situace, která tenhle film inspirovala. Je to zatím v takové hodně čerstvé fázi tenhle celý spor, takže ani právníci produkční firmy se k tomu zatím nevyjadřují, produkční firmy toho filmu. No a pokud vás zajímá víc informací a jak to třeba prožívá osobně Ben Affleck a Matt Damon, tak koukněte na náš web do sekce Wave News, kde se o téhle kauze můžete dočíst víc.

0: Maybe i go, no a za chviličku už nás čeká další slejvák. Samozřejmě tím nemyslím jenom to, jak bude vypadat počasí, protože i to si myslím dneska možná může nastat, pokud byste třeba vyráželi bez deštníku. Tak to zvažte, protože já si deštník vzala, cítím to v kostech. Každopádně, co už tady vidím u nás v programu, je po 18. hodině právě další slejvák. Tentokrát se v repríze podíváme zpátky na to, jak boj o vysoké příčky v hudebních žebříčcích zvládli Zara Larsson s remixovým tanečním albem Emo Northwest a taky pro změnu teda s reggae rapem, no a nebo třeba single Sabriny Carpenter a Madony z chystaného alba. Taky se podíváme na to, jak se daří start kariéry Charlotte God. Pokud jste o ní ještě neslyšeli, tak dneska ve slejváku to dostanete rovnou z recenzí. No a budeme zjišťovat taky, co chystá připravovaný Scooby-Doo seriál a nová Narnie. Takže všechno, co by vás mohlo z popkulturní scény a hudební a seriálové zajímat dneska, můžete znovu probrat po 18. hodině.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Novinková TK Majza a Prest. No a teď už se budeme ptát, proč Česká republika v obnovitelných zdrojích zaostává. Stala se klimatická změna bojištěm kulturních válek a kdy ji začneme řešit na celonárodní úrovni. O tom si živě na festivalu AFO Olomouc povídal Prokop Pithart s vědci Danielem Kortusem a Martinem Abelem. No a celý díl Nového podhoubí můžete najít na webu Radia Wave v podcastových aplikacích a tady je malá ukázka toho, jak to v Olomouci znělo.
1: No, najít si dobrý zdroj prostě těch faktů, nebo zábavný klidně i, tak vlastně lidi to chtějí, jako mají to rádi, nechtějí poslouchat jenom nějaký řeči, prostě je mnohem lepší, když nám někdo něco jednoduše vysvětlí, jak to funguje prostě, než když jenom řekne, že to tak je, jo. Ale je to jenom možná moje bublina, no. Mně to, jak mi právě vyrostly ty čísla, jako dává naději, že společnost ty fakta chce prostě. Akorát se jim musí nějakým způsobem dát, aby to bylo zábavný a jednoduchý. Aby to nebyla prostě nudná přednáška pana profesora matematiky prostě, že jo, který o tom bude mluvit složitě prostě třeba.
2: Je v České republice už jasno, jak to s tou klimatickou změnou je? Protože to, co teď vidíme v mediálním prostoru, můžeme možná jako, můžeme z toho mít dojem, že jasno zase není.
1: Z toho, co vím, tak z těch výzkumů vyplývá, že většina české veřejnosti ví, že se děje klimatická změna a že to má dopady prostě na život. Náš. Na druhou stranu, právě s tím, co se v poslední době děje ve veřejném prostoru, tak je vidět, že jako ta sekce popírání nebo dělání, jako zmenšování té klimatické změny, zlehčování, tak jako narůstá. A pro mě vlastně ten největší, to, co mě na tom nejvíc straší, je vlastně to, co si, to na co se mě ptal v předchozí otázce, že lidi jako přestanou věřit faktům a vědě, protože aktuálně jako ve veřejném prostoru opravdu vystupují lidi, kteří jako popírají to, co říká věda, a nebo i v horším případě na ty vědce přímo útočej na sociálních sítích svých, jo.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave. Děláme viny.
1: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...

0: Lucian Vlk a jeho Duše Undergroundu a za chviličku třeba taky Pejsejko 808 a poslední zprávy už za chvíli v 10 hodin, potom nás čekají hudební novinky, takže doufám, že se vám příjemně vstává společně s Radiem Wave.
1: Daleko předaleko v malém islandském městečku si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Pejsejko 808 a Hugo Tox, teď už nám nezbývá, než ohlásit 10. hodinu a poslední dnešní zprávy, které opět přináší Jirka Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%, je tak nejvyšší za půl roku, potvrdil to Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%, růst ovlivnily hlavně ceny pohonných hmot. V posledních měsících zdraží důsledku konfliktu na Blízkém východě. V rumunské Bukurešti začíná summit států zemí východního křídla NATO. Česko na schůzce zastupuje prezident Petr Pavel. Setkání má sladit postoje členských států před červencovým summitem Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Do Bukurešti má přijet taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Před 389 lety vznikl ve Francii první jídelní nůž se zaoblenou špičkou. Za jeho průkopníka je považovaný kardinál Richelieu. Francouzský šlechtic nepatřil na dvoře krále Ludvíka 13. k populárním osobnostem. Proto svým spolustolovníkům poskytl zaoblené nože, kterými nebylo možné použít ani k čištění zubů, ani k pobodání ostatních. Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světlefialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Lidé můžou darovat peníze nejen v ulicích, ale také přes DMS nebo převodem na bankovní účet. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku.
1: Sport.
2: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů bude dnes jednat se zástupci úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit budou možné využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Používání této techniky úřad v minulosti v Česku zakázal. Podle Šťastného by ale opatření mohlo zabránit podobným incidentům jako při víkendovém utkání Slávie se Spartou.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo ráno, zejména v jižní polovině území a večer místy na Moravě, ve Slezsku i polojasno až jasno. Vyskytnou se ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou Havlínkovou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Teď se podíváme na to, kam dneska večer ve středu, což je možná malý čtvrtek, což je možná malý pátek, vyrazit za živou hudbou. Brněnský kabinet Mů se vám dneska nabídne v 8 hodin křest alba slovenské hudebnice žijící v České republice. Letos Monikou tady na vás čeká ve společnosti projektu Čáry života a Tadeusz Racety, takže hodně očekávaný únik, nikoli v pravdivost od Moniky Omerzu Midriakové. A to si myslím, že byste měli s ní oslavit, pokud třeba jste v Brně nebo se tam chystáte, tak kabinet Mus od 8 hodiny. Pražský klub Meat Factory nabízí od 8 hodiny Jarbou společně s Joy Von Spain a taky Leilou Bordely. No a tahle ta enigmatická hudebnice, vokalistka a skladatelka Jarbou se vrací do Prahy. No a čekají vás takové imerzivní, temné a emotivní vokály a nahrávky, které vás budou vybízet k hodně niterným pocitům, takže kdybyste se chtěli třeba naladit na tuhle notu, tak může v pražské Meat Factory v 8. No a Praha Café v lese nabízí Stres a taky Blosser Kiren a spoustu dalších od 19.30, takže zasněný zvuk a ospalé kytary, každodenní dichotomie, melodické alternativní elektrické kytary a synťáky. Tak tolik vám nabízí pražské prostory Café v lese od 19.30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: florbal a Mar Junior a druhá liga, tak jsme si tady dosportovali s další novinkou, která nás tady možná překvapila ve středu, protože jste tuhle skladbu slyšeli asi vůbec poprvé, stejně jako já, díky naší hudební dramaturgii, kterou tady s náma reprezentuje Matěj Dvořák. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, kde se vzal florbal a Mar Junior?
1: Tak florbal je jméno, který na scéně můžeme registrovat poslední dva roky. Je to totiž pseudonym Lukáše Vidry, frontmana kapely Dukla. Je to vlastně jeho repovější pseudonym, pod kterým vydal vlastně za minulý rok jedno EPčko. Nyní přichází s albem s producentem Mar Juniorem, který vlastně, kterého můžete znát z projektu Media Service. On je vlastně součástí tady z toho pražského dua, ve kterém obstarává právě tu produkční stránku, takže dělá hudbu. A právě myslím si, že tady to propojení se stalo, když Media Service hostovali Dukle na tour, protože oni s Duklou jeli vlastně všechny zastávky, myslím, že to byla Praha, Brno, Ostrava. A musím říct, že celý to album mě hodně nadchlo. Přijde mi, že je to inspirovaný takovou jako britsko, hodně takovou zasněnou experimentální elektronickou scénou. Hodně nějaký pasáže mi například připomínají pasáže rapera Johnina. Přijde mi, že to krásně kombinuje právě nějakou jakoby výřečnost florbalových jako textů a tu taneční produkci, takovou jako DIY právě toho Mahra Juniora. A celé album, já nevím, jestli jsem říkal, jmenuje se Multisport a tady to byl track Druhá liga a já všem doporučuji, ať si to moc poslechnou.
0: Tak to je hodně sportovní tématika, teď nás čeká další novinka, kterou se teprve pustíme a co se skrývá pod pseudonymem Ear a trackem Ne plus Ultra?
1: Co se pod ním skrývá, to je dobrá otázka. Ear je totiž hudební duo, které je na scéně fakt chvilinku. Oni, jejich první nahrávka přišla v roce 2024, která vlastně skoro hnedka vybouchla. Oni se dostali do pár editoriálních playlistů a skrz to vlastně nahrali obří čísla hrozně rychle. Takže je to takové duo, od kterých se vlastně jako hodně očekává a celkově lidi zajímá, s čím přijdou. Oni v roce 2025 vydali takové jako EPčko album, oni moc nespecifikovali, co to je, a tím potvrdili svůj vlastně jakoby postavení na scéně. Od té doby vlastně třeba předskakovali Young Leanovi, jeli vyprodané evropské turné, a nebo například o nich magazín Fader udělal krátký dokument na YouTube. Musím říct, že celá estetika tady dua Ear mě extrémně baví. Je to takovej mix takový jako po domácku udělaný produkce a elektronický taneční hudby. Do toho se tam ozývají vokály, myslím, že na tomhle tracku právě Ne plus Ultra na tomto novém singlu vokály nejsou, ale jinak vlastně normálně na skladbách ty vokály mají a celá tady ta nová věc vychází pod A24 Music, což je label té známé filmové společnosti, který se právě udělala a Ear jsou jedním z prvních vlastně podepsaných.
0: Tak my si tuhle novinku, která je možná ještě tak fresh, že o ní slyšíte úplně poprvé, pustíme právě teď a zjistíme, jak velké ne je tady to plus ultra. Díky, Matěj. Ahoj.
1: Pojďme na to. Čau. Are you videoing me right now? I'll collect my life, the bells are ringing.

0: Šenson a 20 miligramů a teďka už je čas na připomenutí Buchet. Ne, že by se vám snad pálili v troubě, ale čekají na vás v našem vysílání dneska po 19. hodině a budou o šiškách a luskounech. A Ivana se Zuzanou se tentokrát díky kontribuční budce propojili zase na trase Praha-Brno, no a rozvyprávili se o největší a nejtěžší šišce na světě a taky o luskounech, což spolu bude asi souviset, taky o Banim, křečcích a o tom, že Che Guevara byli v 60. letech v Československu. Takže se dozvíte hodně věcí a zároveň vůbec nic. To je samozřejmě vždycky možnost, když dojde na buchty, ale určitě se pobavíte. Dneska po 19. hodině.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer

Fred Again, Overmono, Lil Yachty a Stay In It, You Got A Life. Pokud vám připadá, že máte život jenom v momentě, kdy se třeba můžete dostat do kontaktu s přírodou a chtěli byste mít zahradu, ale vaše zahrady žádné neexistují u vašich příbytků, tak můžete mít i třeba kus komunitní zahrady. S tím přichází spousta dalších benefitů, jako třeba setkávání s lidmi, což taky není pro každýho. Každopádně, kdybyste se podívali na server iRozhlas, tak zjistíte, že na komunitní zahradu v Pražské Krči se těší už 150 zájemců. Je to novinka, která právě v Pražské Krči umožní lidem pěstovat rostliny, ale třeba i pečovat o zvířata. Takže ve Velkém háji nedaleko Kunratického potoka vzniká tahle novinka na zhruba 5 hektarech, což nemám představu, jestli je hodně nebo málo, ale budeme doufat, že ano, že to je hodně. Tak tam můžete nově pěstovat asi, co potřebujete, chovat zvířata a taky třeba se účastnit komunitních akcí. Takže ve středu odpoledne, což je dneska, se tam koná slavnostní otevření, kdybyste se chtěli podívat třeba jako výlet, anebo možná i s takovou záludnou otázkou, jestli ještě mají volné místo, kdyby třeba jste chtěli i vy si posedět na plastové židličce u vlastního půlskleníku, tak to můžete vyzkoušet. No a není to úplně rozparcelovaná plocha, ale opravdu sdílené zahradničení. Budou tam i edukativní části, kde bude třeba probíhat nějaká větší organizace v tom, co se kde pěstuje. Říká to zastupitelka městské části Praha 4. No a celý tenhle prostor organizuje Kokoza, takže kdybyste chtěli, tak můžete zjistit, jestli tam třeba na vás takový záhonek nečeká ještě. Může být vyvýšený a nebo taky si můžete třeba i adoptovat slepici, protože tam zatím vypadá hodně prostoru i třeba na kurník a podobný další takový chovatelský docela i situace. Takže možná vaše farmářské sny o tom, jak se třeba v Praze pohrabat v hlíně, můžou být naplněný. Kdybyste chtěli vyrazit na komunitní zahradu v Kunratickém nebo u Kunratického potoka, tak v Krči můžete už dneska odpoledne zjišťovat, jak vaše jarní plány vypadají v rámci zahradničení.

0: Kvil to Crew a jejich rap game, kde se letos v létě jakoby příliš rap game neodehraje, je pravděpodobně Stalin v Praze. Ahoj Jardu Petříku.
1: Ahoj Terezo.
0: Ani my to říkáme s úsměvem, ale no. Prostě ono to je vlastně takový jako trošku game over situace.
1: No, je to hlavně hrozně smutný, protože ta, pokud to asi sledujete, tak víte, že v podstatě všechno už bylo domluvený, Stalin to měl takzvaně potvrzený ze zhora a tím pádem už bukoval nejenom lidi a kapely, ale i pronajmul si nějakou tu větší maringotku nebo co, aby tam mohl mít nějaký backup a zázemí. No a nakonec to vypadá, nebo aspoň zatím to tak vypadá, že Stalin letos teda nebude vůbec. Detaily se můžete dozvědět, když si poslechnete náš nejnovější Impact, ve kterém se právě o tomhle tématu bavili novinář Pavel Turek a taky Mikuláš Příhoda, a.k.a. Kevu, kterého od nás z Wave, věřím, taky dobře znáte.
0: Takže spoustu nových informací a taky samozřejmě playlist dál protknutý novinkami, protože je středa s Jardou Petříkem, já se loučím a vy si užívejte další vysílání. Ahoj!
2: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
3: Ale ty, a co to je vůbec?
2: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
3: No, zní to dobře.
2: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
4: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
2: Ida the Young,
4: Frankie and the Deadbeats
2: a Bad Focus.
4: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
2: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
4: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
3: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
5: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
6: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

pražskému kulturnímu místu na Letné jménem Stalin. A v odpoledních hodinách potom třeba ukázka z nejnovější studovny Boys a nebo Potu. Samozřejmě taky velká spousta kulturních typů a máme středu, takže i spousta hudebních novinek v playlistu.

0: Smack a P-Money a song pojmenovaný Fake, co bohužel není fake, tak to je fakt, že na pražské Letné končí oblíbené kulturní místo Stalin. A je samozřejmě otázkou, jestli se jedná o začátek konce dalších podobných prostor, jako je třeba Fuchs 2 na Štvanici a nebo kasárna Karlín. Jak se ve městech daří nezávislé kultuře a je o ní vůbec mezi mladými lidmi ještě zájem, o tom všem je nejnovější Impact s novinářem Pavlem Turkem a taky DJem a producentem Mikulášem Příhodou a.k.a. Kevuem. Nejnovější díl Impactu samozřejmě poslouchejte celý na našem webu a nebo v podcastových aplikacích. Teď pro vás máme připravenou krátkou ukázku.
1: Bojuje se opravdu o místo ve městě. Bojuje se o to, kdo kde bude provozovat jakoukoliv tržní činnost, kdo kde bude mít jaký podnikání a jako historicky, dejme tomu ta klubová kultura nebo kultura navázaná na nějakou alternativní hudbu byla vždycky nízkonákladová, nízkoprahová, využívala prázdných nemovitostí, využívala tady jako zmiňovaných brownfieldů, warehouseů a tak podobně. A to je něco, co dneska už v Praze jako strašně chybí a v centru už to třeba vůbec nenajdeme. Právě proto ten Stalin je tak cenná lokalita, stejně tak jako Fuchs je jako cenný místo, protože jsou to jedny z posledních míst tohoto typu, který nacházíme v nějakém vnitřním centru Prahy a nejsou vystěhovaný do okrajovějších částí.
2: Mikuláši, ty máš nějaký místo, o který se třeba bojíš nejvíc?
3: Já, tak já se upřímně bojím jako o všechny ty místa v té Praze, abych řekl pravdu, protože mně přijde, že to je vlastně otázka času, že si vždycky někdo jako brousí zuby na nějaký to místo a tím, že třeba konkrétně ten Fuchs je prostě situovaný extrémně v centru a dalo by se říct, že z těch alternativních klubů je to vlastně nejvíc jako nejblíž klub, když nepočítám Ankali, který je vlastně ve Vršovicích, což bych neřekl, že nějak nutně z ruky, ale jakoby to, ta situace toho Fuchsu je prostě podstatně lukrativnější.
2: No a všímáš si toho teda, že ti ubývá míst třeba kde i hrát?
3: Jo, je to tak.
2: Jako zrušili se ti už nějaký?
3: Těch alternativních nebo alternativnějších klubů, který nehrajou hned z první, jakoby ten mainstream, tak je vlastně úplný minimum podle mě za celou tu dobu, co já se tak nějak na té scéně pohybuju, tak mi přijde, že teď jsme trošku jako zahnaný do kouta, no.
4: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Black Tar Jesus, People Pleasing. My se teď budeme bavit na téma Plants Pleasing, na rostlinné téma, jednu z dnešních Wave Newsek, kterou vám v tuhle chvíli už přiblíží náš zprávář Jirka Klečka. Ahoj Jirko.
1: Ahoj.
0: Bavit se budeme konkrétně o pokojových rostlinách, o kterých se často říká, že to jsou takové, řekněme, domácí čističky vzduchu. Pokud si nechcete kupovat nějaké drahé přístroje, tak se to často zmiňuje jako funkční alternativa. Každopádně vědci nebo výzkumy už pomalu, ale jistě začínají zjišťovat, že to možná nebude všechno tak růžové, jak se zdálo a jak se říkalo. My už dneska dokážeme říct, jak efektivní ve skutečnosti pokojovky jsou?
1: No, vědci už dlouho vědí, že rostliny při dýchání mění složení okolního vzduchu a přeměňují oxid uhličitý na kyslík. První pádné důkazy o tom, že by mohly zároveň i filtrovat znečišťující látky, se objevily v 80. letech 20. století. Tehdy experti z NASA vystavili několik rostlin v malých plexisklových komorách vzduchu kontaminovanému formaldehydu. No a tyto experimenty, které trvaly mnoho hodin, ukázaly, že například zelenec chocholatý dokáže tenhle toxin ze vzduchu účinně odstraňovat. Další studie přinesly detailnější pohled na to, jak k tomuto efektu dochází, zatímco mnohé dřeviny, jako jsou třeba borovice, tisy nebo chlupaté, mají chlupaté, voskovité nebo drsné listy, na jejichž povrchu se znečišťující látky snadno usazují. Některé druhy nasávají tyto znečištěné molekuly, řekněme, přímo do svých tkání skrze drobné otvory v listech, takzvané průduchy. Z těch, které znečišťující látky nasávají, některé produkují enzymy schopné rozkládat molekuly benzenu či formaldehydu, no a některé rostliny posílají malé množství těchto toxinů ke svým kořenům, kde je mikroby v půdě využívají jako potravu. Využití těchto schopností u domácích rostlin a v domácím prostředí je ale složité.
0: No a víme proč?
1: No, nejoblíbenější pokojové rostliny získaly svou popularitu především díky vzhledu a odolnosti vůči, řekněme, zanedbávání. Na městských parapetech tak nejčastěji najdeme stále zelené druhy z tropických a subtropických oblastí, jako jsou strélice a fíkusy. Ty mají obecně velmi malé průduchy, což znamená, že pravděpodobnost průniků škodlivých molekul do listů a jejich následného rozkladu je mnohem nižší. Nejslibnější výsledky byly navíc dosaženy ve velmi specifických a experimentálních podmínkách, kdy byly rostliny uzavřené v malých vzduchotěsných komorách po dlouhou dobu. Pokusy prováděné v běžných místnostech zatím žádný významný přínos pro kvalitu ovzduší neprokázaly. Jistější sázkou je tedy ocenit rostliny pro jejich estetiku a jiné přínosy a pro skutečnou čištění vzduchu se raději spolehnout na tu elektrickou čističku vzduchu.
0: A nebo otevřít okno, pokud ho nemáte někam u dálnice nasměrované.
1: Je to asi možnost.
0: Jedna z dnešních Wave Newsek. Jirko, díky, hezkou středu.
1: Díky, naslyšenou.
2: V i-vysílání České televize.
3: Případy, které nedávají smysl.
4: Něco mi na tom nesedí, pane.
3: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
5: Patience je autistka.
6: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
4: Jen možno.
6: Spíš patrnou.
4: Ne!
3: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
7: Klidně je mohla zavraždit ona.
3: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

Jak se zbavit dvojníka, který existuje v odrazu zrcadla? No, vezmete železný hřebík, zarazíte ho do skla a přitom pospátku budete recitovat biblický žalm 91. Jestli vám to zní jako nějaký solidní horor a zápletka, která by mohla být vystavěna docela dobře, ať už ve filmu nebo v knize, tak vězte, že skutečnost je úplně jiná. Přesně tohle řekla komunikační AI aplikace Grok jednomu ze svých uživatelů, když si s ní začal povídat a ona prostě naprosto přestala rozeznávat, co je realita a kdy začíná vytvářet nějaký fiktivní román s hlavním hrdinou v podobě člověka, který s ním komunikuje. Detaily o tom, jak vás může AI zahnat do kouta a způsobit vám solidní psychózu, najdete na našem webu v sekci Wave News a za mě tím pádem pořád tak nějak lepší, když se budeme bavit s lidmi z masa a kostí, jakkoliv i to má samozřejmě někdy spoustu takzvaných red flagů a momentů, kdy by člověk raději měl v tichosti odejít. Lip Kritik a Shoplifting před námi právě teď na z aktuálních novinek v playlistu, se kterou zamíříme do Brooklynu za touhle elektropunkovou skvadrou, která je zpátky s třetí deskou Theft World.

0: Jedna o srdci, Turnspit a song pojmenovaný Have a Heart pro všechny ty z vás, kteří máte srdce na pravém místě. 11 hodin a 52 minut, středeční on air na Waveu do 12. ještě v playlistu s Alt J a taky domácími Island Mint.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. Aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

hyperpopová dvojice, která to v loňském roce zvádla do Česka hned dvakrát, jednou v Brně a potom v Praze. Tohle byla jejich vypalovačka pojmenovaná Radio. Od hyperpopu a hodně excentrické a energií nabušené věci teď výrazně sklidníme. Podíváme se pro změnu na Slovensko za zpěvačkou a reperkou, která si říká Mes a která už má za sebou spolupráce třeba s Hasanem nebo s Porsche Boyem. No a aktuálně má venku taky vlastní nové album jmenovat Season.

0: lies. Got a model girl and she entitled. Got a model girl and she entitled. Čas maturit se blíží, máme polovinu května. Pokud vás letos tahle zkouška z dospělosti v úvozovkách čeká, tak by vám mohla třeba pomoct nejnovější studovna, co se týče informací k tomu, jak se připravit co nejlépe na podobnou ústní zkoušku ve škole, jako je právě třeba maturita. Aneta Štokrová se ve studovně na tohle téma bavila se streamerem a taky doučovatelem Robinem Řežábkem. Dostala tak, a vy taky můžete dostat, když si studovnu poslechnete, různé tipy a triky, jak se učit na maturitu a další větší zkoušky. Poslechněte si ukázku a celou novou epizodu studovny potom na wave.cz a v podcastech.
1: Jak si rozplánovat to učení o svaťáku?
2: Samozřejmě věnovat tomu ten čas, nesnažit se nějak prokrastinovat během toho svaťáku, protože proto jsme ten čas dostali, abychom něco pro to dělali. Já bych tady ani tak nemluvil o tom, kolik toho času, samozřejmě neučit se celý den, jo, věnovat tomu třeba několik hodin denně, ale jak se říká, efektivní učení není takové, abychom 2 hodiny koukali do učebnice. Nikdy. Takže 100%. Záměrná pozornost člověka, trénovaného, se říká, že je maximálně 45 minut a to je trénovaný člověk. Takže u nás je to třeba maximálně 30 minut. Proto určitě se nebát nastavit si nějaký časováč a říct si, dobře, já teď zkusím třeba 15 minut se intenzivně učit a poté si dám 10 minut pauzu na scrollování třeba nějakých sociálních sítí a tak dále. Poté třeba zase 15 minut se tomu věnovat. Ale ono, když si to tak vezmeme a tu hodinu si rozpracujeme, takže 15 minut se učíme, 10 minut, 4 hodiny a 10 minut, no tak ve finále z 50 minut my jsme dokázali 60% třeba toho času udržet pozornost, no a přitom nás to tolik nebolelo, vlastně jsme dokázali neprokrastinovat. Takže takhle si rozkládat čas. A poté určitě bych doporučil na každou otázku si udělat nějaký rychlý výtažek, třeba 3-4 styčných bodů, kterých se budeme držet. Ono se nedá úplně všechno naučit doslova, to nejde. Ale dají se naučit ke každé otázce třeba 3-4 styčné body. Dám příklad, můžeme třeba vzít téma, co bychom mohli vzít třeba v angličtině, když dáme třeba zdraví, nebo zdravý režim, tak můžeme třeba si o tématu zdraví říct sport, rodina, třeba naše koníčky a strava. A pokud tady ty 4 body se naučíme ke každému tématu, tak vlastně víme, o čem mluvit. A nestane se, že bychom byli ticho u té maturitní zkoušky, protože už jako víme, aha, máme tam tady ty 4 pilíře, o těch nějak dokážu zhruba mluvit, takže se nestane, že bych odešel s 5. Proto doporučuji o tom svaťáku, napište si ke každé maturitní otázce 3-4 styčné body, ty se naučte nazpaměť a pak se nestane, že o nějaké otázce nebudete vědět nic.
3: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl jedné pro vás mám dva divadelní tipy na dnešní večer. První pozvánka míří do Brna. Divadlo Husa na provázku zve na inscenaci Darwin and Company od 7 hodin večer. Představení inspirované fenoménem Darwinových cen, dílem průkopníka evoluční teorie Charlesa Darwina i způsobem, jakým se ho zmocňují současná extremistická hnutí. Je po loňském hitu Jednou nám za to děcka poděkujou už druhou spoluprací provázku s oceňovaným prozaikem Petrem Šestákem. Darwin and Company dneska od 7 večer v divadle Husa na provázku. Praha a Alfred ve dvoře, tam můžete zajít na inscenaci s názvem Předřeč šelmy, která volně vychází z autobiografické stejnojmenné knihy, ve které se francouzská antropoložka vyrovnává s osudovou událostí, kdy ji při terénním výzkumu mezi domorodými kmeny na Kamčatce napadl medvěd. Její zpověď přechází od analytického popisu události až na hranici snu a mýtu. Předřeč s šelmy dneska od 8 večer v Alfredovi ve dvoře.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Myla, If Only. A tohle už je Vince Staples. Možná ho nepoznáváte, protože v tomhle songu mají daleko větší slovo kytary, než jste v minulosti mohli být od rapera Vince Staplese zvyklí. Uvidíme, jak moc to je otočka právě k tomu, řekněme, instrumentálnějšímu zvuku. Tohle je singlovka Blackberry Marmalade. A dost možná nás v budoucnu čeká ještě víc kytar od tohle amerického rapera.

Český rozhlas. Rádio Wave. About to do some big boy shit.

0: Bubblegum Pop ve své nejrýzejší podobě a vzpomínka na producentku Sophie, tohle byla její věc pojmenovaná Get Higher. My pokračujeme rozhodně dál a víš, blížíme se ke 13. hodině v rámci dnešního středečního On Airu s datem 13. května a docela ještě v playlistu Toro i Mua společně s Kenny Beats, taky Best Coast a nebo Malvína s Hádankou.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Pišta, Královič, neboli Fulcrum, Your Girl. Když jsme si tady minulou hodinku hráli nového Vince Staplese, výrazně kytarovějšího, než jsme možná všichni čekali od tohle amerického rapera, no tak ke kytarám vypadá to, se trošku začíná obracet, věřte nebo ne, i Charlie XCX. Minimálně tedy v názvu svého nového singlu, který se jmenuje Rock Music, dává napovědět, že kytary asi taky budou hrát nějakou roli na její nové desce, i když Charlie XCX to samozřejmě trošku opět bere po svém, zvuk je možná špinavější, ale pořád je to hlavně popina, co si budem. Tenhle single je zároveň první ochutnávka z připravovaného, věřte nebo ne, už 7. řadového alba, ke kterému teď oficiálně Charlie XCX zahajuje mediální kampaň, tak uvidíme, nakolik bude ve výsledku opravdu rockové a nakolik to bude jenom nějaký ten chyták. Nová Charlie XCX.

0: tell me about handling business, being a bop, making his money and still doing what the fuck he wanna do, then you can come up here and tell me some shit. Nigga, I'm just here to tell you stories. That's it. I ain't gotta explain to you motherfuckers every single little detail and why and where and which and why and all this shit about all every last decision in my motherfucking life.
1: Já si myslím, že díky tomu, že na jednu stranu dneska právě není vůbec problém mluvit o homosexualitě, naopak je to všechno velmi otevřený a velmi fajn, tak to mělo vždycky být, mluvit o slabosti mužů, o tom, že muži pláčou, jsou měkčí, já si myslím, že to takový byly vždycky a hrála se hodně svazující křečovitá hra těch našich dědů a otců, kteří to zkoušeli na nás a sami taky měli prostě Bůh ví co za problémy. To je jedna věc. Já si myslím, že tohle to je správně, ale zase na druhé straně takový ten princip toho bouchnout do stolu, jít, vidět prostě nějaký příkoří a vzít tyč a někoho zmlátit, jako, což dneska neumí skoro nikdo z té mladé generace, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu teď záměrně jako ty situace přeháním a zveličuju. Já si myslím, že právě ten mix toho citlivého kluka, který prostě je opravdu, který se umí podívat na situaci, vyhodnotit a umí být něžnej. A mix toho něžného citlivého kluka se zabijákem, který přijde a takovou ti ji natankuje, ale takovou, když si zaslouží, že to není možný, to je ale taky potřeba, chápeš to? Jinak se to všecko zhroutí. Já mluvím teď o mužích, nebavím se o ženách. Jo. To znamená, pro mě je ideální kombinace jemného kluka, který poslouchá Cure, který zpívají Boys Don't Cry, ale on pláče úplně pěkně, normálně se to užívá, protože to je velmi důležitá, ozdravná věc. Já brečím velmi často a velmi rád, protože to skutečně tě uvolňuje, jakoby prostě upouští špáru a tak dále. Je to důležitý. Takže citlivý kluk, který prostě je fakt něžnej, má herbář doma s kytkama, jakoby dokáže pomilovat něžně, pomalu, hladce, ale zároveň i trošku rychleji a tvrději, jak to v životě má být. Ale do toho prostě, když vidí, že někdo někde svetovaný ubližuje stařence, tak jde a normálně ho rozseká na kaši.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: No i na základě téhle ukázky si myslím, že nejnovější Boys s Romanem Holým byste si rozhodně měli poslechnout. Host, na kterého se moderátor Boys Krištof Šimek těšil prý snad úplně ze všech nejvíc, jeden z hudebních guru české scény posledních několika dekád. A obsáhlý rozhovor, který začal vztahem Romana Holého k rodné Sušici a taky vlivu Prahy, ale oba se samozřejmě logicky dostali i k důležitým tématům mužství, o kterých částečně byla i ukázka, kterou jste před chvílí slyšeli. O sdílení pocitů, o slzách, o rozchodech s partnery i kamarády. Tahle epizoda má zkrátka všechno, co od Boys čekáte. Tak jestli vás ukázka navnadila, a já věřím, že ano, tak celý díl samozřejmě najdete na našem webu wave.cz anebo v podcastových aplikacích. My pokračujeme s muzikou, jmenovitě a konkrétně před námi teď Flume a Maya, taky Lily Ellen nebo Midnight Swimmers.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: O půl druhé pár filmových tipů, které začneme v Ostravě. Minikino dneska od 3 odpoledne promítá Matku. V 5 můžete zajít na snímek Věříme vám, což je francouzské drama, mám ten pocit. A v 19.30 potom Tanec s medvědem. Biocentrál, to už jsme v Hradci Králové, Spasitel v 17.15, drama s velkým D v 17.45 a klasika klasik Top Gun od 8. Brněnské kino Art promítá o 15:45 Šampiona a ve 20.15 Snět sem Boha, projekce zároveň i s tvůrci. No a v Aeru můžete zajít dneska od 8:30 na Malou Amélii. Toliko odskok do filmového světa zpátky za muzikou. Jmenovitě a konkrétně Speedy Ortiz Kingdom nebo Eightky taky ty Florentin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Buchty.
3: Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
4: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
3: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou poslouchejte dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. I'm doing

Tak,

Česko-estonská spolupráce, tohle byly Eightky, taky ty Florenty na jejich Balance a s čistě českou spoluprací budeme teď pokračovat. Jedna z novinek tohoto týdne má taky podepsáno pod projektem Florbal Amar Junior, což jsou ve skutečnosti frontman kapely Dukla a ještě jeden člověk, kteří se spolu už potkali v různých dalších projektech. No a teď dali dohromady novou desku, ta se jmenuje Multisport a najdete na ní i tuhle věc pojmenovanou Druhá liga.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

0: Maggie Rogers, Want Want. A jestli vy chcete potkat Radio Wave v průběhu letních měsíců někde na venkovní akci a eventu, tak rozhodně budete mít docela dost příležitostí. Celé to najdete buď to dobře shrnuté na našem webu wave.cz a nebo sledujte samozřejmě sociální sítě, ať už Facebook nebo Instagram pro případné eventy, kde se dozvíte víc. Já můžu zmínit, že už zítra se odehraje finálový večer letošního ročníku Checkingu, v rámci kterého se představí jak celá trojice naživo, tedy Aida de Young, Frankie and the Deadbeats a taky Bad Focus, ale samozřejmě zjistíte i, který z těchto tří nominantů letos ten Checking vyhraje. To bude už zítra v Paláci Akropolis v Praze, ale samozřejmě budeme cestovat i mimo hlavní město na různé festivaly, ať už to bude na začátku června Kamenice, později v červenci samozřejmě taky filmový festival v Karlových Varech. Uvidíme se určitě i v Českých Budějovicích na Majálesu, ale třeba i v Ostravě na Colors nebo na nějakých dalších místech, například Povaleč na začátku srpna. Jak už jsem zmiňoval, celé to naleznete velmi dobře shrnuté na našem webu a pro další detaily potom sledujte ideálně naše sociální sítě.
1: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
2: Ale ty, a co to je vůbec?
1: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
2: No, zní to dobře.
1: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
3: Vystoupí tam tři nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
1: Aida de Young,
3: Frankie and the Deadbeats
1: a Bad Focus.
3: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
1: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
3: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
2: No je, ty si Rozkvět najednou.
4: Checking. Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
5: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
6: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
5: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
6: Hergot.
5: Každou neděli od 18 hodin
6: na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Čaute, tu Viktor Ory, počúvate Rádio Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

Zdraví zo Slovenska, Adéla a nekompromisní vypalovačka KGB, kterou teď vystřídá zimbabsko-australská reperka TK Maidza, od které si tenhle týden hrajeme novinku pojmenovanou Prest. Je to další z vlaštovek, která ohlašuje chystanou třetí studiovou desku. Ta sice zatím nemá ani jméno, ani datum vydání, ale to neznamená, že se na ní nemůžeme těšit. Nejnovější singlovka je, řekněme, hodně blízko afrobeatu a zároveň taky spoluprací s producentem Macem Timejoyem, který má africké kořeny, takže tam je ta spojitost úplně jasná. TK Maidza a novinka v našem playlistu Prest.

0: Picked her up in her Bravis. G-Wagon on smashing. G-Wagon on smashing. She said I'm the captain. Byl jsem chodící koktejl nejistot. To není citace Lil Uzi Verta, kterého jste teď doposlouchali, ale tanečníka, překladatele a queer queen Dana Brátky. Ten byl totiž hostem v nové epizodě Hotcastu Pod a Kájovi Vladikovi a Elišce Soukupové vyprávěl mimo jiné o tom, jak převychoval svou vnitřní kritičku na nejlepší kamarádku a smířil se sám se sebou. Poslechněte si ukázku a celý pod potom samozřejmě najdete na wave.cz a v podcastech.
1: Než jsem šel jako na 8-letý gimpl, tak jsem na základce chodil na atletiku.
2: To jsem nevěděla ani.
1: Nepamatuju si z té doby nějaký takový jakoby silný moment, kdyby mi bylo blbě, i když nějaký prostě ty kořeny z toho dětství tam jako jsou. A mám pocit, že se to vlastně začalo zhoršovat až na tom jako gimplu, no. Tak nevím, jestli je to prostě puberta a spoustu dalších věcí, nebo jestli to na to má nějaký vliv. Ale jako dlouho jsem hledal pohyb, který by mi jako vyhovoval. A nějakou dobu jsem běhal, ale měl jsem to s tím běháním vlastně trochu stejně jak s těma lidma, že prostě jsem si říkal, že to jakoby dělat má a dělal jsem to jakoby správně.
2: Jo,
1: a posouval jsem nějaký výkon a říkal jsem si, jo, tak asi něco pro sebe jakoby dělám teda a asi jakoby vypadám dobře, tak asi takhle to jakoby má vypadat, ale jako necítil jsem to. A pak se mi prostě rozestoupily se mraky a zjevila se Eliška Soukupová. A já prostě jsem nějak jakoby věděl, že to pro mě bude těžký, ale že to chci jako zkusit. Že prostě nějaký takovýhle jakoby pohyb, který je vlastně pro úplný začátečníky, ale zároveň hodně je náročný ho jakoby provádět, když s tím člověk nemá zkušenost, tak jsem do toho jako šel. Začátky pro mě byly jako extrémně těžký. Prvních pár lekcí jsem jako chodil prostě na záchod zvracet a hledal jsem sílu na to, abych vůbec tam jakoby byl.
3: A jako z nervíku myslíš?
1: Mega no, jako strašně.
3: Vlastně. Jo, já si říkám, že to jako ta psychika jako vůbec si dovolit jako tohle udělat, nebo kvůli nějaký třeba sociální úzkosti a tak, že to může být to největší, že?
1: Jo, a zároveň si myslím, že není úplně pro každýho dobrý to jako překonávat, tak jako jsem to překonal já. Že je někdy dobrý přesně to vzít jako, že tak to zkusím třeba za rok nebo něco, ale já jsem nějak v tu chvíli jakoby cítil, že
3: to potřebuješ
1: je prostě. To něco, co jako potřebuju a co potřebuju jako prolomit. A nějak se to jako stalo, no, po půl roce jsem se začal dívat do zrcadla na těch lekcích, po roce jsem se
3: a viděl jsem Nicole Scherzinger.
1: Jakoby zatím sebe, ale to se taky jako vyvíjí. No a po roce jsem došel jakoby do fáze, kdy vlastně to tak na 60% pro mě bylo jakoby těžký tam bejt a na 40% mi to jakoby dávalo radost, ale furt se to nějak jako vyplatilo. No a po nějakých 2 letech se to jako úplně převrátilo, no, že teďka už se tam jenom těším a už je mi tam jenom dobře a už to vlastně vůbec není žádný jako výkon tam bejt. Takže jsem to trošku jako se do toho natlačil, což
3: a taky jsi to daleko by si to nadávkoval, že? Což za mě zní jakoby super.
1: Jo, je pravda, že tam
3: recept,
1: podle mě
3: jako, že to nemusí být hned, prostě hned jako si dávat taky ty vysoké očekávání, no, že? Jasný, že najednou přesně uvidím jako v zrcadle Nicole Scherzinger, jako ne, ono to trvá prostě roky, jo, že? Jo.
1: A zároveň mám pocit, že tam i jakoby byl během té doby nějaký půl rok, kdy jsem prostě z toho jakoby vypadnul, protože jsem věděl, že jakoby potřebuji střebat, co jsem zatím tam jakoby provedl a pak bude síla pokračovat dál, ale je to prostě super, no, jakože vystupuju tam nějak jakoby z hlavy a neřeším to všechno prostě tady, ukazuju si na hlavu pro posluchače rozhlásku, ale nějak prostě se jakoby dám do pohybu a ono to vždycky něco udělá, no.
4: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tři koncertní tipy pro dnešní večer. Začneme brněnským kabinetem Můz. Minulý týden jsem se tady ve studiu bavil o nové desce s Monikou Omerzu Midriakovou a právě to dneska večer, to album dneska večer pokřtí letos s Monikou v brněnském kabinetu Můz. A kromě ní se představí taky Čáry života a Tadeusz Racetti. Deska Cítit to všetko naraz dneska živě pokřtěná po 8. večerní Brno, kabinet Můz. A jinak samozřejmě, pokud jste ten rozhovor s Monikou nestihli, tak ho najdete k poslechu na našem webu. Pokračujeme do Prahy. Meat Factory dneska od 8 hodin večer hostí enigmatickou hudebnici, vokalistku a skladatelku Jarbou, která se vrací po několika letech do Prahy a po boku Joy von Spain tentokrát představí svoje nadcházející album Sightings. Kromě Jarbou vystoupí taky ještě Leila Bordry, začíná se v 8. Kafe v lese, Stres od 7:30 a taky rakouští Blaser Kairen a Das Freie Energie Band. Takže se můžete těšit na melodické alternace elektrických kytar, synťáky a hodně podivnou rytmiku, která má až řekněme takovou nádech a noční můry a podivné idiosynkratické postupy. Stres, Blaser Kairen a Das Freie Energie Band dneska v Kafe v lese od 7:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na Rádiu Wave.

Americká zpěvačka se zimbabskými kořeny Hannah Jadagu a její věc Normal Today. A my budeme pokračovat do Portorika v tuhle chvíli za jednou z novinek týdne tady u nás v playlistu Rádia Wave. A to konkrétně jmenovitě za Rainao a její novinkou v podobě skladby pojmenované Gris. Jinak už má za sebou mimo jiné i spolupráci s Bad Bunnym, tahle portorická zpěvačka, takže rozhodně si myslím, že její kariéra je načrtnuta celkem jasně směrem nahoru. Uvidíme, jak se jí bude dařit s dalšími novinkami. Ta aktuální má u nás velmi zelenou.

zbytek noci bude můj. Jedeme na bit, chci být lit, ne cool. Sedíme dokola more plnej stůl, k tomu stolu si nejde koupit stůl. Zbytek noci bude můj. Jedeme na bit, chci být lit, ne cool. Sedíme dokola more plnej stůl, k tomu stolu si nejde koupit stůl.

0: Co si budem, když do sauny, tak z Jesse Ware, jakkoliv teda já většinou v sauně si užiju nejvíc tu samotu, kdy můžu zavřít oči a jenom na sebe nechat působit to vedro. Martina Foldinová naproti mě už se směje, šla by si z Jesse Ware do sauny, ahoj.
1: Směju se, já bych šla z Jesse Ware úplně kamkoliv, vyšla z Jesse Ware.
0: Jsem rád.
1: A zejména i s tou novou deskou. Mně se líbí moc, myslím, že zachovává takovou důstojnou, stejnou podobu muzice, kterou vydávala celou řadu let předtím. Poslední tři desky prostě za mě osobně na stejné úrovni, velmi kvalitní a velmi příjemný poslech.
0: Mm-hmm. No co je rozhodně velmi kvalitní, nevím, jestli úplně příjemný poslech, to jsou Houpačky každou středu ve vysílání Rádia Wave, co si budeme. Míša Sladká velmi často vybírá hodně těžká témata. O čem budou Houpačky dneska?
1: Dneska budou o zrození mámy, když to řeknu až takhle velce poeticky, protože dneska si Míša bude povídat s psychoterapeutkou, psycholožkou Pavlou Kouckou a jejich společné téma právě bude, co se stane vlastně se ženou v momentě, kdy se stane mámou. A myslím, že se to dá pojímat z velmi široka, protože člověk se musí smířit s tím, že se mu změní vlastně celý život od jeho fyzického těla, fyzické podoby, až po trávení času. Takže zrození mámy, téma dnešních Houpaček.
0: Užijte si Houpačky odplne s Martinou a já se na vás těším zase zítra v 11. Ahoj.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: neexistují. Měním sebe, měním svoje vědomí.
1: Měním sebe, měním svoje vědomí, domácí hudební duo Něco něco a skladba s názvem Chyby, které každý z nás někdy během svého života určitě udělal. Středa 13. května, 15 hodin, 8 minut k tomu v tento okamžik. No a z proskleného studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovi už vás s odpolední směnou u nás na Waveu zdraví Martina Foldinová. Doufám, že máte hezké středeční odpoledne. Já vám stejně jako každou odpolední směnu nabídnu nějaký ten redakční obsah Rádia Wave, staré i nové skladby, a ty nové skladby budou extra nové, protože právě dnes je středa a každou středu pro vás do playlistu přidáváme hned celou paletu novinkových tracků, které pak můžete pravidelně potkávat u nás ve vysílání. Jak už jsem zmiňovala s kolegou Jardou Petříkem, tak dneska kolem 17:30 vám budu pouštět z Brusu novou epizodu našich Houpaček, tak ať víte, na co se můžete těšit i co se týče hodin následujících. No a teď už, jak už jsem zmiňovala nějakou tu hudební novinku, tak si pojďme pustit společně rovnou jednu z nich. Teď tady newyorský rapper a můžem říct i kuchař Action Bronson, který vydává vlastně poslední roky desky s takovou dvouletou pravidelností. Dá se na něj skutečně spolehnout. Osmý zářez do jeho diskografie, nazvaný Planet Frog, který vychází dva roky po jeho albu Johann Sebastian Bachlava The Doctor. Beaty tentokrát dodali Kenny Beats, Derringer nebo Harry Fraud, no a na desce hostují jména jako Lil Yachty nebo Paul Wall. My jsme k nám do playlistu Radia Wave každopádně z té novinkové plejády nasadili track s názvem Olympic Vince Carter, tak si to pojďme pustit tady, Action Bronson.

0: Ve středečním odpoledni na Waveu doznívá Gene Dawson a teď už budeme lehce cestovat, protože před námi ukázka z aktuální Casablanky. Lucie Kohoutová-Vinická vypráví o 3,5měsíční nomádské cestě po Asii, v rámci které navštívila Thajsko, Malajsii, Singapur a taky Tajvan. Jaký je rozdíl mezi nomádskou cestou a dovolenou? Na jaké místní oslavy a slavnosti se sama podívala? No, proto si poslechněte novou epizodu cestovatelského podcastu Casablanca. Před námi je teď ale společná krátká ukázka.
1: Čínský nový rok vypadá v podstatě tak, že jdeš a může ti pod nohama přistát petarda úplně jakoby kdykoliv, kdekoliv a ještě potom ostatní tomu zatleskají, protože je to vyhánění zlých duchů. Takže pro mě trošku noční můra, musím říct. Ono to trvá třeba oficiálně 2 týdny, ale my ještě, když jsme byli vlastně na hranicích už se Singapurem, tak pořád byly ohňostroje, pořád byly petardy, takže to byl třeba měsíc a myslím si, že ještě dál pokračovali, nevím, jestli to jako vezmu jako záminku a pak prostě pouští ohňostroje a petardy prostě jakoby dost bez zábran. Takže jako zlatý náš Silvestr, který je jeden den, musím říct, protože tohle bylo fakt náročný, prostě pořád někde nějaký rány, pořád se člověk něčeho leká. Pokud se člověk nerad leká, tak možná úplně jako nedoporučuji Malajzii během novýho čínského roku, protože ani to nemají moc jako nějak odizolovaný ty domy, takže i když my jsme prostě třeba pracovali, tak najednou nad naší střechou prostě výbuchy a třeba 5 minut to jelo, že jo, takže já už jsem je chtěla uškrtit prostě. Bylo to fakt náročný. A do toho teda se to ještě poznalo tak, že spousta lidí byla v chrámech, tak to bylo zajímavý pozorovat, protože oni mají jako miliony rituálů, který tam dělají. Mám pocit, že možná v každém chrámu jsou jiný, takže třeba někde něco pálili, někde měli takový sofistikovaný vlastně jako losování nějakých šťastných čísel nebo čísel, který jim pak ještě řekli něco dalšího. Bylo to fakt zajímavý pozorovat. I jsme se o tom potom bavili, tuším v Singapuru, v jednom chrámu s Malajkou a ta říkala, že třeba jako různě pálí věci, že když někdo umře, a to asi to není, neplatí to pro všechny, ale že někde to tak je, že když prostě někdo umře, tak oni mu musí poslat jako spálit papírový dům, aby on měl tam na druhé straně kde bydlet a třeba, že mu musí poslat papírový sluhy, ty taky jako spálí, papírový peníze, aby mohl zaplatit ty sluhy, papírový peníze na auto nebo papírový auto a tak dále. A úplně prostě si poskládá z papíru život na druhé straně. Prostě a když ne, tak je tam trochu v háji.
2: A co se týče thajského nového roku, tak víš, kolikátý rok se píše teďka?
1: K 2569, myslím.
2: Já tě jen tak pro zábavu zkouším.
1: A ty, já jsem se trefila, 2569.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: tolik rakouská trepová hudební scéna Gola Gianni, Zwei Handys, skladba doznívající ve středečním odpoledni na Radio Wave přesně v 15 hodin 30 minut k tomu. No a my se lehce posuneme časem až k dnešní 19. hodině, protože ta každou středu patří našim buchtám. Tentokrát tedy premiérové epizodě Ivana a Zuzana se tentokrát díky kontribuční budce propojili na trase Praha-Brno. No a rozvyprávěli se vlastně o největších, nejtěžších šišce na světě. Ano, slyšíte správně, je to nejtěžší šiška na světě, to bylo nosné téma pro naše buchty. Taky loskouni, bad bunny, křečci a nebo o tom, že Che Guevara byl v 60. letech v Československu, tak třeba i o tom můžou být aktuální buchty. Zuzana Fuchsová, Ivana Veselková, znáte to, je to pořád to stejné.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

0: Tolik plzeňská formace Aida de Young s jejich Lava Song. Aida de Young, jeden z nominovaných projektů v rámci našeho checkingu. A jaké budou výsledky našeho hudebně exportního projektu, tak to se dozvíte už zítra večer v pražském paláci Akropolis. O tom to ale v tento okamžik není. My míříme za Kulturistánem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát tedy přináším divadelní pozvánky na středeční večer. Tentokrát míříme společně do brněnského divadla Husa na provázku. Tady už od 19. hodiny nabízí inscenaci, která je inspirovaná fenoménem Darwinových cen, dílem průkopníka evoluční teorie Charlesa Darwina i způsobem, jakým se ho zmocňují současná extremistická hnutí. Takže pokud vás tohle téma láká, zajímá, pojďte se na něj kouknout do brněnského divadla Husa na provázku. 19. hodina a představí Darwin and Company. Pražský Alfred ve dvoře, to je zase místo, kam dnes v 8 večer můžete zajít na představení Předřeč šelmy. Inscenace volně vychází z autobiografické knížky Věřit v šelmy. V ní se francouzská antropoložka Natasia Martin vyrovnává s osudovou událostí, kdy ji při terénním výzkumu mezi domorodými kmeny na Kamčatce napadl medvěd. No a právě její zpověď přechází od takového analytického popisu událostí až na hranici snu a mýtu. Alfred ve dvoře, 8. hodina večerní, Praha.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Ve středu 13. května si na Wave hrajeme hudebníka Blood Orange se skladbou Vivid Light, teď konkrétně v tento okamžik. Posledních 8 minutek nás dělí od dnešní 16. hodiny odpolední. Stihneme třeba v playlistu do té doby ještě Jiný metro, Thundercata, výtečného baskytaristu nebo třeba Nonny A. No a budou to skladby, které míří právě v tento okamžik všem servácům, kteří dneska slaví svátek, tak moc hezké jmeniny. Užijte si následující skladby.
1: Daleko předaleko, v malém islandském městečku, si pětičlenná rodina užívá pozdní večeři. Všechno vypadá v pořádku. A přesně o tom je film Co nám zbylo z lásky. O normálních lidech, o obyčejných maličkostech, o věcech, které jsou skutečně důležité. A taky o něčem, čemu úplně nerozumíme. Film Co nám zbylo z lásky uvidíte v kinech od 14. května. Podívejte se na něj, nebo běžte na něco jiného. To je v pohodě. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Moonsing nebo White Pony a Rico Den a Flowden na společných trecích teď ve středečním odpoledni na Radio Wave. To všechno muzika, se kterou jsme zahájili další hodinku vysílání u nás na Radio Wave. Aktuálně tedy 16 hodin 7 minut k tomu. No a ze studia vás stále zdraví Martina Foldinová. Teď lehký posun, skok až do zítřejšího večera, protože už zítra večer, tedy 14. května večer, si můžete zajít do pražského podniku Palác Akropolis, a to na Checking Showcase 2026. Opět, stejně jako všechny předchozí roky, si můžete zajít na tři vystupující v rámci letošního checkingu. Tentokrát tedy plzeňská formace Ida the Young, taky country blázni Frankie and the Deadbeats, no a do třetice znovu nominovaný hudebník producent Prokop Korp alias Bad Focus. Tahle trojice pro vás odehraje své živé vystoupení už zítra večer v pražském paláci Akropolis. Pokud se chcete na náš checking vypravit, nemusíte proto udělat vůbec nic jiného, krom toho, že navštívíte náš registrační formulář, kouknete na facebookovou událost, prokliknete a zaregistrujete se, abyste získali naprosto bezplatnou vstupenku, se kterou potom zítra večer právě do pražského paláce Akropolis dorazíte. No a to je vlastně úplně všechno, co můžete udělat nebo musíte udělat pro to, abyste se mohli na náš checking vypravit. No a my budeme samozřejmě rádi, když dorazíte. Po třech nominovaných potom bude následovat vyhlášení, vy se dozvíte, kdo letošní checking vyhrál, no a pak taky bude následovat afterparty, tak neváhejte a dorazte Palác Akropolis už zítra večer. No a teď v playlistu Radia Wave Lip Critic s trackem Shoplifting, stále ještě poměrně nový kousek naší pravidelné rotace právě z letošního roku.

0: Napsala stovky křesťanských písní, které zlidověly napříč církvemi. Zažila momenty slávy na tuzemských i amerických pódiích, ale také manipulaci a vydírání ze strany církevního vedení a taky dramatický rozpad manželství. Její čerstvá vzpomínková kniha je zajímavou sondou do církevního prostředí 90. a 0. let. Hostem podcastu Hergot je zpěvačka, písničkářka, pěstounka Jiřina Gina Čunková. No a před námi je teď krátká ukázka z této epizody.
1: Kromě toho uzdravování v těch charismatických společenstvích se vyskytuje třeba i nějaký druh prorokování. Byla jsi svědkem i takovýchhle činů, případně máš tím nějakou třeba osobní zkušenost?
2: Mám. Například právě jeden člověk, který byl mým pastorem, dá se tak říct pastorem, v nějaké etapě mého života, tak jednou mi prorokoval, že moje písničky se budou zpívat úplně všude. A to nebyla ještě nic, to jsem byla jenom opravdu. No a ono se to opravdu stalo, jo. Takže mám zkušenost i vlastní, jako, že někdy něco někdo řekl. A já jsem si vždycky říkala, počkám, jestli se to stane. Jestli se to stane, bylo to proroctví, jestli ne, tak to nebylo.
3: No já musím na tebe prozradit, že máš ale i zkušenost opačně, ne? Že si ty nějakým pohnutím vnitřním byla schopná někomu něco říct a někam to skutečně zapadlo.
2: Já jako fakt věřím, že je to novozákonní křesťanství, nebo prostě, že ta církev, která vznikla po Kristově zmrtvýchvstání, takže jako on je pokračovatelem a že jsme takovými pokračovateli toho těch dopisů nebo můžeme být, že to není jako prostě tam to skončilo a že to, takže pro mě ty listy, které třeba píšou o nějakých charismatech, o darech třeba, uzdravování, prorokování, mluvení jazyky, jo, takové ty prostě, co tam jsou, tak já mám s tím osobní zkušenost a mají s tím zkušenost moji přátelé a nějak je to pro mě úplně normální součást života, nedělám z toho žádnou vědu, je to prostě normální. Takže s proroctvím mám zkušenost i s téhle. Jo, mívám takový někdy, že třeba vnímám, že někomu něco mám říct, ono to třeba sedne. Někdy ne, ale někdy jo.
4: Má i tohle to nějakou svoji odvrácenou stránku. Dokážu si představit, že to může být i nástroj manipulace. Ty třeba z pozice své vlastní víry máš nějaké rozlišovací kritérium, když ti někdo něco řekne, jestli je to skutečně prorocké slovo, a nebo jestli je to prostě z hlavy toho člověka a snaží se tě třeba ovlivnit nějakým způsobem?
2: Já osobně mívám třeba sny a v těch snech potom se, jako buď se ukáže, že to bylo, jako, a někdy vnímám, že to je od Pána Boha, že to není jako sen, který bych se mi zdala, protože jsem se špatně najedla. Jo? Ale těch snů není moc, ale občas jsou. A díky nim třeba dělám nějaké kroky víry, když to tak řeknu, jo? Že prostě to, nějak mi to zapadne, řeknu si třeba festivaly. Jo? To byla taková myšlenka v roce 2015. Jsem takovouhle myšlenku prostě přijala ve snu a začala jsem díky tomu dělat festivaly. Jako, a nikdy bych si předtím netroufla, protože já nejsem úplně jako odvážný člověk jako ve smyslu. Ani v podstatě oslovit člověka nejsem úplně odvážlivec. Jo, že bych šla venku a teď byla jako ten evangelista, který prostě chodí a každému mluví do hlavy, to nejsem ten člověk. Ale když už vnímám, že v tom člověku vidím nějakou třeba bolest, nebo tak to prostě jdu udělat. Jdu se pomodlím se za něj třeba, řeknu, můžu se za vás pomodlit. A to mi přijde takový jako normální asi.
5: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
6: La vida es fría, enfría el dolor crecimiento. Y cada semilla que crece, va a llover como siempre. Vendrá la lluvia, y se la atraviesa las nubes. Cuando termine, vendrá la lluvia, solo atraviesa las nubes. Y se la atraviesa las nubes.

0: se atraviesa las nubes.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme
1: Rádio Wave.

0: B-Nose v playlistu Rádia Wave s trackem Adam Mame a taky Rich Brianem na featu, na společném tracku v středečním odpolední u nás na Rádiu Wave. Já jsem jen před chvílí doporučovala, zvala na checking Rádia Wave, který můžete navštívit už zítra v pražském paláci Akropolis. Není to ale jediný event Rádia Wave, který se pro vás připravuje, protože těch teď v následujících měsících bude celá paleta. Nenutně to tady vždy musí být úplně od píky event, který organizuje Radio Wave, ale právě s námi, s našimi moderátory, moderátorkami se na místě můžete potkat a třeba jedna taková konkrétní záležitost nastane už teď za pár dní, protože se můžete vypravit na Svět knihy. Ano, to je knižní veletrh, který probíhá tento týden od 14. do 17. května v Praze na výstavišti ve zrekonstruovaných pavilonech, takže místo, kam se můžete přijít podívat, ať už na nějakou přednášku, nebo si třeba zakoupit knížku do nějakého stánku. A proč to zmiňuji v kontextu Rádia Wave, tak vypravit se samozřejmě můžete i na obsah Rádia Wave. Tentokrát to tedy bude náš pořad Buchty čtou a taky Houpačky. Takže pokud chcete některý z těchto programů zažít naživo, koukněte na jejich webové stránky, kde můžete najít kompletní program právě festivalu Svět knihy a můžete se dozvědět víc. Můžu zmínit ale třeba taky 16. květen, kdy se mezi 10. a 17. hodinou uskuteční pražská edice festivalu Filtruj, který se zaměřuje čistě na filtrovanou kávu. No a na tom centrálním kurtu Ostrova Štvanice se živě objeví třeba taky dva pořady Rádia Wave, Boys a Studovna. Filtruj se navíc ještě letos úplně poprvé představí i mimo Prahu, a to potom 7. června v historickém areálu Augustianinského opatství na Mendlově náměstí v Brně, tak tam se zase můžete těšit na náš cestovatelský podcast Caps Casablanca. No a určitě taky koukněte na web Rádia Wave, kde můžete najít kompletní seznam všech eventů.
1: V i-vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možnou.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience. Všechny díly najdete už nyní v i-vysílání.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Děláme vlny.

0: nesmírně suché. Jsou dnes večer ty mé. A je mi líto tmy, pro kterou nevidíme.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Tolik domácí kapela Rekreace, naopak před námi teď nějaké ty pozvánky do českých kin. Ostravské minikino dnes ve středu 13. května nabídne přesně v 19.30 české drama Tanec s medvědem. Hrát pro vás budou třeba Pavla Gajdošíková, Krištof Hádek, Klára Melíšková nebo Vladimír Javorský. Tanec s medvědem, Ostrava minikino. Hradec Králové Biocentrál, tady si ve 6:15 můžete zajít na snímek drama, což je komediální drama, ve kterém hrají Zendaya a Robert Pattinson. Vlastně pár, který spolu žije, je zasnouben a pak se rozhodne těsně před svatbou si navzájem sdělit to nejtemnější, co kdy v rámci svého života udělali, a to promění celou dynamiku jejich vztahu. No a ve 20 hodin večer pak legendární snímek Top Gun. Hradec Králové, Biocentral. Pražské kino Aero dnes o 8:30 večera nabídne francouzský animovaný film vlastně pro celou rodinu, a to s názvem Malá Amélie. No a na závěr jedna pozvánka na brněnské kino Art. Tady ve 20:15 nabídnou dokumentární snímek Snědcem Boha a těšit se můžete taky na debatu s tvůrci po projekci. Takže 20:15 start dokumentárního snímku Snědcem Boha a brněnské kino Art.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Posloucháte středeční odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Posledních pět minutek nás dělí od dnešní 17. hodiny. No a já si vás dovolím poslat a poslechnout a podívat se na novou Rádio Wave Studio Session, kterou jsme nahráli na YouTube Rádia Wave právě tento týden. Tedy konkrétně je to sešna s domácí kapelou Moře dní, která se vlastně na scéně pohybuje už asi pět let. Od svého vzniku tedy stihla vystřídat celou paletu svých členů, taky stihla vydat eponymní debut, několik singlů. No a co hlavně, tak to na 5. června má vlastně připravený release druhé dlouhohrající desky, která ponese název Barevná továrna. No a právě pár ukázek z téhle desky zaznělo i v rámci naší Radio Wave Studio Session. Běžte se kouknout na YouTube Radio Wave a myslím, že by vás to mohlo pohladit.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Scéna s opakem disu. Dvě hodiny hiphopu pro tvou mámu a pro všechny, kdo stáli za dveřmi. Rapové novinky, extrémní zážitky ze světa a z tvého regionu, speciální okénka nejen o hiphopu. Scéna s opakem disu, každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave, děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Quiet Light se skladbou Berlin a ještě předtím britský hudebník, hudební producent Jamie XX s trackem Waited All Night, vlastně skladby, na které se poskládala celá jeho bývalá formace kapela DXX, taky Romy a Oliver Sim, takže tahle trio zase pevně i v rámci elektronické tvorby u nás v playlistu Radia Wave. Teď už máme pár minutek, konkrétně 7 minutek po 17. hodině odpolední, ladíte dnešní odpolední on air na Waveu, stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem, kde společně stihneme dnes po 17. nějaké ty pozvánky na hudební koncerty, které můžete navštívit právě dnes večer. Koukneme se taky na zbrusunovou epizodu našich Houpaček, ve kterých tentokrát kolegyně Míša Sladká vyspovídala psycholožku, psychoterapeutku Pavlu Koutskou a jejich společné téma bylo ženské mateřství, vlastně zrození mámy, vůbec jako takové, co se s námi stane, když se žena najednou stane matkou a jaké další náležitosti to sebou ponese, takže o tom je aktuální epizoda našich Houpaček, které vám pustím v plném znění kolem 17:30. No a teď už se míříme za další muzikou, těší se na vás takový nekompromisní mix žánru, který přináší debut od experimentálního elektroakustického producenta, který se ukrývá pod pseudonymem Safety Trance. Tenhle hudebník právě vydal dlouhohrající release, ze kterého k nám do pravidelného playlistu přišla skladba Most of Me is Elsewhere. Tady je Safety Trance.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Domácí formace Dukla, Velocetrol na společném trku Druhej břeh čerstvě za námi. Teď už ale slibované pozvánky na dnešní koncerty. Brněnský kabinet Můst, to je to místo, kam se můžete vypravit ve 20 hodin večer a zažijete křest nového alba Cítit to všetko naraz od slovenské hudebnice Léto s Monikou. Léto s Monikou se vrací v době, kdy se od hudby často očekává únik a nikoli pravdivost. No a právě nové album zůstává přesně tam, kde je tím pádem dneska úplně nejtěžší být. V pochybnostech, ve vztazích, v emocích, které vlastně nelze rozdělit na dobré a špatné. Jako support dnešního večera Čár života a taky hudebník Tadeusz Racety. Kabinet Můz, 8. večerní. Přesun do Pardubického divadla 29, tady se otevřou brány v 8 hodin večer a vy můžete zažít Hypomaniac, což je strhující hudební rituál, zakořeněný v tradici intenzivní improvizované hudby a free jazzu. V čele kompaktního mezinárodního tria stojí argentinská saxofonistka Camila Nebbia. No a dnes nebudou vystupovat sami, do Pardubického divadla 29 si můžete zajít taky na oceňovanou mexickou umělkyni Concepción Huertu. Čekejte hlubokou, takovou dýchající a živou konvergenci textur i sonických kráterů ohromujícího rozsahu. Pokud vás láká něco trošku hudebně netradičního, tak Pardubické divadlo 29, místo kam vyrazit. Teď pozvánka na Prahu, pražská Meat Factory, 8. večerní a enigmatická hudebnice, vokalistka a skladatelka Jerbou se vlastně vrací k nám do Prahy po boku Joy Fun Spain. V Meat Factory představí své nadcházející album. Čekejte imerzivní, temnou, emotivní Jerbou a dle svých vlastních slov skrze každou svou nahrávku vlastně tak nějak otevírá pomyslné portály, jimiž se s vámi jakožto posluchači vydává na cestu sdílení těch nejniternějších pocitů a taky zkušeností. Pokud vás lákají silné emoce, pražská Meat Factory a 8. hodina večerní.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Gafa Venktovka na společném tracku Hmota teď na vlnách Radia Wave, kde spolu míříme za poslední novinkou, kterou stihneme, hudební novinkou, kterou stihneme v rámci dnešního odpoledního on airu. No a tentokrát to nebude nikdo jiný než britská hudebnice Charlie XCX. Ta se vlastně vrací s novým singlem Rock Music a pokud si hned na první dobrou říkáte, tak to zní už podle názvu, že tady přichází velká proměna tvorby, ale není tomu úplně tak. Vlastně spíš naopak, Charlie si tady pohrává hlavně s popovou formou skladby. Tentokrát je to sice nutno říct trošku špinavější, hlučnější a taky s určitě výraznějšími kytarami, než tomu bylo kdy předtím, ale ten single Rock Music má teďka akorát fungovat jako první ochutnávka z jejího připravovaného 7. alba, ke kterému tedy velmi oficiálně zahájila i svoji mediální kampaň. No a nutno podotknout, že my na Radio Wave tedy minimálně rockovou desku od Charlie úplně neočekáváme. Nemění to nic na tom, že ta novinka stojí za váš poslech. Tady Charlie XCX.

Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchejte dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Máme pár minutek po středeční půl šesté odpolední, no a to znamená, že před námi už je teď magazín Houpačky. Houpačky budou tentokrát na téma zrození mámy. Co se děje, když se žena stane matkou a kdy se to vlastně vůbec stane? Jak tenhle přerod vypadá a co všechno se mění? No a jak tyhle změny působí na dynamiku v páru, v přátelství a v dalších rodinných vztazích? Na to se zeptáme psycholožky a psychoterapeutky Pavly Koucké. Nové Houpačky právě teď. Já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte se hezky.
1: Houpačky.
2: Houpačky.
1: Houpačky.
2: Magazín pro aktivní rodiče.
1: Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
3: Na rádiu Wave posloucháte Houpačky, posloucháte podcast pro rodiče, kteří se zajímají. Od mikrofonu vás za zdraví Michála Sladká a na druhé straně dnes, po hodně dlouhé době, psycholožka a psychoterapeutka Pavla Koucká. Dobrý den, děkuji, že jste přišla. My máme dneska super téma a to je, ono totiž vypadá, že je hodně holčičí, ale já si myslím, že bude hodně zajímavý i pro lidi, kteří nejsou dámami nebo se tak necítí a rozhodně se nechystají stát se matkou. A to je přerod ženy v matku v různých rovinách. My to tady hodně řešíme fyzicky s různými odborníky a odbornicemi, ale pojďme se podívat na to, co to udělá s naší hlavou. To mě strašně baví, ta představa. Pojďme rovnou na to. A co se to děje, když jsme dcera, žena, partnerka, kamarádka a přibude nám tahle ta nová role?
4: Tak jsou to dost komplexní změny. Já bych možná jako i vyšla z toho fyzického, protože ono to spolu souvisí. Je to vlastně jako vyplývá jedno z druhého a vzájemně se to dobře doplňuje. A vlastně už to, že jako otěhotníme a to tělo se začne připravovat na to mateřství. Vlastně je to zajímavé, ale už těch úplných počátcích, já jsem třeba svoje druhý a třetí těhotenství poznala podle únavy. Říkala, že já jsem tak unavená, jako kdybych byla těhotná. A jo, a ono vlastně jako na té ženě ještě není nic vidět, neroste břicho nebo tak, ale opravdu to tělo už se jako připravuje, zvětšuje se objem krve, placenta se začíná vytvářet a jsou to dost komplexní změny, které si vyžádají tolik energie, že opravdu to vyvolá takovouhle velikou únavu. A pak samozřejmě ty hormony obrovským způsobem nás ovlivňují a co je třeba jako zajímavé, o tom se tolik nemluví, tak jsou neurologické změny. A mě to vlastně jako zaujalo, protože jsem taky přemýšlela, co se to se mnou děje, jako jak to, že najednou jako zapomenu na něco, na co bych nikdy v životě jako nemohla zapomenout a tak dál. A třeba neurologové pozorovali, že v průběhu těhotenství a raného mateřství se snižuje množství šedé hmoty a to třeba o 4-5%, jo, takže vlastně docela hodně a naopak jako bílá hmota se jako zase zvětší v tom objemu. A vlastně,
3: o mozku mluvíme.
4: O mozku, ano. No a vlastně celé je to proto, že vlastně ten fokus, ten zájem té ženy vlastně má být soustředěn na dítě, na jeho potřeby, na vztah s ním, na všechno, co s ním souvisí. A vlastně jako něco si pamatovat, jo, nebo analyzovat, to je prostě najednou vedlejší. Je to takhle vlastně správně a v pořádku. A zajímavé je, že ono se to v nějakém ohledu potom zase jako vrací zpátky, ale některé ty změny už opravdu zůstávají vlastně celoživotně.
3: No a to vlastně to, co popisujete, je, že z nás to mateřství dělá vlastně trochu někoho jiného.
4: Ano, v nějakém ohledu, ano, opravdu se mění naše osobnost. Vlastně jako v jistém ohledu jsme to pořád my, ale jsme proměněné, jsme změněné. Jo, často se prostě mění žebříček hodnot, mění se nazírání, mění se na spoustu věcí, mění se emotivita, jo, takže vztahovost, je to opravdu velmi, velmi komplexní změna.
3: Je to změna vítaná? Já se ptám, protože si dovedu představit, že se, jestli se toho třeba trochu nebojíme někdy, nebo z vaší praxe, jestli to můžete popsat.
4: Bojíme a je to taky přirozené, jenom někdy ty obavy jsou vlastně jako zbytečně velké a prostě souvisí s nějakou úzkostností a svým způsobem to může být i jako těžší v tom vyšším věku, jo, kdy už vlastně jakoby ta osobnost je je nějakým způsobem stabilizovaná v nějakým obrazu a můžeme se víc bát toho, jak se změníme.
3: Kdy se to jako z vašeho hlediska tady ta změna největší stane? Je to ten moment toho zjištění toho nového života ve mně, anebo už musíme někoho držet v náruči, aby tyhle ty věci jako úplně na nás dopadly?
4: Ono je otázka, že jo, kdy se staneme matkou, tak v nějakém ohledu je to opravdu okamžik. Jo? Okamžik těhotnění, uhnízdění oplozeného vajíčka ve stěně dělohy, nebo třeba u matek, které svoji dítě, to, tam je nějaký právní úkon, jo, kdy ho teda převezmou a něco podepíšou a v tu chvíli se stávají matkou, ale ta osobnostní změna si žádá nějaký čas. Ono ten mozek a ani to tělo a ani tu psychiku a vztahovost to nepřebudujeme jako úplně rychle a jsou to prostě opravdu vlastně, dá se říct, měsíce a roky, kdy tohle to probíhá. A taky my můžeme hovořit o mateřství, o tom, že je žena matkou, a taky o mateřskosti, do jaké míry jsme mateřské. A jsou ženy, které vlastně nějakou mateřskost v sobě mají od jak živa. To jsou ty holčičky, které už prostě v 6 letech vědí, jak se budou jmenovat jejich děti a hrajou si s panenkama a potom pečujou o všechny děti z okolí a nikdy nepochybujou o tom, že chtějí mít vlastní děti a tak dál. A pak jsou, to je jako jeden typ jako žen, jo? A pak je taky druhý extrémní typ, které ani tím vlastním mateřstvím se nestanou mateřskými. Jiné hodnoty jsou jako důležitější než třeba ty vlastní děti. Takže to jsou ale takové jakoby extrémy. Ale většině z nás se děje to, že nás děti až tak moc jako nezajímají, když jsme prostě náctileté a mladé dospělé, ale potom vlastně nějakým způsobem se začínáme o to mateřství zajímat, ať už je to věkem ty pověstný biologický hodiny, nebo tím, že naše kamarádky začínají rodit, jo, tím, že si najdeme dlouhodobého partnera, který s námi chce mít děti, jo, tak vlastně začínáme si nějak jako ladit na tu myšlenku, že bychom mohli být matkami. Takže to je takový jako taková jakoby průprava nějaká a pak samozřejmě jsou to ty obrovské hormonální změny a všechno to, co se děje v tom těhotenství a v průběhu porodu. A pak je to samozřejmě ta třetí vlna, ta je úplně největší a to je to děťátko, které držíme v náručí a cítíme tam prostě to, jak nás potřebuje a vnímáme všechny ty jeho potřeby a ladíme se na ně a to miminko taky voní a ono je úžasně roztomilé, nemůžeme od něj odtrhnout zrak, jo, ty miminka mají takovou mimiku neuvěřitelnou, kdy se prokreslují velmi rychle různé jako emoce, aniž by teda něco jako znamená, ale je to fascinující. Jo, taky to miminko se nějak ozývá a to všecko nás vlastně jakoby vtahuje do toho mateřského chování a prožívání.
3: Mně přijde důležité říct, že je to proces, protože někdy to třeba trvá dlouho. I když se ty děti přejeme a to dítě si přejeme a když ho máme, tak stejně necítíme třeba to, co jsme si představovali, nebo to, co třeba očekává okolí.
4: Ano, ano, to se může stát a je to opravdu jako zajímavé, přičemž jako ve většině je opravdu moc fajn, když se dětičky rodí očekávané, plánované, chtěné, do připraveného prostředí. Ale a je to samozřejmě komplikovanější, když jako nejsme na to připravené, neplánovali jsme a tak dále. Ale někdy je to jako jiné, než si to představujeme a to jako v obou směrech, protože stává se docela často, že ženy, které neplánovaně a dokonce nechtěně otěhotní, tak vlastně jako najednou zjistí, že jsou vlastně docela šťastné a že si to vlastně docela přejí a docela se těší. Jo? Takže to se může stát na jedné straně a na druhé straně se zase stává jako i u dětí, které jsou jako velmi chtěné, velmi očekávané, až můžeme říct třeba vymodlené, tak ono po to, co ta žena konečně otěhotní, tak nepřichází intenzivní štěstí, jak bychom si mohli představovat, ale třeba různé obavy a úzkosti a pochybnosti.
3: Co naše okolí, a určitě je dobrý vypíchnout teda partnera nebo partnerku, se kterými nebo se kterou budeme vychovávat to dítě, tak co naše partnerství, do kterého najednou přijde jako takhle intenzivní role, jako je matka?
4: No, tak samozřejmě, že to má na to partnerství jako výrazný vliv. A to někdy už opravdu od toho úplného počátku, od toho, že prostě se zjistíme, že tedy jsme těhotné, jsme v očekávání. A tak jako ve zdravém, hezkém vztahu, kde se máme rádi, dítě bylo plánované, tak vlastně je to radostná událost, která nás ještě spojí. Jo. Teď jako jsme, vlastně je to trošku ekvivalent svatby, jo? Něco, co nás spojuje vlastně jako by na další život. Ale ne vždycky je to takhle jednoznačně pozitivní, protože někdo se třeba toho závazku leká a může to vlastně neblaze ovlivňovat vztah tomu partnerovi, jo? A jsou samozřejmě i patologické osobnosti, které toho mohou začít zneužívat, jo? Teď už mám tu ženu jistou, teď už se nemusím snažit, jo? Už se můžu chovat jak chci. Takže tohle je opravdu ten počátek, protože se samozřejmě mění sexualita, jo, často jako spíš jako dochází k útlumu, ať už hormonálním vlivem nebo různé obavy a tak. Někdy zase naopak jako se může stát, že ta sexualita i v těhotenství se vlastně jako stane najednou uvolněnější a spontánnější. To se někdy stává u těch usilovačů, jo, o to početí, který prostě museli, když jako, tak najednou nemusí. A ono to může být vlastně jako příjemnější. No a potom samozřejmě jako k obrovským změnám dochází pak po narození dítěte, kdy se to vlastně jako někdo vlastně, jo, ten pár si je tak jako hodně nablízko a teď jako se objeví někdo mezi nimi. Jo, vlastně takový trošku cizineček, jo, a teď ten cizineček si žádá strašně moc energie a hrozně moc se projevuje a spousta jako citů a emocí a lásky plyne k němu, jo, zejména tedy od té ženy, ale i od těch mužů, takže samozřejmě se s tím potřebujeme i v tom páru sladit. A pak tady jsou samozřejmě taky takové ty technické záležitosti, kdo co teď v tom novém uspořádání bude dělat a jak si to vlastně mezi sebou nastavíme.
3: Někdy rodiče budoucí nebo lidi, kteří ještě nemají děti, přemýšlí o tom dítěti jako o takovém vztahovém svorníku. Myslím si, že nemálo dětí se rodí i jako nějaká náplast, nemám jako lepší slovo, omlouvám se za ní, ale myslím to dost tak, jak to říkám. Potkáváte se s nimi a co v takovou chvíli to rodičovství je vlastně jako udělá?
4: No, většinou nezafunguje úplně tak, jak doufali ti dotyční. Jo? Takže jakoby partnerství, která měla potíže před dítětem, tak většinou se dostávají do větších potíží s dítětem. No, takže jakoby náplast na vztah, to úplně není doporučení hodné.
3: Zajímají mě ženy přítelkyně. Když mám to štěstí, že mám kolem sebe třeba nějaký jako blízký i třeba početnější okruh žen přítelkyň a stanu se matkou, co se děje pak z pravidla?
4: A to záleží, v jaké životní fázi ty přítelkyně nebo kamarádky jsou. Jo, protože ono vlastně v tom přátelství my většinou máme nějaké společné zájmy a společné aktivity, které zase potom jakoby to přátelství sytí a když vlastně nás jako si stáhne to dítě, jo, i co do prostě našeho zájmu, tak se samozřejmě jakoby nějakým způsobem vzdalujeme těm kamarádkám a oni se vzdalují nám. Takže super je, když jako máme jako dlouhodobé kamarádky a proto vlastně taky jakoby hodně dávají smysl ty víceméně vrstevnické vztahy, jo? Protože jsme na tom v těch životní fázi většinou nějakým způsobem podobně a můžeme to sdílet a to je super, jo? Když prostě spolu předtím sdílíme, já nevím, nějaký koncerty nebo sport a takový a teď můžeme sdílet to, že spolu sedíme na hřišti s dětmi, tak je to moc fajn. Ale ne vždycky se to takhle podaří a pak si myslím, že u těch jako dlouhodobých přátelství je moc fajn, když se nějak jako udrží zájem a udrží kontakt, byť třeba ne v takové intenzitě, ale že prostě ty bezdětné kamarádky se přijedou občas podívat a můžou třeba i pohlídat, aby to pro ně nějaká zkušenost a takový okýnko do toho světa té ženy matky. A pro tu ženu matku zase je fajn, když se nepřestane jako úplně zajímat o životy i mimo mateřství.
3: Co když se stane matka z něčí dcery?
4: To je samozřejmě taky velký jako posun toho vztahu s vlastní matkou a strašně moc tam záleží na tom, jaká ta matka, teď babička je a jak se ke své dceři chová. Jo, protože když ty vztahy jsou dobré, tak a je tam nějaký jako respekt, jo, obou strany, tak jako často se stává, že jako dospívající a mladá dospělá dcera se nějakým způsobem vzdálí, že jo, domů jezdí nepříliš často a pak vlastně ale může krásně dojít k tomu jako znovu navázání intenzivního vztahu, kdy ta babička vlastně pomáhá své dceři, zároveň si jako vytváří vztah s vnoučetem a je to vlastně moc, moc fajn, jo, a ta dcera se může spolehnout, jo, často jsou ty mámy vlastně jakoby tím, na koho se může nejvíc spolehnout ta mladá maminka, když někdy i v radách, ale když ne v radách, tak opravdu třeba v té péči a v tom pohlídání. A samozřejmě, když ty vztahy nebyly úplně dobré, tak tohle taky jako není dobrá náplast, jo, nebo pojidlo a často dochází jako k ještě větším konfliktům, kdy ta dcera se vymezuje, když ta máma jí do něčeho třeba chce mluvit nebo se chová bez respektu.
3: Mně přijde, že to je takový akcelerátor, to dítě, jo, toho, co tam je. No. Ale zajímá mě, já si myslím, že se spoustě lidem stane, že si myslí, že ty vztahy jsou vlastně docela v pohodě a když se to dítě narodí, tak se zjistí, že vlastně ne, je to tak?
4: Jo, stává se to, protože to dítě vlastně k sobě poutá spoustu emocí a ty emoce jsou třaskavé. Jo, takže a my třeba jako mladé matky nebo jako matky novopečené máme nižší práh pro agresi, jo. Je to čistě taky biologicky proto, že vlastně proto mláďátko je stejně důležitá ta něžná péče jako ochrana, jo. A ta příroda nás opravdu vybavila v tom, že my jsme opravdu jako snadno iritovatelné a snadno útočíme, pokud máme pocit, že někdo se nechová jako k našemu miminku tak, jak by měl. A to někdy můžou schytat ty babičky, jo, který si myslí, že jako nejlíp vědí a všechno umějí nejlíp a tak.
3: Mm-hmm. Další takový hrozně pro mě, mně přijde hrozně jako zásadní přechod je, když jsme matka, celý to zvládneme, máme jako navázaný krásný vztah, je tam všechna ta láska, co se očekává a oddanost a jako odevzdání se tomu mateřství. A máme to jedno, což je pro nás opravdu jako v tomhle slova smyslu celý svět. A čekáme další. Mm-hmm. Jako já jsem si třeba osobně kladla otázku, co se s tou láskou jako stane, jestli se nějak jako rozkrojí, nebo jestli přijde nová, nebo jaký pro ten náš mentální svět a ty kapacity je tohle jako přechod. Jaký to
4: jo,
3: je?
4: Je to zase velký přechod, jo. Ono na jednu stranu by se mohlo zdát, že už jako víme, do čeho jdeme a už to pro nás jako není jako tak, nic tak nového a překvapivého jako na poprvé, ale přesně to co říkáte, jo, častokrát si vlastně nedovedeme představit, že to druhé dítě budeme milovat tak, jako to první, jo. A což většinou jakoby zase prostě se tak nějak stane, tak jako se to stalo s tím prvním, ale zároveň jako je to velká změna s druhým a vlastně každým dalším dítětem, kterou si taky jako úplně dopředu nedokážeme představit a někdy to může být vlastně jako těžší po narození druhého dítěte než po narození prvního, protože prostě jako ta žena může překročit svoji nějakou kapacitu, jo? Že jako když ty dětičky se narodí brzo po sobě, tak vlastně s tím prvním dítětem tak ještě jakoby zvládala vlastně, když miminko spalo, tak si odpočinout, zacvičit, já nevím, co která jako potřebuje, že jo, ale najednou prostě, když konečně usne to dítě, tak je tady druhý dítě, který zrovna nespí a ona se jako samozřejmě taky sama nevyspí, nemá čas si zacvičit, nemá čas si nic přečíst, nemá čas vůbec jako na sebe a může to být opravdu jakoby velká krize vlastně. Jo, jedno zvládla krásně, ale to druhý tam už potřebuje tu pomoc z toho venčí a když ta pomoc není, tak to může být prostě hodně náročné.
3: Co muži? Mají nějaký takovýhle přechodový zásadní transformační pocit? Hmm. Pokud zkusíme prostě vůbec popsat jako pocity jiných lidí, tak existuje to?
4: Nebo... Mm-hmm. Určitě. Jako ti muži nemají tolik tamto fyzično, že jo? Oni jako nejsou těhotní a nerodí a nekojí, ale zároveň i u nich dochází k biologickým změnám, jo? Že prostě když ten muž žije se svou partnerkou, nestačí splodit dítě, ale když jako žije s tou partnerkou, jo, vnímá to její těhotenství, očekává to narození potomka, tak opravdu jako co se týče hormonálního profilu, tak jako klesá testosteron a stoupá prolaktin, kterému se vlastně říká hormon péče a hnízdění. U nás žen také způsobuje sekreci mléka a u mužů krom té sekrece mléka vlastně působí úplně stejně. Jo? A sice, že ty muže ladí na tu péči a zároveň způsobuje to, že mají potěšení z té péče, že je to těžší. Jo? Takže rozhodně i u mužů dochází k fyzickým změnám a stávají se z nich otcové.
3: A teď ještě ty mentální, to bude asi nějaký pocit odpovědnosti, bych tak odhadla na první dobrou, nebo jo. S čím se vy potkáváte?
4: Jo. Určitě pocit odpovědnosti a dokonce i jako v takové jako šíři, nejenom tady potřebuju pohlídat děťátko, zajistit rodinu a tak, ale co se týče třeba péče o sebe sama. Já nevím, vzpomínám na klienta, který byl, nebo který horolezí a když partnerka otěhotněla, tak najednou zjistil, že se o sebe začal bát. Jo, a že vlastně jako se stáhnul se z rizikovějších projektů a opravdu jako začal tu bezpečnost hodně řešit, aby tady jako pro to dítě jako byl ještě další desítky let.
3: To je asi jenom jedna z mnoha, rozumím tomu, ale jako ochutnávka i za muže důležitá. Poslední otázka na lidi, kteří děti nemají, třeba možná zatím ještě ani nemají s kým je mít, ale představují si, že je někdy mít budou, že by je chtěli. Co od tady tohohle přerodu, když se teď vrátíme zpátky, k ženám vlastně můžou čekat? Protože já si myslím, že oni vidí, že se změní všechno, to jim říkají všechny ty rodiče a kamarádky, které už děti mají, všechno se změní, ale mně to nepřijde úplně fér jim to říkat takhle. Tak co všechno to bude, ono se to i nějak jmenuje, že jo, ten proces.
4: Já slyšela jsem takový jako hezký termín, kterému se říká matrescence, a což vlastně ona ho vymyslela americká antropoložka Dana Rafael a vlastně po vzoru pubescence, adolescence, jo, vlastně takové jako přerodové období, kdy teda žena se stává matkou a je to vlastně jakoby podobným způsobem ta osobnost se mění, jo, v nějakým jako vývojovém smyslu a já bych možná jako řekla, že to ten život obohatí, jo, že vlastně jako najednou jako nahlídneme něco, co jakoby zvenčí se nahlíží velmi obtížně, jo, protože člověk, když to zažívá, tak je to opravdu, opravdu jiné a možná ještě bych řekla, ono se teď hodně mluví o tom odpovědném rodičovství, o tom připravit se a tak. A já možná jakoby trochu v kontrastu tady s tím bych řekla, jako až tak moc se nepřipravujte, protože jako stejně člověk nebude nikdy stoprocentně připravený a ono i kolikrát, jako když už teda jako se konečně jako cítíme, že jsme připravený, tak ono bohužel jako v té naší společnosti se trošku otvírají nůžky mezi tím biologickým optimem a tím sociálním optimem, jo. A někde mezi cítíme ještě nějaký jako psychologický optimum a ono jako, když chceme samozřejmě jako hezky porodit očekávané, chtěné, vytoužené dítě do připraveného prostředí vlastního bytu být nějakým způsobem zajištěný, tak ono jako biologicky to asi úplně jako je těžko stíhatelné. Jo? A ta biologie se tak jako úplně neodiskutuje. A ono, i co se týče té jako psychické připravenosti, tak jasně, měli bychom být nějakým způsobem vyzrálé osobnosti a mít jako vyřešený nějaký jako dramata dospívání. Na druhou stranu, ono zase ten nižší věk nám dává takovou větší flexibilitu a ono se to v tom rodičovství docela hodí. Vlastně třeba možná jako nevím moc, do čeho jdu, ale jdu do toho a jsem flexibilní a to nějak jako zvládnu. A to je vlastně takovej postoj, který není úplně špatně. Jo, možná něčím lepší, než být prostě stoprocentně připravený ve všech ohledech, jo, protože potom ono to s náma stejně zamává.
3: V Houpačkách s námi dnes byla psycholožka a psychoterapeutka Pavla Koucká. Jen tak jsme poohlédli pod oponu nebo za oponu toho, co se všechno děje s ženami a nakonec i s muži, když se stanou rodiči. Děkuji, že jste přišla.
4: Děkuji za pozvání.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.
2: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
5: No ale ty, a co to je vůbec?
2: To je takovej hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
5: No, zní to dobře.
2: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
6: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
2: Aida the Young,
6: Frankie and the Deadbeats
2: a Bad Focus.
6: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
2: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
6: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
5: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
1: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
7: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
8: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
7: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
7: Každý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
7: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
9: Vilmuš.
3: Ahoj všichni, kdo nás posloucháte a sledujete. Vítejte u vašeho oblíbeného pravidelného formátu Slejvák, kde my konzumujeme věci, abyste vy jich mohli konzumovat méně.
9: Je to tak, koncentrovaná to dávka brainrotu a popkultury. A dneska se zase probereme všechno, co se stalo v uplynulém týdnu na internetu, v kinosálech,
3: wow.
9: V českých domácnostech.
3: Kolikrát za rok řekneš slovo kinosál nebo sousloví?
9: Nevím, docela často mám pocit. Kinosály, teď wow. Už dvakrát. A i v českých domácnostech a všude možně. Takže já přemýšlím, kde začnem?
3: Já začnu
9: zabrouzdením. Ty máš začátek.
3: Já začnu zabrouzdením do minulosti. Pamatuješ si ještě, když jsme našemu posluchačstvu popisovali koláže paní Anny?
9: Ano.
3: Tak teď dnešní koláž je čerstvá dnešní a zní, nerýmuje se teda výjimečně, ale i tak je velmi poutavá a zní pěkný pondělok a úspěšný celý týždeň. Je tam kočička, hrneček ve tvaru žlutýho auta sportovního, což mi přijde jakoby hrozně skvělá boomerská záležitost, tvárný hrnky, ideálně ty s těma smajlíkama a vypouklejma nosama, co mají učitelé. Mm-hmm. Potom jsou tam žluté tulipány, vázička a nějaká záhadná žlutá síť. Takže no barva květná je žlutá, butter yellow, paní Anna to ví asi, co trenduje. Dobře, takže to byla taková pozitivní vibrace směrem k vám. A o čem my se dneska budeme bavit, opravdu to bude letem světem.
9: A já bych ještě se vrátil teda o týden zpátky a k našemu dílu o Eurovizi.
3: Ano.
9: Takže tady bych rovnou připomněl, 16. května sledujeme společně finále Eurovize v kavárně Archi Plus. Přijďte, ať už je váš vztah k této soutěži jakýkoliv. Budeme jakoby program ladíme, ale budeme minimálně tam budeme dělat nějaký bingo, možná hodnotit outfity.
3: Možná i vás pustíme ke slovu,
9: možná
3: až nám dojde řeč.
9: Až nám dojde řeč. A ideálně se budeme bavit a snad se budeme co nejméně jakoby hrozit a bát. Takže to bude jakoby snad fajn.
3: Jo.
9: Ale uvidíme, protože jak jsme tady nasnili, tak náš vztah nebo minimálně můj, týhle soutěže se jakoby fakt hodně zkomplikoval. A jsem teďka takový, jakoby, že vlastně nevím. Ale ideálně chci zavajbit, takzvaně. Ideálně chci jakoby furt pocítit ten pocit, který mi to dávalo v souvislosti s tím, jaká komunita kolem toho byla příjemná, takže to by se mi líbilo zachovat. A zároveň ale jako vlastně spousta, nebo několik z vás jako odnapsalo různý komentáře a právě líbilo se mi a vlastně to dost potvrzuje o tom, jak moc polarizuje tady ta soutěž opravdu jakoby ty diváky a ty fanoušky, kdy vlastně někdo, přesně jakoby ten fandom je fakt hrozně rozpolcený, někdo to úplně bojkotuje, někdo to kritizuje a sleduje, někdo vlastně říká, že to tam prostě nepatří a bude se, jakoby, nechce, aby mu bylo odebíraný to, že ho to furt baví. Je to složitá situace a vlastně jenom jsem tady chtěl tak jak, jakoby zrekapitulovat, že opravdu jakoby všechno to, co jsme tady nastínili, tak všechny ty typy reakcí jsme jako i dostali, mám pocit.
3: A jako všechno jsou legit, všechny jsou prostě v pohodě,
9: úplně legit.
3: Chápu to, takže ať jste jakýkoliv ze zástupců těchto skupin doražte a aspoň jakoby víc hlav víc ví prostě, chápeš?
9: Jo, ale taky nám hodně lidí psalo, že jsme úplně mimo s našima favoritama.
3: Jo, to je pravda, to bylo, že úplně opačně.
9: To mě šokovalo,
3: to jsem si taky vzala osobně.
9: Tohle mě šokovalo, ale jakoby asi jsme úplně delulu. Jako je pravda, že prostě to Finsko je favorit a já jsem úplně, že pro mě je to úplně někde dole.
3: Připomeň mi Finsko, pár slovy.
9: Je to ta paní s těma houslema a pán, co zpívá a je to... Já nevím, já to nedokážu zařadit, mě to prostě nějak vůbec ničím neoslovilo.
3: Já jsem to musela asi úplně potlačit, protože si to nevybavuju, ale už to hledám. Finsko, Linda a Pete Liekkinghäytin, 3/10 jsem si napsala. Dramatická paní houslistka, na sílu dramatické pasáže Not For Me, pár ve středních letech, pardon, to jsou moje jediné poznámky k této písni. Ale třeba změním názor.
9: No, jako uvidíme.
3: Spíš ne.
9: Ale mně se potvrdilo během teďka našeho výletu, že Řecko je opravdu jako pro mě fakt nejzábavnější, nejsympatičtější a písnička vlastně mě fakt baví, takže stále Řecko u mě vede.
3: U mě taky. A poslední ještě zmínka o Danielu Žižkovi, který teda zastupuje Česko. My jsme hodnotili spíš jeho jako potenciální úspěšnost v té soutěži, než jeho jako hudebníka, protože vím, že někteří z vás jeho jakoby zastávali, což chápu. A i když ani jakoby jako hudebník mě neoslovuje, tak jako dokážu ocenit to, že je jakoby talentovaný objektivně a četla jsem si o něm nějaké věci na nejmenované populární stránce a údajně hrál v seriálu Taneční, což mě velmi upoutalo.
9: To jsme tady ale mluvili.
3: Kde Saša Rašilov je mistr a byl to jakoby absolutně šílený seriál, tak on si tam zahrál, takže už jakoby automaticky je u mě jakoby opolíčkový v mých očích. A jako údajně složil první písničku snad 10 letech a jak jsem minule říkala, že nejspíš někdy hrál i se Sočrem, tak hrál
9: tak
3: s orchestrem Českého rozhlasu, takže to se údajně stalo. No. Takže teďka zpívala i nějaký ten cover a jako jsme na něj zvědaví, určitě jsme ho nezavrhli, jakoby nezavřeli jsme na něj, nezanevřeli.
9: Jinak my jsme teďka odpočatí po výletu do Litomyšle, můj takeaway je z toho, jeďte na výlet.
3: A dotýkejte se trávy. Já jsem doslova ležela v trávě po několika letech.
9: To je ale strašně depresivní.
3: No, jakoby tam... To má víc rovin. Jo? Mě trochu děsí třeba věci jako klíšťata, mravenci a takhle, bobky psí a tak dále, pana krále. A tohle to byl opečovaný trávník bez přístupu psů. Klíšťa jsem na sebe zatím žádný nenašla, ale bylo to neuvěřitelný. Bylo to neuvěřitelný. A je to strašně, je to fakt jakoby úplně dystopický to říkat nahlas, ale jakoby ano. To sousloví jděte se dotknout trávy má opravdu něco do sebe, no.
9: Takže běžte.
3: Jděte na to, no. Doufám, že nás třeba posloucháte teďka při tom. že leží na trávě.
9: Už se už ležíte, tak pokud se kalháte do trávy, tak si k tomu po nás, až nás posloucháte, pustit třeba nový album, nebo nový album Deluxe album, rozšířenou verzi alba Zary Larson, Midnight Sun, tentokrát...
3: Girl Strip.
9: Ano, Girl Strip, což jsme už něco jsme tady týzovali, s mým údajně líknutým seznamem spoluprací, který byl úplně, ale úplně delulu a vlastně strašně mimo, takže já jsem tady, ale já jsem nešířil dezinformace, já jsem říkal, že je to absolutně neověřený, neověřená
3: spekulace. A navíc možná něco ještě vznikne, takže?
9: No, já právě, tak uvidíme, já v to velmi doufám, ale každopádně je to teda album, který navazuje na tady ten trend, který přišel tak nějak s album Bread, udělat remixový album svýho alba s nějak kolaboracema s jinýma lidma, kde ty původní písničky trošku předěláš, některý víc, některý míň.
3: Je tam Pink Panthers, Kehlany, Emilia, Eli, Shakira, Tyla, Robin a další, takže...
9: Mně jakoby ten, vlastně líbí se mi, že je to celý tam koncipovaný jako čistě ženská spolupráce, že vlastně chtěla ona vyzdvihnout nějaký ženský popový primárně interpretky po celém světě, že to opravdu udělala jako kolaborace z každého kontinentu pomalu někoho a si vzala. A baví mě to, líbí se mi to.
3: Měla k tomu i hezký vizuálky s tou mapou, že jo, takový 3Dčkový.
9: Marketing queen, opravdu, jako ona se fakt našla v té Y2K estetice a tady ty vizuály k tomu, všechno je tak strašně promyšlený a jako promakaný.
3: Škoda, že neměla tu svoji éru, když vyšla Barbie, protože ona by se určitě objevila na soundtracku.
9: Mega by byla na soundtracku Barbie, no, ale to nevadí. Každopádně, jako jinak moje dojmy z tohohle bonusu jsou fajn. Jakože baví mě to, líbí se mi to, ale víc mě to jako asi zatím nestrhlo. No, myslím si, že to je jakoby příjemný rozšíření tady té vlny, kterou chci, aby jsme si, kterou si chci ideálně udržet třeba právě po celý to léto. Už je to rok skoro od vydání Midnight Sun prakticky.
3: To mi připomíná vzpomínání na loňský léto a ne Morning Summer 2024 like It's My Dead Wife, což je taková nová věc teďka na TikToku, kde jakoby
9: nikdy
3: si neuvědomuješ v tu chvíli, co máš.
9: No, předloňský léto
3: čas,
9: bylo...
3: Než o to přijdeš. Bylo to Brett album, ChadXX, bylo Sabrina. To vzestup Edison Ray, byla to Sabrina, byly to Chepo Challengers, všechno. A mě to album, tady to remixový, jako hodně bavilo. I jsem se vás ptala v našem Instagramovém kanálu Slejmili, co na to říkáte. A i pozitivní reakce to má v reviews prostě světových recenzentů, že to je originální, že se to odlišuje právě od těch původních jakoby, písní, že to je dost odlišný. Není tam jenom ten navíc jeden, prostě jedna sloka, ale jako i zvukově to je hodně jiný. A mě to vlastně hrozně baví. Je to takový trošku klubový.
9: Mě to taky baví. Je to taneční, líbí se mi, že ona fakt si drží tady to, že je to pop a je to taneční, ale třeba Brett byl takový už trošku experimentální a tady jsme u té furt, že je to jakoby pop, white girl music.
3: Jo, není to až tak crazy.
9: Jo, přesně.
3: Ten Brett byl takovej, ten
9: byl skvělý a ikonický naprosto, ale tady se vlastně držíme ten mainstreamový popový zvuk.
3: Jo, ono by to k ní ani nešlo, podle mě.
9: Ne, vůbec. A líbí se mi to, že se opravdu vrací tady ta taneční hudba zase zpátky, což je, víme, že už je, může být teoreticky znak recese.
3: Já musím zmínit zpěvačku Robin, která je tady na tom albu v poslední písni Pus Pus a tý vyšlo letos, myslím, že v dubnu album, na který jsem úplně jakoby zapomněla, který se jmenuje Sexistential v květnu vlastně. V květnu, v březnu. Mně se plete květen a březen, to jsem asi nemusela říkat nahlas. No. A je hrozně dobrý. Je to její 9. studiový album. Určitě od ní znáš Dancing on My Own, písničku z roku 2010.
9: Ona je legenda úplná švédská.
3: Ona je legenda a prostě legenduje dál, ikonuje dál. A tady to album je hrozně dobrý, tak ten je takový můj osobní tip.
9: Je to legenda, je to, já si myslím, že ve Švédsku může být kolab Zary Larson a Robin, něco jakoby se v Česku spojili.
3: Kellyn a Eva Farna.
9: Ne, ty už se spojili.
3: No
9: ne,
3: právě, já se snažím jako...
9: Pam Rabbit a Helena Vondráčková.
3: Jakože Helena Vondráčková je Robin.
9: Jo.
3: Dobře.
9: Mega, tak to je legenda pop music.
3: Ale jakoby dobře, no. Jo, chápu, chápu
9: přinám fakt na nějakou legendou českýho popu. A dobře, jako věkovka, to je trošku jiná.
3: Ne,

0: je líto, já nevím, co může udělat, aby
1: Víš, co může teď udělat? TikTok by řekl naučit se zpívat, já to říkat nebudu, já nejsem tak zlá, ale je to hlavní z věcí, které lidi kritizují, jsou ty živý vystoupení. No. Protože jinak jakoby má nějakou estetiku, check, má nějaký zvuk, check, je vizuálně zajímavá, check, no ale prostě ten hlas by...
0: A já si ale myslím, že teď v téhle fázi už je to fakt jako vyloženě trend a zábava.
1: Je ten hate, takže myslíš, že i kdyby zpívala dokonale, tak...
0: Teď už si myslím, že...
1: Že už je pozdě.
0: Nevím, no, musela by udělat nějaký obří jako fuck off všem, co... Nevím.
1: Taky nevím, jak bych na tohle upřímně reagovala
0: vlastně
1: vůbec.
0: Vlastně je to nezávidění hodná pozice. Nicméně ještě tý Zaře Larson, a tam je teda největší z těch kolabů je právě ten se Shakirou, která mimochodem teďka měla koncert v Rio de Janeiro, kam přišlo 2 miliony lidí.
1: Zadarmo.
0: Zadarmo a je to opravdu teda jako legenda, počet streamů týhle písničky hrozně vzrostl. Ale mě mrzí, že je to písnička Euro Summer a já jsem prostě tam manifestoval tu píseň s Inou.
1: No, nebo Alexandrou Sten,
0: neboli královnami Europopu. A teď jsem nedávno objevil, nebo jsem znovu objevil písničku ASAP od Alexandry Sten.
1: Já taky.
0: A no nicméně, moje
1: na
0: naděje...
1: Na storíčkách u Sugar Danny.
0: Já jsem to objevil, ale ještě třeba týden předtím. A pak jsem to viděl u Sugar Danny a říkal jsem, jsme napojení. A nicméně já jsem... furt Delulu, já jsem prostě furt optimista a jsem takový ten člověk, já jsem teďka ten člověk, co věřil, že je bonusová epizoda Stranger Things, i když žádná nebyla, takže jsem takhle bláznivej. Ale já věřím, že tady ta písnička ještě jakoby nás čeká, protože furt já jsem viděl na vlastní oči, že Ina nikdy na jaře nebo na přelomu jaro-zima tagovala Zaru Larson, byla ve studiu.
1: To jsi mi vyprávěl, já ti to taky věřím.
0: Že něco nahrávala a já jsem si to nevysnil a Alexandra Stan zase údajně, to jsem teda já neviděl, ale údajně měla v nějakém rozhovoru říct, že nastínit, že to proběhlo tady ta interakce, takže...
1: Tak to bude prostě deluxe verze.
0: Hele, já jako cokoliv vezmu.
1: Každopádně zmínil si tady Sabrinu Carpenter, která zpívala na Coachelle s Madonou a to byla předzvěst nového projektu, který se jmenuje Bring Your Love. Je to písnička jejich společná, která podle mě by si trošku... Slyšel jsi?
0: Ještě ne.
1: Myslím, že ji odsoudíš podobně jako Runway od Lady Gaga a Doechii. Ale k tomu se dostaneme.
0: K tomu se dostaneme ještě.
1: No takže tady ta
0: písnička... Počkej, já si tu písničku začátek, protože Runway
1: Pojď.
0: jsem poznal hned na začátku, že nebudeme kamarádi.
1: Poznal.
0: Jsem věděl, že nebudeme přátelé a...
1: Bring your love. Tomou a Mírou
0: na rádiu Wave. Nevadí mi to, přijde
1: ale...
0: mi, že oproti Runway tady to prostě má takovej svůj furt ten trošku zastřený, jak kdyby 80-kovej zvuk malinko, že to furt drží tady tu estetiku a není
1: protože
0: to furt
1: Madonna.
0: Ta... No a to je dobře, drží si svůj Madonna vibe, jako já mám pocit, že na písnici Runway je jako úplně tak 0,0001% estetiky Lady Gaga, pardon.
1: No, k tomu já ti něco řeknu. Každopádně tady ta písnička je z připravovaného alba Confessions 2, který bude už její 15. studiový album Halo a vyjde už 3. července, navazuje na nějaký právě Confessions jakoby 1 a má to být víc tanečně elektronický, což jsme slyšeli. No takže jakoby zpátky k tvé kritice písně Runway. Hele, ty říkáš, že v tom necítíš jako Lady Gaga?
0: Já doslova říkám, že je to možná jako, že je to nejhorší píseň letošního roku.
1: Tak to půjde do titulku.
0: A jako, já jsem říkal ještě předtím, je to furt lepší než Dead Dance.
1: To ti odkejvám.
0: Možná je to na stejným úrovni pro mě.
1: Jako jo, zní to jako prostě playlist obchodních řetězců s oblečením, což za mě není vůbec jakoby hanlivá věc, já to vyhledávám naopak, možná proto se mi to líbí. A v tom klipu mají takový extravagantní oblečky, protože to je, že jo, Ďábel nosí Pradu 2 a v tom já třeba Gagu cítím, protože ona tímhle se jakoby vyznačuje.
0: Ten klip mě přijde jako, že to malinko pozdvihává, ale jinak je ta písnička za mě úplně nejvíc laciná, generická věc, která ti vyjede, kdyby si napsala přesně do umělý inteligence, udělej průměrnou písničku, která se strašně jakoby podbízivě zalíbí gay publiku. A dostaneš tohle.
1: A já jsem to dostala a jsem s tím spokojená.
0: Mě to přijde strašně laciný. Úplně mě to zklamalo, že mi to přijde hrozně prvoplánový a laciný. A jako vzhledem k tomu, že to je jako ústřední píseň tohohle velkého očekávaného filmu, jako je Ďábel nosí Prada 2, který jde ta jednička je vlastně známá svým ikonickým soundtrackem, tak jsem si řekl, tyjo, to jsme dostali tohle, jako opravdu. Já jsem prostě, nevím, já jsem z toho fakt hrozně z téhle písničky úplně zklamaný a vlastně, když ji slyším, tak úplně ve mně vyvolává nějakou fyzickou reakci.
1: Tyjo, to je... To podle mě souvisí už s ničím jiným. Hele.
0: A bavili jsme se o tom, že vlastně jo, je to trošku jako něco z RuPaula, ale věci z RuPaula jsou camp. Věci z RuPaula jsou prostě camp a je to přece jenom vždycky je to trošku přehnaná jakoby satyra. Nebo malinko recese, ne satyra,
1: tohle
0: ale
1: taková
0: recese.
1: Tohle je taky přehnaný.
0: Ale tady
1: i ten refren je přehnaný.
0: Mně to tady nepřijde, že by to bylo jako... Že já tam necítím jako to nadsázku vůbec. Mám pocit, že je to prostě fakt vážně míněná skladba.
1: Já ji tam cítím a neuráží mě to, ale jakoby souhlasím s tím, že to je takový generický, nic novýho, trochu mid. Ale i jakoby mě stačí mid věc od Lady Gaga. Já jsem s cokoliv od Lady Gaga spokojená. Ty jsi říkala, že tě tam bavila víc ta druhá její písnička v tom
0: jo,
1: filmu.
0: Jo, tam mi přišla fajn.
1: A obecně chci říct něco k tomu filmu, protože já jsem to pořád ještě neviděla.
0: Jo, já jsem ten film viděl a chci s tím vlastně mluvit, protože já jsem ho viděl s tím, že se nepovažuji za nějakého super fanouška, nepovažuji se za nějakého super fanouška jedničky, já jsem ji neviděl, viděl docela nedávno a přišla mi fajn, ale víc ve mně jako nezanechala, ale byl jsem docela zvědavý na tu dvojku a očekával jsem od té dvojky fakt, že to bude jako hrůznost, na sílu prvoplánová strašná příšernost a nakonec jsem byl docela mile překvapený. Přišlo mi to fajn, co si pamatuju, ale problém je, že si ten film už moc nepamatuju a to je to pár dní, co jsem to viděl, ale jako nezůstalo toho ve mně moc. Byl to fajn, bylo to v poho 2 hodiny strávený v kině, mělo to fajn momenty, hlavně to má fakt skvělou chemii a ten cast je prostě skvělej, jak vše, to, ta ústřední čtyřka je výborná v tom úplně a co jako, zároveň to ale vyvolává fakt jako smíšený reakce a co jsem se jako pochytil, tak hlavně mezi jako velkými fanoušky té jedničky, to vyvolává teda no jako vlnu nevole, ale jako já tam mám trošku pocit, že jsou možná trošku jako za jako mají ten úsudek trošku ovlivněný tou nostalgií, kterou k tomu cítíš, protože je to už 20 let. A jako třeba důkazem je pro mě to, že na Twitteru koluje koláž, kdy srovnávají jakože světlo z jedničky a světlo z dvojky, kdy ta jednička vypadá strašně jako krásně světla, ostrý světlo a tak dál. Ale potom, a všichni jsou jako, jo, ta jednička byla prostě úplně jinak vypadala, tady to je zase to hnusný letkový světlo. Ale jako ukázalo se, potom se to mělo miliony interakcí, tady ta koláž, že to bylo upravený a zeditovaný a že skutečný frame z toho filmu
1: není tak hrozný.
0: Vůbec není, no nemyslím z té jedničky, vůbec není takhle jako hezky světlej. Je prostě normálně nasvícený a já jsem neměl právě v té dvojce pocit jako takovej, že by mě to tam rozčilovalo. To jsme tady to světlo řešíme furt, jako že jsou ty lidi takový divný a všedivý.
1: Já jsem to právě chtěla říct, že jestli tady někdo poslouchá, kdo jste anebo znáte člověka, co řeší světla u filmu, tak nám o něm řekněte a my si ho sem přizveme, protože
0: tak,
1: to je velký téma.
0: A myslím si ale fakt, že v té dvojce to nebylo tak hrozný. Kritizují se outfity, kritizují se všechno možné, ale mě to asi nevadilo. Mně naopak, jo, naopak, co já musím jako takhle, ten film by měl být o půl hodiny kratší, bylo to přejenaně dlouhý, trošku překombinovaný, příběhově slabý, úplně strašlivá romantická linka, ještě horší než ty jedničce a no prostě jako má to spoustu neduhů, ale co na tom filmu mega oceňuju, tak je, že jako vlastně v době, kdy extrémně teda klesá důvěra v média a nějaká jako podpora, já nevím, tisku a tak dál, tak je tady film, který je drahej, který otevřel, by mimochodem měl největší otvírací víkend letošním roce pro hraný film a otevřel skoro za 250 milionů dolarů po celém světě. A je to jako velká produkce a hlavní téma toho filmu je jako vlastně snaha zachránit jako to médium a je to vyloženě to řeší. Je to vlastně podle mě v mainstreamové kinematografii pro mainstreamového diváka je tohle asi nejostřejší se vymezení proti AI zatím. Je to film, který začne tím, že vyhodějí půlku redakce a že chtějí postupně tu redakci toho runwaye vlastně nahradit a automatizovat a prostě fušovat tam AI-ko a tak dál. A vlastně ten film se proti tomu jakoby hrozně vymezuje. A je to skvělý. Mně to přijde, že vlastně je tady v tom je to vlastně strašně dobrý film, ačkoliv má jako technicky a řemeslně, je to vlastně strašně průměrný, ale jakoby tady tím tématem mi to přijde fakt jako inovativní a my jsme tady jako k tomu AI máme jako pravidelně komplikovaný vztah, že jo? A v tomhle to mě to velmi mile překvapilo, jako hodně.
1: Mimochodem, viděl jsi, že Oscaři teď neuvítají žádný AI film? Nebo jakoby jakkoliv, asi jsem pochopila, jakoby jakkoliv jako zakomponovanou AI do vzniku filmu.
0: Viděl jsem, no, to je
1: taková... To je taky sympatický.
0: Jo, takový jako vymezení se vůči tomu, to je dobře. No, takže já jsem jako fakt byl asi spokojený. No, za mě teda hudebně největší, asi nejlepší v tom filmu byla jedna písnička Miley Cyrus.
1: Aha, tam má písničku, jo.
0: Má tam písničku a někdy na začátku a vlastně si myslím, že to tam sedělo vlastně úplně nejlíp. Část Lady Gaga byla jako vlastně i v tom filmu hrozná, já se fakt omlouvám, ale úplně zbytečná, fakt zbytečná, ještě když už ten film se táhnul, byl strašně dlouhý a teďka tam 3 minuty koukáš na koncert Lady Gaga, který je tam tak strašně jako neopodstatněný.
1: Co říkal, že tam je dvakrát ta písnička Runway?
0: Jo, ona ještě na konci totiž. Ne, v průběhu tam hraje a pak ještě na konci, já jsem řekl, že už ne. Ale ještě tam právě zpívá tu svoji druhou a to tam se zpívá jakože fakt jak kdyby záznam jakoby z koncertu. No nevím, jako, hele, myslím si, že je to fajn film a určitě myslím, že člověk neudělá asi špatně, když na něj půjde do kina. Myslím si, že je to v poho. Ale vidím v tom i vlastně ten, jak, zároveň jsem vidím fakt, jak se vracíme do té nultý éry. Trošku se tam jako vracíme k tomu menší míře, ale tomu hodnocení těch ženských těl, i když je to mnohem víc inkluzivní a je tam jako na té runway nebo v té modní přehlídce, tak jsou různý typy postav a tak dál, tak tady se jako zase je tam něco, kdy se poukazuje na něčí váhu a jeden z hlavních vtipů je jakoby urážka obočí Anne Hathaway, tak...
1: To bych se asi zasmála zrovna.
0: Jako, asi jo, asi jo, ale spíš se mi to tak nějak jako vrátilo, že...
1: Jo, máš PTSD žiju v tom, prostě.
0: No, mega, že jak žiju v tom, že zase se hrozně jako regresujeme zpátky do té skinny culture a
1: jo,
0: zase tam jsou všichni hubený a tak dál, tak se všímám hrozně i těchhle těch věcí, kterých to je tu dobu provázelo a vidím je úplně.
1: Jak se normalizují všechny ty kosmetické úpravy, že jo, tak lidi říkají, je, ty postavy vypadají všechny stejně. No tak jako proč, že jo?
0: No.
1: A já teď víc a víc vídám články jako o tom, jak se mladí holky nebo všichni vlastně cítí jako tlačený do těch kosmetických úprav, že to je už jako pro některý lidi denní chleba. Myslím si, že furt jakoby v Česku, třeba mimo Prahu, naštěstí v uvozovkách za mě teda, to tolik neprosáklo, ale pro některý lidi to je úplně jakoby, nudíš se, jdeš si dát, já nevím, baby botox a už to pak máš, jak když jdeš na nechty.
0: No to je šílený, mě to přijde úplně fakt
1: no,
0: šílený.
1: A doteď se furt neví, že jo, všechny ty dopady a prostě rizika a tyhle věci, takže jakoby já k tomu mám tady ten postoj a občas přesně, když vidím ty červený koberce a vidím přesně, jak tady tu skinny culture prostě vracející se nebo diet culture spolu tady s tím extrémním udržováním, mám z toho takový uncanny pocit a říkám si, kam to spěje, jako kdy to dává příklad.
0: Já mám prostě fakt flashbacky na to období a zároveň si pamatuju, jak bylo jako příjemný najednou, když se ten směr nějak jako zvrátil a vlastně to nastoupila ta mileniálně optimistická éra, která vystřídala tady to a teď jako vidím, jak se vracíme zpátky k tomuhle prostě a říkám si, Ježíš Maria. Nicméně ještě bych vyzdvihnul mega Meryl Streep, ta je tam výborná, mimochodem dostala za jedničku nominace na Oscar a myslím si, že klidně může dostat i za tohle. A lidi třeba kritizujou, že se Mirandě trošku změnil charakter, že už není tak zlá. Já říkám, že je to 20 let uplynulo v tom filmu.
1: A neděje se nám to všem?
0: Jo, přesně, s věkem, podívejme se na Zdeňka Polrajka jako doslova. Jo, podívejme se na něj. Myslím si, že prostě je úplně i přirozený vývoj charakterní, pokud člověk úplně nezakrní a nezapškne, že nějak jako pookřeje trošku,
1: no,
0: nebo
1: přesně.
0: Mu třeba už není tak drsnej, jako byl. A naopak si myslím zase, že spoustu lidí prostě neuspokojíš, protože kdyby ty postavili úplně stejný, tak se stěžují, že jsou úplně stejný a že je to vykrádačka jedničky a tak dál. Já jako... některá ta kritika mi přijde trošku jako přehnaná, ale jako souhlasím v tom, že s tím absolutně, že já si spíš myslím, že moje pozitivní dojmy převládají z toho, že jsem od toho očekával jakoby hroznou hrůzu.
1: Jo. No, ty jsi zmínil Meryl Streep. Víš, kdo bude hrát Meryl Streep ve filmu, co vyjde v roce 2027?
0: Kdo?
1: Meryl Streep.
0: Oni bude někdo hrát?
1: Ona bude hrát ve filmu.
0: V Narnii.
1: Jo.
0: A to vyjde až příští rok? Já myslím, že na Vánoce. Ne, v lednu možná to
1: vyjde. V lednu, myslím, no.
0: Yes. Celý cast Narnie dropnul. Je tam Emma Mackey, je tam Meryl Streep, která bude pravděpodobně teda Aslan. A
1: Daniel Craig třeba.
0: Daniel Craig. Kerry Mulligan. A jako je to skvělý. Já se fakt těším. A je to mimochodem první film, který Červená platforma uvede do kin. Uvede to na 45 dní do kin po celém světě.
1: Jinak celým názvem je to Narnia The Magician's Nephew, takže jakoby synovec kouzelníka.
0: Čarodějův synovec, synovec, to je ta první kniha.
1: První úplně. Kniha. Mm-hmm. A zároveň čtvrtý film. Od Greta Gerwig to bude teda a já se na to těším hrozně moc. Bavila jsem se o tom tady.
0: On to nebylo sfilmovaný.
1: Ne, jakože Narnie univerzum.
0: Jo, ale to, je už, to už je novej ten, to se zase začínáme od znova.
1: Jo, jo, jo. Že jsme řešili to, že já mám velké očekávání v efekty, kostýmy a tyhle věci, které mají být údajně hodně ručně jako dělaný. Takže na to se velmi těším. Velmi.
0: Já taky.
1: A potom, už jsme teda trošku odbočili od hudby, ale já se k ní ráda vrátím. Slyšel jsi nový album od Northwest, dcery Kim Kardashian ne. a Kanyeho Westa? Ano, vydala svoje album, první, ne, ani možná, jo, první album, ale ne první písničku ve 12 letech,
0: wow.
1: která se jmenuje to album North Forever. Což je absolutně ikona. Ikonický, jakoby, ikona. Že ve 12 letech uděláš jakoby ne na sklonku kariéry nebo prostě ve svém píku, ne, prostě na začátku. Hezky si to stanovíš, jakoby, jak to bude vypadat. No, co bys tipnul, že to bude za žánr, když jsi to neslyšel a neviděl?
0: K-pop.
1: Ne, zkus to ještě jednou, vybav si, jak jako vypadá. Ona teďka nosí, že jo, tu dlouhou modrou paruku a má takový výrazný tmavý líčení a tak jakoby zvláštně se oblíká. Trošku to s tím souvisí.
0: Nevím, tak je to nějaká EDM.
1: No, je to rage rap. Rage rap.
0: Wow, je to až Niko
1: emo
0: prostě.
1: A hyperpop, nebo
0: hustý,
1: hyperpop.
0: Hustý.
1: Není to vůbec špatný, ti řeknu. Je to 6 písniček, což mi přijde vlastně úplně hrozně níž a jakoby... úplně handpicked, prostě vybrá ty nejlepší věci. Samozřejmě asi 3 z těch 6 písniček jsou jakoby předělaný nějaký trendový tiktokový zvuky, jsou to prostě všechno jakoby emo písničky třeba z 90. a z 90. let, který někdo zremixoval na TikToku a který ona zremixovala do toho alba tím, že přes ně rage rapovala.
0: Wow.
1: A jakoby fakt to není vůbec špatný a ve všech těch...
0: Já miluji 12-letý rage.
1: A stejně jako
0: když... silnej.
1: Jo, je to jakoby jedna z nejsilnějších věcí podle mě na tomhle světě, jakoby energie 12-letých lidí, kteří se vztekají. A stejně jako my ve 12 jsme psali, jestli si vybavuješ, jak si psal svoje příspěvky, nebo minimálně já, že jo, vždycky jsem měli ty velký malý písmena, čísla a samý xka, tak tohle ona trošku tam má a třeba v písničce Die, tak má refrén, který já ti tady přečtu. Once they on trend, I'm already off it. I'm a rockstar, you could tell by my closet. Who got piercings on their finger, tell them Northwest. When I'm out here doing press, they get more pressed. A mě to hrozně baví, ale pak přesně, mám úplně takovýho toho, to mím s tím vojákem a vzpomeneš si na Kanyeho Westa prostě, který má přijet do Prahy a no. který je prostě antisemita a jakoby Kim Kardashian je taky trošku šílená, že jo?
0: Já doufám, no, já doufám, že bude svými rodiči ovlivněna co nejmíň.
1: Co nejmíň,
0: ale...
1: no, jako on jí údajně s tím albem pomáhal, ale přesně doufám, že ona si najde nějakou svoji cestu hudební i životní a bude dobrá takzvaně.
0: Tak, kdo ještě vydal svoje, začátek svého alba, který bude mít ještě méně písniček než album Northwest,
1: Not Forever.
0: Ale bude jenom EP, bude mít jenom 5 písní, který bych měly být strašně vypiplený, dělaný v Londýně a opravdu jakoby světovými producenty, tak je Charlotte Gott, která vydala teda svoji první píseň.
1: In Too Deep.
0: In Too Deep. A já jsem strašně zklamaný hrozně.
1: Hele, nejsi sám. Já jsem si dneska četla právě recenze a převažuje jako negativní hodnocení.
0: Já jako jsem si říkal, tady je někdo, kdo má potenciál úplně rozbít tenhle český hudební rybníček.
1: Jako ona má všechno, ona je strašně krásná, je nepo baby, pardon. Myslím
0: je
1: si, že je talentovaná, nemá špatný hlas, ale...
0: A má fakt tu star power.
1: Ale, jo, to má, to má. Ale... Co se stalo?
0: Pak jako vydá písničku, která... Jakože vydat písničku, která nikoho jakoby nezajímá. Je dost jakoby, to je taky umění teda.
1: My jsme se spolu říkali, že nám to připomíná přesně jakoby nějaký off-brand začátky Lana Del Rey, ale jakoby velmi off-brand a říkali jsme, že to někdo v téhle době napsal jako text. A pak ona přijela do toho Londýna a oni byli jako, kolik máš peněz?
0: No, máme tady 15 let starou.
1: Tady máš tady tu random věc, ke kterým nemáš žádný vztah,
0: no,
1: aby ještě tam ona
0: před 15 lety řekla, že to nechce, ale tak nám to tady furt leží v šuplíku.
1: No, a i ta její myšlenka, že ona vlastně sama říká, že chce prorazit do zahraničí, že ví, že to je strašně těžký, ale že to aspoň zkusí.
0: Ale prostě tady to je strašně generický, neosobní, vlastně nic neříkající.
1: R&B, kde?
0: A je zajímavý teda její jako promo, já ji teď sleduju a ona to ani nepromuje tu píseň.
1: Já jsem koukala, že to promuje hrozně málo. A
0: ona dala teď nějaký fotodump a očekával bych, že vlastně v prvním týdnu vydání písničky to budeš spamovat tak jako tak, ale už se tam dává
1: možná chce, jinýho. Možná chce být enigmatická, ale jako v tenhle moment se to moc nehodí. Prostě být enigma, když promuješ nový projekt. No mě první den nešla ta písnička přes její odkaz ani pustit. No, vizuál sedí na autě, protože má ráda auta a za sebou má květiny, protože má asi ráda květiny, v hrozně křečovitý, nepohodlný, jakoby krkolomný poloze, kde jakoby je nádherná, ale jakoby křičí to jako žádná osobnost, nic.
0: Já jsem právě doufal, že to bude něco, jakože když Olivia Rodrigo vydala Driver's License a bylo to všude. A bylo to fakt jako moment. Ale tady to není ani moment.
1: Jako zvolila si takovou safe prostě střední cestu. Zase jako by chápu, to prostě halo, její 20 začíná, jako musá se nějak něco si vyzkoušet,
0: ale
1: třeba
0: jako
1: hledat
0: ten
1: svůj zvuk.
0: Ale kdo jiný má co říct, než někdo, komu je 20?
1: A 12.
0: A 12. Jakože víš co, prostě, když jdeš dělat hudbu, já si myslím, že prostě je to strašně dobrý, když jsou ty lidi autentický a mladý a autentický a upřímný. Nicméně, nevím, třeba ještě překvapí tím dalším, ale tohle se mě hrozně zklamalo. Já jsem fakt si říkal, že tyjo, jako...
1: Ale jako už párkrát se stalo jako v historii, že i slavní hudebníci jako single vydali něco, co nebylo moc dobrý a pak jiný písničky na albu třeba byly lepší.
0: Tak, může se to zlomit, jako hlavně, no...
1: Jo. Každopádně fakt jí držíme palce oba dva.
0: Já bych rád viděl něco prostě dobrýho.
1: Já taky
0: chci
1: něco vidět, no. No a pak ještě to je už taková poslední myšlenka, která už spíš navazuje na věci, o kterých já přemýšlím i mimo o Charlotte God, to je nějaká ta jakoby nucená sexualizace. Tak přesně si úplně říkám, jako co všechno, pod jaký tlaky ona spadá, co všechno se jí honí hlavou, jak musí jako působit, jak musí vypadat.
0: Jako její pozice je strašně nevděčná, protože ať dělá cokoliv, tak bude vždycky srovnávaná. Vždycky,
1: to je další věc.
0: Vždycky jako pod extrémním drobnohledem, takže jako si člověk nediví, že bude radši safe, než upřímná třeba, ale a třeba i upřímná v té písničce, ale no prostě jako vlastně nezávidím její pozici.
1: Ne. A jakoby tolik k ní, jo, vlastně nemůžeme se tady na tom zavařit na celý díl, ale máme z toho smíšený až smutný pocity, ale zároveň nepřestáváme v ní věřit.
0: Tak, no. Ještě, co tady mě napadá, tak je jedna věc, která teďka teda rezonuje českým internetem mnohem víc, než je Charlotte God a její píseň In Too Deep. A je to rodina Koktových Oštíkových, která po, jako opravdu tenhle ten rok opanujou. Nicméně teďka jakoby ve strašně negativním a vlastně podle mě dost možná jako kariéru zničujícím světle a kontextu. Je to v tom, že vlastně na sociálních sítích jeden bulvární, teda český deník, zveřejnil video, kdy Josef Kokta vlastně na té nahrávce zvukový, no prostě na té nahrávce, dost jako agresivně vystupuje a vyjadřuje se vůči tehdy jakoby hodně malým dětem jejich. A následně to vyvolalo jako velkou vlnu nevole a
1: údajně k tomu se ještě objevily záběry z té reality Štíky, kde se, Ornella byla svého nejstaršího syna.
0: Jo, tam u toho bazénu, tu scénu, takže se vlastně vzpomněli se na tady ty části. Firmy rozvazují s Ornellou jako vlastně spolupráce. Ona se k tomu nejdřív vyjádřila, takže mu ujeli nervy Pepovi, ale jako těch věcí a materiálu prostě teď se jako čím víc to žije a čím víc to jako vlastně vyvolává ty reakce, tak tím víc se toho vlastně nachází a tím víc se toho zveřejňuje, takže od té doby si myslím vlastně minimálně, když nahráváme, tak je jako ticho po pěšině. Kdo si k tomuhle vyjádřil, tak je Monika Binias, která hned neváhala a vlastně do dne skočila po tady té příležitosti vyrejžovat opět peníze teda na své rodině a spustila nějaký story time o tom zmonetizovaný, kde se svým teda manželem, teď Biniasem, tak řešej, jak je ta rodina vlastně hrozná, ale jako pardon, ale tohle to celý jde od, to je podle mě fakt jakoby generační záležitost, je to strašný, je to hrozný a to, co se tomu vyjadřuje ještě Monika Štiková, Binias, mě přijde úplně šílený, protože jakoby ten pořad Štiky je vlastně hrozně hrozný hard watch a hrozně nepříjemný skrz to, co vlastně jako vůči své rodině i, i těm vnout, nebo tehdy Quentinovi jenom, co tam ona jako dělala a jak se vyjadřovala a jak vystupovala, co byla ochotná udělat opravdu jako pro nějaký pocit slávy. Nicméně, co ještě, myslím si, že jako mě asi bych to nerozpatlával dál, ale myslím si, že co mě ještě vlastně přijde trošku šílený, nebo já nevím. Já jsem takovej vlastně dost rozpolcený ohledně toho, jak se o tom mluví, kdy mám pocit, že třeba v nějakých médiích tak se absolutně neřeší, jak to může dopadnout potom třeba na ty děti. Je to dnes tady extrémně těžká a šílená situace a je úplně v pořádku, že se tady to řeší, protože jakoby ty záznamy jsou dost hrozný. Ale
1: to první
0: zároveň
1: video, ten záznam, ten virální, to točilo jedno z těch tří dětí, ne?
0: Jo.
1: A myslíš, že to je uveřejnilo?
0: No, to se spekuluje, to nevíme, jak to došlo.
1: Jako zajímalo by mě, jak to vnímá jenom.
0: Ale
2: jo. Ahoj, já jdu tady rychle odstřihu si, odskočit
0: jo,
2: do popkultury.
0: Nám tady sedíš a stříháš si a ty máš info a ty víš původ a jak to vzniklo.
2: Tak já vám řeknu takhle, jak to vzniklo, jo? Takže jaká byla ta otázka, jestli mi můžeš zopakovat?
0: Jak to vzešlo na povrch?
2: No je to fascinující, protože pan Kokta dal vyjádření na Instagram, kde říkal, že to video natočil jeho syn, tuším před x lety, a jeho žena ho dala na YouTube a měla to být taková výstraha, kdyby se někdy něco takového opakovalo, takže by mu to pustila. Takže vlastně nahrála
0: pojistka
2: to na YouTube, ano, pojistka, že pokud by se někdy něco takového opakovalo, tak mu to pustí, aby viděl, jak se choval, jak byl nepříčetný, jak strašný to bylo. Ale pan Kokta promazával YouTube a omylem kliknul na zveřejnit.
0: Wow.
2: Je to blbý. Tak já jdu zase stříhat.
0: Děkujeme, děkujeme. Poslouchejte Impact a děkujeme.
3: Poslouchejte Impact na Radio Wave. Na Radio Wave.
0: Smysl, nebo na co málo podle mě, jako některý lidi dbají, je jako vlastně, jak moc tady to pak může dopadnout právě na ty děti. A tady to je jakoby šílená situace, která je vlastně teďka jako někde až moc medializovaná, vlastně může být jako fakt, si myslím, dost riziková do budoucna.
1: Ona dělala i nějaké vyjádření, že ono se to semlilo v době, kdy ona teď byla jakoby u moře a hnedka tam dělala nějaké vyjádření k tomu, ale prostě jako bring back OG YouTube apologies cancelnutých youtuberů, protože ona by se od nich měla trošku ponaučit.
0: No,
1: zmiňovala tam svůj podcast a spolupráce. A to bylo všechno.
0: Jako mě tady to celá situace prostě je nepříjemná, protože vlastně je to jakoby,
1: jo, jak kdyby to bylo, jakmile
0: se tak to dotýká těch dětí, no. Je to jako, to je na tom to strašně nepříjemný.
1: No, každopádně asi dobře, že to vyšlo ven.
0: Já, jako určitě je dobře, že se to řeší, ale nějaký ty detaily, které se propírají v těch médiích, mi přijdou prostě blbý.
1: No, to jo.
0: Nicméně, my jsme ještě nezmínili, co jsme ještě nezmínili?
1: Nezmínili jsme Scooby-Doo Origins.
0: Oh yeah, já se mega těším, takže bude a chystá se Scooby-Doo hraný film nebo seriál?
1: Jo, myslím si, že možná seriál od tvůrců Teenage Mutant Ninja Turtles, nebo jak se to jmenuje.
0: Tak to potřebuju.
1: A přesně jakoby teda na tu platformu, na kterou byste čekali, že to půjde, tak to půjde. Já doufám, že to bude můj nový Riverdale. Manifestuju to.
0: Já manifestuju, je to prostě hrozně dobrý a miluju
1: Scooby-Doo. McKenna Grace taky miluješ a to tam bude hrát.
0: Jo, mám jí rád, ale miluju Scooby-Doo. Teď jsem nedávno koukal na jeden ten starý animovaný Scooby-Doo a Ostrov zombie. A
1: kreslený?
0: Je to hrozně dobrý, má to krásnou estetiku, krásnou animaci, takovou tajemnou ponurou atmosféru hodně. trošku dark fantasy vibes, ale jako furt je to Scooby-Doo, ale je to ráda. Moc hezký, takže to doporučuji na nějaký pošmourný den, tento film Scooby-Doo a ostrov zombie. A
1: tady bude klasicky se. CGI Scooby-Doo.
0: No jo, to
1: musí byla taky být. Doba prostě, kdy byly všude CGI mluvící psy, jo, jako byla, v rodinných filmech nebo v dětských pohádkách.
0: Pak jsme ještě nezmínili píseň Meghan Trainor, která je jako něco hroznýho.
1: Já jsem to vytěsnila normálně. Takže je to album, který vyšlo, myslím, teď na jaře. Ale my se bavíme o písni Shimmer, kde zpívá Já se nepotím, já se třpitím. Napsala jsem si Millennial Girly Final Boss.
0: To je horší. To já... Jako to,
1: je to horší než Final Boss Millennial.
0: To je jako fakt strašný. To já vlastně nevím, na koho to cílí a je to prostě její strašná snaha být virální, ale je to strašně generický a strašně
1: nepříjemný. Kdybys měl video z roku... Já nevím, 2012, když prostě byl Wrecking Ball a takový ty barevný, divně růžový věci se třpitkama, tak v téhle době by to možná někdo poslouchal, ale třeba to taky měla ve skříni a teď to prostě vytáhla, já fakt nevím, ale já prostě si k ní nemůžu najít žádný moc osobní vztah a nikdy jsem vlastně nemohla. Určitě si vzpomínáš na tu její nejvirálnější písničku
0: All About That Bass,
1: kde přesně ona hrozně jako bojovala za to svoje tělo, nebo že se ženský tělo jako opěvovala prostě přesně to, že jsme každý jiný, každý krásnej.
0: Teď je
1: Ozempic Queen a já vůbec jako nechci komentovat něčí prostě životní rozhodnutí, neznám toho člověka ani jeho příběh, ale myslím si, že si adoptovala syna. A byly tam nějaký jakoby dramata internetový. Vím, že někdo jakoby řešil nějaký problémy, takže ona jakoby už od prvního dojmu prostě není moc sympatická a ještě když ani ta hudba není dobrá, tak já nemůžu prostě.
0: No, je to hrozný. Je to hrozný. Ale pokud se to někomu líbí, tak nám napište.
1: Prosím, mně se hrozně právě líbí poslední dobu, že se s námi lidi hádají, takže...
0: Pojďte se hádat.
1: Kyberšikana prostě.
0: No, myslím, že můžeme jít na ikony.
1: Ano.
0: Já mám ikonu, ano. Nebo takhle, já jsem trošku rozpolcený, takže já to budu mít tentokrát, mám já podle mě víc internet brainrot ikony a musím zmínit obě dvě, jo, protože jedna je, že teď na mě hodně vyskakuje jeden takový ship, který je hodně specifický, ale vlastně úplně úžasný a je to, myslím si, že jsme není to Lady Tottenham, ne, není, prostě je to jedna postava z filmu a série Wallace and Gromit a k tomu to je taková ta záporačka z Madagaskaru.
1: Ježíš, tady ta záporačka z Madagaskaru mi teď vyskakuje na TikToku jako ship s kýmkoliv. Ona je vždycky jakoby
0: s kýmkoliv.
1: Mě vždycky vyskočí, že je šipnutá s někým jiným, že ona je taková jakoby domina, že jo, nebezpečná.
0: Jo, je to bedy úplná. Ale tak já mám tady tu paní, protože oni si k sobě podle mě hrozně hodějí. Já to mám pak hodně na tohle, počkej.
1: Já jsem nejvíc viděla na ship s Alexem z Madagaskaru s tím lvem.
0: Ale taky jsem viděl Harryho Stylesa a Baracka Obamu teďka.
1: To je hodně níž. Takže a mám ráda tady ty unhinged shipy.
0: Je toho hodně a to mě baví. Každopádně moje skutečná ikona týdne a podle mě už jednou i ikona byla. Je to instagramový profil paní Ta, co ráda žere, což je Mimoňka z Mimoně. Je to paní, která je extrémně pozitivní. Na svém Instagramu
1: jsem viděla
0: má...
1: poprvý celý film Mimoňové. Mimoni.
0: Jo.
1: Poprvý jsem to teď viděla celý.
0: A já to neviděl nikdy celý v životě.
1: Já jsem
0: ale
1: prostě,
0: furt máš pocit, že to mám nějak
1: Už ne, už jsem si to odbourala, ale jakoby doslova třeba rok jsem žila přesvědčení, že miluješ Mimoně a že to je tvoje osobnost. Já se ti hrozně omlouvám. Tohle už si neodpářu, ale už vím, že to tak není.
0: To je fakt strašný. Nicméně, ona je Mimoňka z Mimoně, protože bydlí v Mimoni a má na Instagramu jako svoje jméno kvízová řeznice, co nevaří, ale ráda se přifaří.
1: Jo, to je tahle paní.
0: A prostě, že nevaří a nestydí se za to, je vděčný strávník, Bráška a Janička vaří, já žeru. Hejtry máme tvořím kvízy. A ona
1: to
0: je úplná ikona. To jsem mega já. Ona je fakt úplná ikona. Hrozně se mi opravdu líbí, že jako vždycky, když jí na mě vyskočí, jo, ať je hnusně, ať je krásně. Ona vždycky je hrozně pozitivní v tom, jako co říká a jako jak mluví. Pracuje někde v masně a teď si užívala hrozně hrozně krásný den, taky se jako podobný jak my, tak měli v neděli, že se šli s Janičkou k vodě, dali si kafíčko.
1: Vidíš, hrnky se smajlíkama, dneska jsem o nich mluvila.
0: Dali si kafíčko, štrůdl a prostě opalovali se u vody. Přišlo mi to jako hrozný vibe. No ale čím je pro mě ještě větší ikona, nejenom proto, že si umí užít volný odpoledne a čas, tak i tím, že ona k ní do Masny chodí pravidelně malý chlapec se svou babičkou, Tomášek. A ona ho má hrozně ráda a vždycky ho teda si natočí a vždycky s ním jako konverzuje a dá mu nějaký párek zadarmo třeba, nebo on dává mu terminál, aby jí zaplatil. Hrozně krásně s ním mluví, ale strašně zdrobněle a tak na něj jako šišla a je to hrozně roztomilý. Mm-hmm. A co ještě se nestalo? Tady ty interakce s Tomáškem, Tomínkem se staly extrémně populární v Polsku. Protože Poláci milujou češtinu a přijde jim hrozně roztomilá.
1: My to máme s Polákama taky
0: takhle. Máme tak podobně. A jim přijde hrozně roztomilá. A zejména teda, když někdo mluví takhle česky a ještě zdrobňuje, tak to je úplně pro ně fakt
1: no,
0: jako mega roztomilý.
1: No, to dostalo na polský TikTok.
0: Mega se to dostalo na polský, všechny sociální sítě, její videa s Tomínkem mají, tady má jedno třeba 1,2 milionů zlídnutí, 600 tisíc, 300 tisíc. Takhle populární to v Polsku je.
1: Cute.
0: A dokonce je to tak populární v Polsku, že Duolingo Polsko natočilo TikTok In my Czech era. Takže Duolingo Sova dokonce na tohle naskočila a takhle populární to je v Polsku a já doufám, že z toho má paní Mimoňka radost a mě to baví, takže jako ona je úžasná.
1: Úplně full circle. Cute.
0: Jo, hrozně.
1: Ježiš, dobří lidé existují.
0: No.
1: Nejspíš. Tak, speaking of dobří lidé, minimálně zábavní lidé. Mojí ikonou je chlapec, který má TikTokový účet Křeč v podkolení jamce, zavináč Matt Balsy. A tenhle kluk udělal výborný takový jakoby bingo kartičku o korporátních pozdravech, respektive korporátních rozloučeních v mailech a v korespondenci, takže když píšeš jo, s pozdravem svoje jméno, tak on vymyslel prostě úplně geniální tabulku, kde že vždycky máš ty dvě jakoby protilehlý XY ty, jak se tomu říká?
0: Osy.
1: Osy, ano, to je to slovo krásný. A je tady bez agrese, slušný profík, srdečně zdraví. Bez agrese dochází mi trpělivost s úctou. Bez agrese vyhoření, vinšuj, namasté. A moje oblíbený je pasivně agresivní vyhoření, třeba sportu zdar. A pak je tady ještě část agresivní vyhoření, veselé Vánoce, když nejsou Vánoce. A nejlepší je agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou čest práci, servus, nazdar, ave. No a vím, že ještě oblíbený jsou pasivně agresivní, dochází mi trpělivost a to jsou služebníček z hlouby duše, slunce v duši. Takže já odteď se buď budu rozlučovat slunce v duši, anebo veselé Vánoce.
0: Budeš se řídit touto tabulkou.
1: 100%.
0: Tak veselé Vánoce.
1: A pobavilo mě to po dlouhé době docela hodně. Přišlo mi to chytrý.
0: Tak jo, tak tím jsme všechno zase probrali a děkujeme, že jste nás doposlouchali. A když napište nějaký komentář, pokud s námi souhlasíte, budeme rádi, pokud s námi nesouhlasíte, tak taky vlastně jsme rádi. A
1: vidíme se 16. května.
0: Stavte se 16. května, takže čauky, veselé Vánoce.
1: Veselé Vánoce.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku. Špína.
2: Špína.
0: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.
3: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Buchty.
0: Bucha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
1: Buchty.
0: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
4: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty. B-U-C-H-T-Y.
5: To už tady dlouho...
4: Už tady dlouho nebylo.
5: Nebylo, ale bylo.
4: A dnes je alespoň v Brně...
5: Ano.
4: Teplé odpoledne.
5: To je krásné, Zuzko, a musíme na úvod tedy říct, že se znovu opět propojujeme přes kontribuční budku, protože Zuzka, jak ztratila hlas, tak jsme museli zrušit dvoje natáčení s hosty.
4: No.
5: Tím pádem teď mrzutost. Musíme udělat, to byla mrzutost.
4: To takzvaně nahonit.
5: No, teď to musíme nahonit z budky, takže teď musíme natočit ještě další díl skrze vá kontribuční boudu.
4: Ano,
5: tedy.
4: Prostřednictvím.
5: Ano, děkujeme za to.
4: Boudy.
5: Ale samozřejmě na úvod musíme udělat zadost propagaci naší série Buchty o Bibli.
4: Takzvaně PR-kový okýnko.
5: Tak, zábavné PR okénko, neodcházejte.
4: Zvědavé, jak to uděláš zábavně.
5: Od svých, to neudělám zábavně, to přiznaně vám řeknu, že to je PR-ko. Takže prosím vás, poslechněte si sérii Buchty o Bibli, která momentálně vychází, a případně nám také pošlete zpětnou vazbu na tuto osvětovou sérii, jestli se vám to líbí, nelíbí a tak dál. A potom taky hlavně přijďte na Buchty o Bibli live, které chystáme na červen. A to bude samozřejmě banger.
4: June.
5: Ano,
4: to bude
5: June.
4: Banger.
5: Děkujeme, Zuzko,
4: bude
5: za
4: banger,
5: anglické
4: bude tam
5: okénko.
4: Petr Wagner.
5: No, ne,
4: a
5: asi.
4: Jedny máme v Praze a jedny máme v Brně.
5: Tak, jedny máme v Praze ve čtvrtek 18. června na Vyšehradě v prostoru na Hradbách, kde já jsem nikdy v životě nebyla. Teda jako na Vyšehradě jsem byla. Ale v tom prostoru jsem nebyla, takže to bude krásný open air a lístečky už jsou v prodeji, takže si je prosím vás zakupte, protože já bych tam nerada byla se Zuzíkem a s Peťou sama, to by bylo dost smutné. A někdo už nám psal, Zuzko, na Instagram náš,
4: že co?
5: Buchty podtržítko Radio Wave, že v blízkosti, a teď nemůžu říkat žádné značky, ale že v blízkosti Vyšehradu...
4: Je galanterie nebo
5: že
4: co?
5: Není právě, bohužel tam galanterie, ale je to očividně pozorný posluchač dlouhodobý Buchet, protože si vzpomněl na Kadáfího.
4: A jo, že tam je nějaký šmrcnutý, je to Kadáfí, no, Kadáfího duncem.
5: A on psal, že... V blízkosti Vyšehradu je hotel, který údajně někdy v 90. letech patřil nějak zprostředkovaně nebo přes nějaké příbuzné snad Kadáfího rodině. Takže to by
4: se dělá tu oblast zajímavější.
5: Ano, to by se nám prý v té oblasti mohlo líbit. Nevím, jestli to je pravda, úplně jsem to neověřovala, takzvaně prodávám, jak jsem koupila. Takže 18. června v blízkosti odéru Kadáfího, tedy na Hradbách, v Pražuldě, a potom následně v neděli 21. června se sejdeme klasicky v Brnečku v kabinetku Můz.
4: A v Brně zase taková s jiným diktátorem nebo s jiným, dejme tomu, politikem, taková historka, která je taky neověřená, ale že údajně svého času Fidel Castro, taky už teda neboštík, dejme tomu, i když nevíme, jak je to na onom světě, že ano, to můžeme probrat později, tak údajně měl ve funkcionalistické vile Šťastný milování s jistou popovou zpěvačkou té doby.
5: Mm-hmm, a to se Zuzko, prosím
4: tě...
5: To se traduje.
4: S Evou Pilarovou údajně tam něco měl nějaké drobné.
5: Mm-hmm.
4: Ale jestli je to pravda, nevím.
5: Prodáváš, jak si koupila
4: taky,
5: teda
4: taky.
5: V Brnéčku, jo? Dobře.
4: Říká se to.
5: No a já ještě teda přidám, Zuzko, k dobru krásnou historku, kterou jsem, nebo historku, to je samozřejmě ověřené, protože já jsem na stanici Český rozhlas Plus nedávno slyšela takový příběh v pořadu, kdybyste si to chtěli dohledat, v pořadu, který se jmenuje Téma Plus, bylo to tam v dubnu, který byl o Che Guevarovi v rámci nějaké série Příběhy československé rozvědky, tak tam bylo něco o spolupráci Prahy a Havany a o pobytu Che Guevary, který údajně tady pobýval docela dlouho, ale v utajení. A dokonce...
4: A jakože měl trench coat, nebo jak vypadalo to utajení?
5: No právě tam bylo to utajení, že ano, že on chodil jako většinu času nějak jako namaskovaný. A že údajně tady i pro tyhle pobyty, kdy někde měl být Che Guevara jako inkognito, tak měl s sebou i nějakého maskéra.
4: Aha, a knírek.
5: Který mu jako utvářel tu jako fiktivní image. Personu, image. Aha. Takže bys ho jako opravdu prostě nepoznala, jako nepoznala.
4: No. Měl třeba blond paruku, nebo jak...
5: No já myslím, že tam říkali, že byl namaskovaný, takže vypadal výrazně starší, než byl.
4: Aha.
5: A že měl prostorově objemnější
4: tělo prostě.
5: Tělo
4: jiné,
5: prostě. A brýle, nebo já nevím,
4: to
5: ale že,
4: full package, že,
5: byl to, že to byl jako právě full package transformace.
4: A za jakým účelem, jenom aby tady mohl tak jako zevlit, nebo co tady dělal konkrétně?
5: No, já myslím, že tady byl někdy, že říkal, že tady byl někdy v 60. letech a že ten pobyt byl jako tak utajený, že i jako
4: ví,
5: vrcholní ty politici, jakože československá
4: o tom
5: strana, o tom nevěděli. Mm-hmm. Že se o tom dozvěděli až asi o 4 roky později v době, kdy už byl Che Guevara po smrti. Takže pokud by vás to jako zajímalo, tak doporučuji poslechnout si pořad Téma Plus a utajený pobyt Che Guevary, namaskovanýho teda, tady.
4: Kdo ví, kdo tu je teď v utajení, Ivanko, to by mě zajímalo.
5: No to by mě taky teda zajímalo.
4: Političstvo.
5: Ale zřejmě pokud je tady někdo v utajení, tak asi
4: tak to
5: teda...
4: asi nevíme.
5: My to asi se Zuzkou teda nevíme. Tak pokud vy někdo víte něco o tom, kdo je tady teď v utajení, tak nám to napište. Pokud máte nějaké
4: ale
5: tajné
4: speaking
5: informace.
4: Of transformace, doufám, že si viděla různé fotografie z Met Gala a Bad Bunnyho transformace do 80-letého muže, za mě perfektní.
5: Jo, mně se to líbilo, ale vnímám tam jako, nebo to nemůžu ani říct, že to vnímám jako problematické, ale já chápu, že on tím chtěl jako upozornit třeba na to stárnutí
4: snad
5: na nějaký ten, dejme tomu, chátrání toho našeho zevnějšku a zřejmě třeba i na to, že ten zevnějšek není tak důležitý, protože samozřejmě důležité je to, co je uvnitř a ta zkušenost a tak dál. Jenže mě teda on, Zuzko, připadal hot, jako v topu i takhle, no.
4: Samozřejmě.
5: I když byl namaskovaný jako 80-letý.
4: Ale to tomu neubírá kvality té myšlence, podle mě.
5: A ty jsi o tom nějak něco zjišťovala potom ještě víc do hloubky, nebo se jenom
4: až tak, že bych o tom četla nějakou
5: obrázky.
4: Studii, to ne, ale koresponduje to s obsahem toho dalšího, dejme tomu, kontentu, protože i v těch klipech z toho posledního alba se vyskytuje takový stařík, a který třeba neumí platit platební kartou nebo přijde do obchodu, který se změní, je gentrifikovaný, není tam tradiční portorické cukroví a tak dál, takže si myslím, že to koresponduje s tímto. Tak jsem si to vysvětlila já. A i na tom Super Bowlu vlastně byli zástupci různých generací, nejen ty lidi v takovým tom takzvaně produktivním věku nebo v takovým tom nejoblíbenějším reklamami. Že tam byly i malé děti a na druhou stranu tam tančilo i seniorstvo.
5: Mm, tak to je pěkné. Takže tady tolik Bad Bunny, který zestárl na Met Gala o, já nevím, plus minus 50.
4: Still seasony.
5: A kolik je vůbec Bad Bunny mu
4: 31,
5: jako...
4: 31, myslím, nebo 32.
5: 31 nebo 32. Dobře, Zuzko, ale ty jsi říkala, že tady Bad Bunny to je fajn samozřejmě, ale že pro dnešní díl jsi připravila nějakou krásnou historku.
4: Připravila, silné slovo.
5: Se snem, no, který se ti zdál.
4: Ano, s kterou jsem se probudila hrůzou, protože se mi zdálo, že nějaké zvíře, o kterém jsem si říkala, že to může být obří křeček, ale není to jisté, mi pojmolo celou ruku, celou pěst do své tlamy A já jsem to poznala tak, že mám tu svou ruku.
5: Takže to měla
4: takovou toho
5: jako
4: dítěte,
5: rukavici z křečka, jo?
4: Takovou rukavici z křečka a úplně jsem cítila, jestli víš, když si sáhneš třeba vlastním jazykem
5: no.
4: na patro, tak tam jsou takový předěly. Takový jakoby no, vrásy.
5: Jo?
4: Děláš to teďka. Tak to.
5: No, všichni si to teď zkuste, prosím vás. Teď, kdo posloucháte, tak všichni jazykem na patro.
4: Medicínským jazykem, ale jsou tam takový předěly. No. Jako ve vodojemech jsou takový předěly, takže když si tam zarejdíte.
5: Ve vodojemech jako na těch koulích velkých, myslíš, že jsou předěly?
4: No ne, já jsem viděla teď brněnské vodojmy, které jsou moc pěkné a tam jsou takový prostě.
5: Myslíš takový patníčky nebo tak,
4: no,
5: jo?
4: Třeba.
5: To no.
4: A
5: takže ty jsi cítila rukou předěly na patře toho křečka?
4: Já jsem rukou, ano, přesně tak cítila jenom předěly na patře toho zvířete a bála jsem se otevřít oči, abych nezjistila, co je to za zvíře, jestli to nebude mnohem horší než ten křeček. A probudila jsem se s toho hrůzou.
5: Mm-hmm. Ale jako byl to teda křeček, nebo to se jenom domníváš?
4: To se domnívám.
5: Že v tom snu...
4: To byl obří křeček.
5: To byl obří křeček, který... A ty jsi mu tam tu ruku strčila, nebo on si na ní vlez?
4: Jak vlez?
5: No na tu tvoji ruku. Jako...
4: No on mi ji prostě schlamstl.
5: Jo, takže vlastně vlez. Že ti chtěl jako pozřít tvoji ruku.
4: No a já si jenom prostě takhle prstama žbrblala o to jeho patro a říkala jsem si, že to je podle toho patra asi křeček. Ale kdo ví, kdo to byl? Co to bylo?
5: To je zajímavý zoologický jakoby ten průzkum, že podle patra si zjistila,
4: no,
5: že
4: prostě
5: to byl asi křeček.
4: Z něčeho, cítila jsem ten vibe křeččí prostě, že to křeček.
5: A interpretovala jsi to nějak odborně podle snáře nebo podle psychoanalýzy, co
4: ne,
5: by to mohlo znamenat?
4: Ne, právě se bojím. Je to nějaké prostě ohrožení nějakou nekonkrétní silou, ale velmi animální silou.
5: A ještě, že tu ruku ti to vezme.
4: No.
5: A kterou ruku, která
4: levou,
5: ruka?
4: Levou právě.
5: Levá, jo, levá. Zkusko, jestli to není nějaký ohrožení tvých citů a emocí.
4: Bez tak. Bez tak. A tak je to ruka třeba v Indii, kterou si můžeš vytírat zadek.
5: Takže to, kdyby ti teda křeček ukous, tak by si...
4: Tak si nemám čím vytírat zadek.
5: No, tak by...
4: Možná i toho je to ohrožení, nevím, no.
5: To by šlo nějak tak, no tak, ale to bylo, a to se ti zdálo teď nějak?
4: No, nedávno.
5: Aktuálně.
4: Je to poslední sen, který si pamatuju, takhle, jasně. Protože jsem se z něho hrůzou probudila, proto si to pamatuju.
5: Celá opocená teda.
4: Úplně to.
5: Co, mokrá, no, to je mi jasný.
4: Studený pot.
5: Dobře. No, ale tak to je teda hrůzy plný sen. Tak pokud někdo byste ho dokázali nějak interpretovat, tak Zuzce se ozvěte na Instagramu, bude určitě ráda za vysvětlení.
4: Ale já si myslím, že kdyby se mi ten sen opakoval, tak já si můžu promyslet dopředu, že se podívám do očí tomu tvoru a tím oslabím jeho sílu, Ivanko. Normálně se, když se na něho takhle jakoby zprutka podívám, otevřu oči, tak si myslím, že...
5: Jo.
4: Ale jestli to bude had, tak prostě to nezvládnu. Jako jestli mě had snědl
5: ruku,
4: tak to fakt nedávám, to nesnáším.
5: A tak to bys možná poznala
4: anakonda.
5: Jako i bez očí, jestli to je had anebo křeček, no. Ale mně se moc často sny znovu nezdají.
4: O křečkovi nezdají, no. Ale můžu si to nějak sugerovat. Popřemýšlím o tom.
5: No dobře, Zuzko. Tady je zajímavost o křečkovi na Wikipedii, že křečci stejně jako psi mají poměrně

0: bys musela nějakým smradem ho vypudit, podle mě.
1: A taky, co je pro koho smrad? To taky nevím, co je, to je smrad pravda. Pro křečka. Co je smrad pro člověka, nemusí být smrad pro křečka.
0: No, že možná by ho to naopak nalákalo, že by šel ještě dál.
1: My jsme měli křečky jako děti.
0: Měli, to bylo jednu dobu módní, no, když jsem chodila na základku, tak hodně lidí trendilo. Mělo křečky. No. To já jsem neměla, protože máma vždycky říkala, že to smrdí a nebude se o to nikdo starat, ale některé spolužáctvo to mělo a mně se vždycky líbilo, že měli pro ty křečky takový domeček, co byl z poloviny kokosového ořechu,
1: nebo
0: aspoň to tak vypadalo.
1: A to bylo z kokosového ořechu a tam se udělal takový mini dvířka a vypadalo to jako takový malý domeček někde v tropech.
0: No, to se mi líbilo. Mm. To mě úplně by se líbil i takovýhle domeček pro mě třeba, že to bylo i něčím takový útulný, protože to bylo trochu jako bunkr.
1: A pak některé ty domečky byly dražší a měly nějaký upgrade, že tam třeba byl nějaký jako, a nevím, klouzajda nebo něco takový.
0: Určitě pro křečka. Ten to dost ocenil.
1: Byly různě upgradeované domečky. Okýnko a tak, že to vypadalo srandovně.
0: No a pak jim tam ještě ty
1: malý zámky třeba.
0: A pak jim tam ještě ty lidi často jsem si všimla dávali takový ty rolky od toaleťáku. Že údajně to pro ty křečky měla být jako zábava, že já nevím, to nějak prolejzali, ale že jako nejčastěji, když jsem viděla nějaký terárium s křečkem, tak tam byly piliny tenkrát. Mm-hmm. Teď já už nevím, jak se, teď už je určitě nějaký pokrok v chování křečku, ale byly tam vždycky piliny, co trochu smrděly, protože ty děcka samozřejmě byly líný to podle mě měnit tak je často,
1: tak,
0: jak měly.
1: Takže stalovalo.
0: Trochu to smrdělo. Byl tam ten domeček z toho kokosáku a pak tam byly roličky od toaleťáku.
1: Jo, a pak ty malý hovinka.
0: No, křeččí, tak.
1: Tak, a pak nějaká voda.
0: A co ten křeček vůbec žral, co jsi mu jako dávala k jídlu?
1: Já si pamatuju, že tam se kupovala nějaká směska a pak tomu se to mohlo ještě upgradeovat, že nějaký jablíčko, mrkvička, prostě něco takového.
0: Apple a day keeps doctor away. To jsme tady probírali minule, že křeček by teda v tom případě neměl
1: chodit k lékaři.
0: Mořskou nemoc a nemusel by chodit k lékaři.
1: A my jsme měli několik těch křečků a já vím, že můj strýc mě škádlil, když jeden ten můj křeček, on se moc nedožil, onemocněl a umíral, neusměřoval k tomu, tak můj strejda, když jsem byla malá, mě jakoby takzvaně škádlil, nebo přišlo mu to vtipné, že mi řekl, že ten křeček umírá, protože já se o něj nedostatečně starám a mě to strašně, ale strašně rozčílilo, protože to nebyla pravda. A víš, co jsem udělala?
0: No, co?
1: Bodla jsem ho vidličkou do ruky.
0: Toho strejdu.
1: Jo, mě to tak strašně rozčílilo, že jsem ho normálně vzala jsem vidličku a bodla jsem ho do, a zase do ruky. Do ruky jsem ho bodla.
0: Zuzko, zase se to nějak propojuje tady s tím snem o křečkovi.
1: Ale jako ne, že bych mu probodla celou tu ruku tou vidličkou, jsem zase byla takový agresor, ale prostě jsem ho, opravdu jsem ho píchla, protože mě to tak jako urazilo.
0: No a zranilo. Mm. A co ten strejda na to teda? Pak se s tebou určitě dohod. To
1: byl... On se pak nějak omluvil.
0: Tak aspoň,
1: ale ten křeček umřel stejně.
0: Já nevím, kolik oni se dožívají, ale mně přišlo, že to je tak jako třeba rok, dva, nebo já nevím.
1: Děkuji, asi.
0: Ale křečka jsem teda nikdy neměla, no, křečka džungarského, takže dobře. To byl krásný Zuzko sen. Já když jsem dneska ráno přemýšlela, o čem bychom mohli natočit tento díl, tak jsem právě samozřejmě na nic nepřišla, protože jsem měla pro změnu depresivní a smutnou náladu.
1: Jako poslední 10 let.
0: Jako posledních 40 let. No.
1: Surprise, surprise.
0: Ale byla zase. Jsem právě...
1: Deprese, no.
0: Zase je to všechno zmar. Hm. Ale byla jsem v parku a tam roste taková borovice, osamělá uprostřed louky, to jsem úplně celá já. A moji psi mají rádi ty šišky popadaný z té borovice, že oni to rádi koušou. Já nevím, jestli se jim líbí jenom ten samotný akt toho kousání, že to je jako uspokojující, že se ti z toho odlupují ty šupinky, anebo zároveň oni ty šišky voní. Taky voní právě. Mm-hmm. Takže si myslím, že to je pro ně i jako nějaká aromaterapeutická žvejkačka, nebo nevím. Ale vždycky tam trávíme docela dost času. Že
1: nech mě hádat.
0: No.
1: Ty jsi vzala tu šišku a sama si rozkousala.
0: No tak Zuzko, to si neuhádla. Ale možná...
1: A to by bylo fajn, to by bylo jak z nějakého filmu.
0: Možná by to bylo řešení, ano.
1: Řeckého alternativního filmu.
0: Jo, to ti napadá něco jako ten, jak se jmenovalo, Humor,
1: Jorgos Latimos.
0: Ano, který točí zvláštní snímky. Mm-hmm. Ne, tak příště to vyzkouším tedy, možná když budu opravdu hodně zoufalá, že si taky rozkoušu borovou šišku, teda v parčíku, ale to jsem zatím teda neskoušela. No ale když jsem je tam pozorovala, jak tam koušou tady ty borové šišky, tak jsem si říkala, co je asi největší šiška na světě, nebo jak tak může být...
1: A čemu se taky říká šiška?
0: No tak čemu asi by se tak v Brně, Zuzko, mohlo říkat šiška? Já nevím.
1: Bobku.
0: Jo, takhle, tak já jsem myslela něco jiného.
1: Čemu? No bobku, exkrementu se říká.
0: No, dobře, tak já jsem měla na mysli takovou část těla, ale to je
1: jako
0: jedno.
1: Jako dvě šišky.
0: Ne, jedna šiška.
1: Jedna šiška?
0: No.
1: Já nevím, Ivanko, já neznám tak moc dobře asi
0: anatomii.
1: Lidské tělo jako ty, co by připomnělo šišku.
0: No, tak já ti to potom řeknu, Zuzko, takzvaně off record. Jako, jo?
1: No, ok.
0: Takže.
1: V jaké je to části těla?
0: Spíš od pasu dolů.
1: Aha. Dobře, no, tak máš jiné zkušenosti než já. No, dobře, no, tak pokračuj.
0: Jakože já tomu tak neříkám, ale já jsem myslela, že když ty jsi řekla, že čemu se taky říká šiška, tak mě napadlo toto. Protože vždycky, když se řekne nějaké slovo, tak ty řekneš, že v Brně se to používá pro označení nějakých jako pohlavních orgánů nebo
1: jo,
0: něčeho.
1: Jo, jo,
0: ano.
1: Jo. A nebo hovínka, to je jedno.
0: Tak
1: to
0: jedno z toho. Tak tentokrát no. To teda byl exkrement.
1: No. Tak a co jsi udělal s tou šiškou, se dozvíme.
0: S tou šiškou teda. Jsem hledala, která je největší šiška na světě.
1: Ale doslova šiška teda.
0: Jasně, Zuzko. Ne bobek, ale šiška. A jak si teda myslíš, to ti dám takovou hádanku, kvíz vám všem, nehledejte si to ještě, já vám to pak řeknu.
1: Jaká je největší šiška na světě?
0: No spíš, kolik si myslíš, že taková šiška...
1: Váží.
0: No to je totiž jiná šiška. Že ono je nejtěžší šiška a pak je největší šiška,
1: jo,
0: jako na dílku.
1: Jedno a to tež.
0: Tak teď na dílku, kolik si myslíš, že nejvíc může měřit ta šiška největší?
1: 48 cm.
0: No skoro se strefila. A je to o trošku víc.
1: Kecáš.
0: Až 60 cm.
1: Ježiš, a to mě zabilo, jaková šiška, kdyby mě spadla na hlavu.
0: No, šiška. Představ
1: si, že jdeš a jenom na tebe spadne šiška taková.
0: Půlmetrová šiška. No. A víc. No a je to šiška borovice Lambertové. A říkal to pan Vencálek z botanické zahrady v Praze, protože
1: to tady... To se vyskytuje, kde ta šiška?
0: Kdysi, já myslím, že ta borovice Lambertová pochází ze Severní Ameriky, takže tady, když půjdeš, Zuzko, u nás, tak tady na tebe jako nespadne. Pohoda. Aha. No.
1: No a nejtěžší šiška.
0: Domovina tady té borovice je Severní Amerika. Takže ty tady můžeš tu borovici potkat třeba jenom někde v botanický a tam si můžeš dávat pozor, aby na tebe ta šiška nespadla.
1: Jo. Měří... Ale když jdeš po vyznačených cestičkách, tak se ti to ani nemůže stát.
0: No snad by tě to nemělo tam jako zabít, ta šiška.
1: Tamhle tak by byl průván nebo
0: jako v té botanický.
1: Hurikán, no, tak by pak. Ti to mohlo, no.
0: Ale to by na tebe spíš i při hurikánu mohl spadnout třeba i ten strom a než ta šiška. Takže si zapamatujte, že údajně teda největší šiška borovice Lambertové může měřit až 60 cm. A ta jako nejtěžší šiška, to pan Vencálek tedy říkal, že nejtěžší šiška může vážit přes kilo. To není zase tak moc, to bych...
1: Jako 4 másla.
0: Nebo jako, že když si koupíš 2,5 litrovky limonády, ale tak jako kdyby ti to spadlo na hlavu, tak taky už to je dost, jako přes
1: kilo. To už máš bouly.
0: No, a to je šiška borovice Kulterové.
1: Ta Kulterová?
0: Borovice Kulterová.
1: A to je kde?
0: To jsem nehledala, kde je borovice
1: Představ
0: Kulterová.
1: Představ si, že po tobě nějaká veverka hodí šiškou a jedna je takhle obří, Lambertová, a pak jedna je takhle těžká, to tě prostě úplně dobije ta veverka.
0: To jo, ale já myslím, že Zuzko, ta veverka, taková ta teda klasická naše, co já chodí ve stromovce, sílu. Tak si myslím, že ta by neměla úplně takovou sílu po tobě hodit jako kilovou šiškou, no.
1: Ale že by byla taková jako humanoid veverka, jo, že teď cvičují ty humanoidové, aby třeba skládali prádlo a tak, já bych měla humanoida veverku.
0: Jako robota myslíš?
1: No, ale s veverčím vizuálem trošku a ta by takhle házela šiškama po lidech.
0: Jo, že bys měla chlupatýho robota.
1: Prostě jako veverku, co by mi doma žehlila a etc.
0: Takže by žehlila, skládala by prádlo a házela, vařila a házela by po lidech.
1: A psala by mi bakalářku.
0: Jo, tak to by bylo dobrý. No a Zuzko, pak by borovice takový... Kulterová, no. Ta je teda taky, tady píšou severoamerický druh, takže se nemusíš bát, že teda ta nejtěžší a největší šiška ta na tebe nikdy asi teda neupadne. No.
1: Ale mě teď spadl v parku takový malý chlapeček.
0: Ale ne ze stromu.
1: Ne ze stromu, naštěstí, ale dlouho se mi něco takového nestalo, že mě někdo takhle omylem teda atakoval, že chlapeček jezdil na kole, nedíval se před sebe, přejel mi nohu, načež mi vypadlo něco z ruky, co jsem držela zrovna.
0: Mobil, zmrzlina.
1: Mobil naštěstí ne, pití, zmrzlina taky ne.
0: Párek v rohlíku.
1: Závitek jsem jedla, takže ten závitek mi spadl na zem.
0: No.
1: A ta maminka tou chlapečkovi začala hrozně nadávat. Ale mě zase, já jsem se prvně lekla, jsem zaklela, ale pak jsem se nějak takzvaně vrátila k sobě a řekla jsem, že prostě se nic neděje, ale dává příště pozor, takže jsem se zachovala podle mě dost dobře.
0: Takhle vznikají ta dětská traumata, teď on už nebude chtít nikdy jezdit na kole, podle mě.
1: A pak jsem šla ještě po tom parku po druhé a ta máma mu dávala docela
0: Ceres, čout. Takzvaně.
1: Ceres, Kartáč.
0: Ceres, Kartáč, čout. No ale Zuzko, já jsem tady mezi tím ještě, co si vyprávěla tady tu historku s chlapečkem, co ti přejížděl nohu, tak jsem tady na Wikipedii našla teda rozporuplnou informaci o borovici kulterově, že totiž ta šiška, jo, tady píšou, že šišky jsou veliké a těžké, tak ne asi, ale píší tady nezralé až 3 kila. Jakože nezralá ta šiška může mít až 3 kila. No tak ona pak asi nějak vyschne, když máš takový ty šišky, ty zelený, ještě zavřený, tak asi je v nich víc vody, ale pak teda ta zralá asi teda...
1: Juicy šiška ještě.
0: Takže juicy šiška, ta může mít až 3 kila. A to už jako 3 kila to máš jako dvě ty velký petky, 1,5 litrová limonáda a to už je těžký, to ti skoro je z igelitky.
1: Rugbyový míč?
0: Rugbyový míč má podle mě méně než 3 kila.
1: To nevím.
0: Ale že to by ti i v igelitce utrhlo uši.
1: A to je fakt jako velký melon.
0: Podle mě. No.
1: Docela.
0: Takže pozor, takže 3 kilovky.
1: Velká dýně.
0: Takže teď čemu teda má člověk věřit, no? Jako 3 kila nebo kilo. A pak když jsem tady si ještě do vyhledávače zadávala, Zuzko, klíčové slovo šiška, tak mi taky vypadl inženýr Zdeněk Šiška. Jo, ten je docela zaindexovaný v tom vyhledávání. Tak vysoko.
1: Kdo? Znám jenom srstku.
0: No já ho neznám, ale vypadl mi, když jsem dala šiška, tak mi vypadly odkazy na borovice a na šišky a tak dál, ale pak mi taky vypadl odkaz na katedru geotechniky na ČVUT v Praze a tam je prostě inženýr Zdeněk Šiška, který má konzultační hodiny, Zuzko, ve čtvrtek 8.30 až 9.30.
1: Chudák, teď tam bude mít prostě zástupy.
0: To je stále teda aktuální, jo, tak to tady je. A píšou tady, absolvent oboru konstrukce a dopravní stavby, nadšený amatérský sportovec, motorkář a veteránista. Má profesní zkušenosti s projektováním a statikou geotechnických konstrukcí v Čechách i zahraničí. A dělá tam doktorské studium, takže inženýr Zdeněk Šiška na mě vypadl teda taky, no, ale... A víš, jak on vypadne, když já jsem zadala šiška, Zuzko, tak mi vypadl hned na třetím místě.
1: A to má vysoký. To má vysoko. Nějak sponzoruje.
0: Není to, není tam napsáno reklama, ale je normálně první ti vypadne Wikipedie šiška, pak ti vypadne rozhledna šiška na Ladronce.
1: A pak von.
0: A pak von.
1: Aha, to je dobrý.
0: Takže vypadne vysoko a pak za ním ještě vypadne Petr Šiška, jo, což je, ten mi vypadne na české filmové databázy československé. A tam je zajímavost, teda to vás bude moc zajímat, že on se narodil dne 4. května 1965 v Třinci, ale on se narodil ve stejný den 4. května jako já, Zuzko. Tady
1: tak
0: ten
1: to
0: pan
1: bude
0: Šiška.
1: Mít podobně dobrou povahu.
0: No, určitě. Jako...
1: Bude stejný, bude mít úplně stejné zájmy, Ivanko, že tak to funguje.
0: Určitě. A mě, když se narodil v roce 1965. No, a bylo tady, že moderoval něco v roce 1990 v rozhlase, takže vidíš, máme mnoho společného. No.
1: Třeba on si teď googluje tebe.
0: Určitě, určitě. No a tím asi jako je ta zajímavost. Pak jsem teda tady normálně našla, že se prodávají šišky, prodávají, jakože ty si můžeš koupit šišku na
1: Oni
0: prodej.
1: Jsou někdy nalakovaný, to už jsem viděla, že se lakujou šišky a že si to můžeš koupit.
0: No to možná je nalakovaná.
1: Prodat se dá cokoliv.
0: Přírodní usušená šiška, ze který si můžeš něco vyrobit doma nebo si něco ozdobit a stojí to 20 korun, ale to mě zajímalo, to jako stojí jedna ta šiška 20 korun.
1: No,
0: to mi přijde docela dost.
1: Nějaká práce a ta...
0: Za jednu šišku teda.
1: Tak jestli to musíš nalakovat, lak něco stojí, že jo, lidská síla a tak dál.
0: Pak to musíš i zabalit.
1: Za kolik bys to chtěla kupovat šišku? No, v Praze by to podle mě stalo stovku.
0: By mě teda zajímalo, jestli bys si mohl objednat někde na e-shopu jako jednu šišku, víš co? Za 20 korun, jestli by ti jako fakt poslali jednu šišku.
1: Podle mě si můžeš koupit i peřičko, když chceš, ale musíš zaplatit prostě to dodání.
0: A teď jsem se tady úplně teda zapletla do světa šišek, jo? Třeba tady je článek, čí je to šiška? Nahlédněte do soukromí jehličnanů celého světa. No? Když si šišky prohlédneš zblízka, udiví tě barvou a krásou, se tady píše. Uh-huh. Takže podle mě šišky to je úplně samostatný vesmír, do kterého teda možná bych mohla začít pronikat.
1: No a na jedné takové chaloupce nebo kousek na vesnici, kterou znám, tak tam nefungoval u jednoho stavení zvonek, to je jak z nějaké pohádky a měli tam napsaný zvoňte šiškou, protože se zatáhlo za takové táhlo a na konci byla ozdobná šiška a jim to pak tam zazvonilo.
0: Aha, já jsem myslela, že to byl příběh, že zvoňte šiškou, že máš tam sebrat někde šišku a hodit jim to do okna.
1: Ne.
0: No, ne.
1: Házela jsi někdy někomu kamínky na okno?
0: No, snažím se nad tím zamyslet a myslím, že neházela podle mě.
1: Já taky ne, ale hodně lidí háží kamínky na okno.
0: Ještě i v dnešní době mobilů, Zuzko, nebo to bylo před 50 lety.
1: Vybitý mobil. A taky to okno musí být dostatečně nízko, protože nikomu nemůžeš házet třeba do třetího patra kamínek, že?
0: No a zároveň taky to okno můžeš rozbít. Jako nevím, nepřijde mi to úplně jako ideální způsob, jak někoho oslovit. A jediný samozřejmě, z čeho si pamatuju házení kamínku do oken, je film, no to ne, Kulový blesk. Samozřejmě, aha, tam se hází kamínky do okna a pak se to okno samozřejmě rozbije. No dobře, Zuzko, a ještě teda zajímavý další téma, který jsem si připravila, a to nevím, proč mě to napadlo, nebo jakým myšlenkovým procesem jsem se k tomu dostala od těch šišek, ale dostala jsem se nějakým způsobem k luskounům. Znáš luskouny? Luskoun? To neznáš? To je takový zvíře, co vypadá trochu něco třeba jako pásovec, nebo mravenečník, ale má tělo pokrytý jako takovýma šupinama. No,
1: aha, že... takže něco jako kapr, něco mezi kaprem a pásovcem, jo?
0: No, něco, přesně, něco mezi jako kaprem a nějakou ještěrkou a tak, ale zároveň teda ty luskouni, ale oni jsou roztomilí, ty luskouni, mě se fakt líbí.
1: A kde žijí luskouni?
0: Tak luskouni žijí, Zuzko, v Africe a v Ázii, takže v Evropě teda ne, takže luskouna, ani 3-kilovou šišku, tady se nemusíš obávat, že by bylo v Brně, ale jsou to savci hmyzožraví a papají mravence, termity a další hmyz, no, jo.
1: Ty jo, no.
0: No, ale jako jinak nic už dál, jako jsem k tomu jako si nedohledávala. Jenom to, že jsem si vzpomněla, že existuje zvíře, co se jmenuje luskoun a že já vím, jak vypadá, a to je celý.
1: Ono
0: ještě vypadá jako takový míč třeba trochu, jako že by to byl takový pěkný jako míček, ten luskoun.
1: Jo, že to tam má tady ty malé plošky.
0: Že mně se ten luskoun docela líbí. A oni ty luskouni ještě dělají, že když se leknou a jdou jako do obrané pozice, tak oni se svinou do takové koule, do takového klubíčka, takže pak ten luskoun úplně už
1: vypadá jako, nezvíře.
0: Jako míč. Jo.
1: Jako předmět, to je super, no. Taky chtěl umět. No.
0: A oni jsou, mají tak jako silný ty svaly, nebo ten obranný mechanismus je tak dobře zkonstruován, že oni když se svinou do toho klubíčka, tak ty je nemůžeš silou jako rozbalit ani.
1: Aha, to je pěkný.
0: Takže to by bylo pěkný, že bys právě byla třeba někde na konferenci nebo na schůzi nudné, nebo někdo...
1: A tam poletí šiška, já se svinu do balónu.
0: A ty se svineš do klubíčka jako luskoun. No.
1: To se ti podle mě, Ivanko, líbí, protože to by si spřála být takhle inertní vůči okolí.
0: Asi jo, aby mě nic nezraňovala, tak bych vždycky udělala luskouna, že bych se zamotala takhle do klubíčka a nikdo by mě nemohl rozbalit. No, takže dneska prostě jsem si vzpomněla na šišky a luskouny. Ale ono podle mě tam je možná nějaká vizuální podobnost, že ta šiška, jak má ty šupiny, tak trochu vypadá jako ten luskoun.
1: No, a že tam taková tak fragmentace toho povrchu.
0: A zároveň ta šiška taky se umí zavřít, že. Mně totiž došlo až někdy relativně nedávno, a to je teda hodně jako Captain Obvious, že víte, nebo dokážete si představit, jak vypadají suchý šišky. Když je ta šiška úplně usušená, tak ona je taková rozevřená, jakože má všechny ty šupinky rozevřený. A potom někdy, když prší, tak ty šišky jsou jako úplně zavřený, jako pevný. Právě jako když se luskoun stočí do klubíčka.
1: Jo.
0: No a já jsem si ale myslela, že... že to není jako ta samá šiška, chápeš, že to jsou dva druhy šišek, že jedna šiška víc zralá, je už tady ta úplně rozevřená a druhá šiška, co upadla dřív ze stromu, tak je tady ta víc zavřená.
1: A přitom je to tatáž.
0: Jo, ale pak mi došlo, že to je tatáž, protože třeba když prší, nebo když je rosa a ta šiška když navlhne, tak ona se začne nějak automaticky přizavírat. Takže jedna a ta samá šiška spadlá se může otvírat i zavírat.
1: To je škoda, že to u lidí není takhle...
0: že by zapršelo.
1: Že by zapršelo, nebo že podle nálady bys vypadal otevřeně nebo zavřeně.
0: Jo, a to by bylo docela užitečný, no, že kdybys měl špatnou náladu.
1: Tak ty to můžeš fingovat tím oblečením, že když třeba se nechci s nikým bavit, tak si dáš třeba sluneční brýle nebo kapucu, nebo já nevím, no, nebo klobrc. Ale to tělo to neudělá.
0: Tak si nasadíš pěknou, jak se jmenuje takový ten typ toho klobouku?
1: Fedoru.
0: Jo, fedora, ano.
1: Aby se mi nikdo nedíval do očí. Fedoru a brýle.
0: Fedoru a brejle a ještě by si se zabalila do šátku k tomu. No, takže možná tam je ta podobnost, že luskoun se zavine do kuličky a šiška se zatáhne, když prší.
1: No, ale jak jsou, já mám pocit, že to vždycky v Ázii, ale možná to není jenom v Ázii, různí ti lidé, kteří si šijí ty oblečky, aby vypadaly jako nějaké zvíře, jako třeba, jak se jmenuje ten pes, lesí se vrací.
0: pes z lesí z kólie.
1: Kólie. Že byl nějaký Japonec, který chtěl být kólí a udělal si jako takový velký kostým kólie, ve kterém pobýval, tak ty by si mohla udělat kostým luskouna.
0: Ale nevím, Zuzko, jestli by toto vyřešilo mé problémy, jako vyrobit
1: si... Podle mě bys měla jiný problémy, kdybys byla no, to luskoun, ale určitě bys neměla ty původní, podle mě. Minimálně by se to změnilo, že i to přenastavení toho prostředí jako dělá divy. No. Stačí, když si třeba jenom dáš postel do jiného pokoje a hned to je jiný život, Ivanko.
0: Hmm, ale já si myslím, Zuzko, že s tím kostýmem luskouna by to bylo tak, že by mi zůstaly ty původní problémy.
1: A přibyly další.
0: A k ním by případně mi přibyly ještě další spojené s kostýmem luskouna.
1: To je možný, no.
0: No, ale jedině, že by ty problémy spojené s kostýmem luskouna byly tak velké,
1: že by zapomněla na ty původní.
0: Přebyly ty původní. Že to nějak říkal takovýhle moudro, přeci myslím Jaromír Jágr. No tak to je podobný, podle mě Verich a Jágr v instagramových citátech, v online citátech jsou dost podobný, ale že on, myslím, říkal, že se ho nějak ptali, jak to řeší, když ho něco bolí, nebo že pořád v tom ještě
1: jo,
0: věku, když hrál na té právě jako profi úrovni, tak on právě říkal, že když ho něco bolí, tak se to vyřeší tím, že si zraní nějakou jinou část těla a ta ho bolí víc než ta původní a tím už ho jako nebolí ta původní.
1: Takže to je pěkná rada. No.
0: Tak to je taková podobná jako rada jako tady s tím, že si mám pořídit kostým luskouna.
1: Jo.
0: No, dobře, Zuzko, tak ještě závěrem mě napadá, jestli nemáš pro nás nějaký třeba kulturní nebo obohacující typ, nebo životní typ třeba, nebo něco, co bychom měli od tebe nasát.
1: Přemýšlím, nasát. Mm. Ne, tak já mám pořád, ale to už jsem tady někdy říkala, že rozhodně teďka je sezona jablka do salátu.
0: Sezona jablka do salátu.
1: Jo, je to tak, je to tak. Ale přemýšlím pořád o tom luskounovi, jak bys ho dostala víc do svého života, jako své totemové zvíře, Ivanko.
0: Víc luskounů, no zkusím se na ně nějak zaměřit, Zuzko.
1: A nebo bys mohla chodit do nějakého takového toho, jako do nějaké té skupiny, kde byste zpívali písničky.
0: A proč?
1: Takový retro a tam bys u toho luskala.
0: Jo, a tím by se stala
1: takový to,
0: luskounek.
1: Jak se to jmenovalo? Jak to zpíval Havelka a pak byly sestry Havelkovy.
0: Melody Makers.
1: No nebo... a pak byly sestry Havelkovy, to byla taková odnož, to byly jenom ženy, myslím tři, co zpívali takový ty retro písničky. A ty ses na to podle mě hodila.
0: Jo, na to luskání.
1: Šávarávary, šávarávary.
0: Klíčový by bylo teda to...
1: Že luskáš.
0: To luskání. Dobře, Zuzko, zkusím to promyslet, ale zatím teda
1: mě podle mě bys měla dělat něco v kolektivu. Já si to furt myslím, Ivanko, že to by ti prospělo. Buď to ta keramika, anebo v nějakém sboru. To prostě je podle mě pro
0: to
1: tebe.
0: Prostě je podle mě
1: tě napravilo.
0: Řešení. No. Vokální trio sestry Havelkovy, už to tady čtu, vzniklo v roce 1985. No, tak vidíš. A zpívali teda především swing 20. a 30.
1: let. No, třeba let. Takový ten hit Inky Zemánkové jako Slunečnice.
0: Aha, tak to teda neznám teda
1: jako,
0: vůbec.
1: To, Ivanko, to si ještě najdi, to bychom mohli probrat jako poslední věc. To tady zvedneme opravdu už z filmů pro pamětníky.
0: Já jsem chtěla, že tady teď zvedneme úroveň dnešního dílu, která
1: Shakira prostě
0: byla teda hodně podle mě
1: hodně dávná. A to je písnička, která vlastně, ona, ta žena, ta pěvkyně, najdi to, když tak, jestli máš internet. A ta pěvkyně tam mluví o tom, že ona je jako slunečnice.
0: Inka
1: a že se
0: Zemánková
1: otáčí
0: slunečnice.
1: Za tím mužem, kde on je, protože jestli víš, a ten muž má představovat to slunce.
0: Takže...
1: A ona je ta slunečnice, která se k němu pořád naklání, podle toho, kam on se vrzne nebo hýbne. Máš už ten text?
0: No teď to tady hledám. Tak jako slunečnice, už jsem to tady našla. Tak jako slunečnice každým dnem otáčí se za sluncem,
1: tak
0: já stále hlavu svou obracím jen za tebou.
1: No.
0: Jo.
1: To už v dnešní době bylo problematické. To no by to asi myslím, Eva Farná nezaspívala.
0: Není to úplně feministické. A jako karavany pouští jdou, jdou za tichou oázou, v které klid svůj naleznou, jdu já stále za tebou. Tak tam já už teda vnímám nějakou jistou takzvaně toxicitu, když použijí tento psychoterapeutický jazyk.
1: A tichá oáza.
0: Přesně, a ona jde jenom za ním.
1: No.
0: Bez ledovců jižní pól, Florencie bez nebe, bez Vezuvu Neapol, to bych byla bez tebe.
1: A to je bez něho úplně takzvaně nahraná.
0: A pak už teda se to opakuje znovu, ten refrén, tak jako slunečnice každým dnem se obrací jen za sluncem, tak obracím já hlavu svou za tebou. No. Takže to se mi zdá, že to není úplně vyvážená dynamika v tomto vztahu.
1: A tak to bylo tehda.
0: Tehda, no. A tak je možné, tak že samozřejmě to mohlo být konsenzuální oboustranné, že on byl taky slunečnice a otáčeli se za sebou navzájem,
1: a
0: že?
1: Ne.
0: Spíš asi ne, no. Jako...
1: On tam je jednoznačně tichá oáza a nebe.
0: To je pravda, no, že tichá oáza, ta se moc nepohybuje teda, to většinou.
1: Tak, ale tak to bys měla znát, to jsou takový základy.
0: Dobře, Zuzko, takže děkujeme za seznámení tedy s písní Inky Zemánkové s názvem Slunečnice. Z dnešního pohledu tedy problematický text.
1: A tam myslím, že v té písničce v nějakých verzích nebo interpretacích se luská.
0: Jo.
1: To je ta spojnice, víš?
0: S tím luskounem teda. Dobře.
1: A je zajímavý, že jsou lidi, co umí luskat.
0: A ty teď luskáš tam, Zuzko, nebo tam boucháš do mikrofonu?
1: Luskám.
0: Luskáš, tak jo, to doufám, že
1: ale
0: mám
1: to... Ale musíš mít taky juicy prsty.
0: No, ale aby to tam
1: suchý, tak
0: lidem,
1: neluská.
0: Zuzko, nerozbil uši to luskání. No, mně se zdá, že mě to tady leze takzvaně do červených těch čísel, ale tak uvidíme, no, luskání. Buď toto vystříhnu, takže buď jste teď slyšeli luskání Zuzky z kontribuční
1: luskando
0: budky,
1: grando.
0: Anebo to bylo tak velký luskando grando, že by vám to luskanec utrhlo uši, tak jsem to radši vystříhla. Takže,
1: tak já myslím, že já už můžu jít, já už jsem si své tady
0: odluskala. Ty už máš odluskáno dost. To byl opravdu krásný díl, děkujeme za poslech. Připomínáme sérii Buchty o Bibli a budeme rádi za zpětnou vazbu na ní. A připomínáme, že snad se s vámi všemi uvidíme 18. června a 21. června na Buchty o Bibli live. No, Zuzko, to luskání opravdu to teda není ideální, ano. A pokud nás posloucháte a ještě nebylo teda 15. května, tak 15. května budeme spolu se Standulou Zajíčkem na festivalu Svět knihy v Praze po 17. hodině tam besedovat takzvaně na téma Je historie jedna velká reklamní agentura, píší historii vítězové a tak dále. To se Standula zase rozohní, ale tam ten program máme slot asi jenom 45 nebo 50 minut. Takže si myslím, že Standula se nebude moc zase rozohnit tolik, takže přijďte včas. Začíná to nějak tuším v 5. No podívejte se na webík Světa knihy a hlavně, když tak přijďte.
1: Jo.
0: Tak, čusík. Nazdar.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Buchty. Poslouchejte váš Vlašák pro uši i jako podcast ve vašem mobilu. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Kdo si zahraje na největším evropském showcaseovém festivalu Eurosony?
1: Ale ty, a co to je vůbec?
0: To je takový hudební veletrh v Nizozemsku, v Groningenu. Neznáš?
1: No, zní to dobře.
0: To teprve bude znít dobře. Na Checking Showcaseu v Paláci Akropolis.
2: Vystoupí tam 3 nominovaní v letošním ročníku exportního projektu Rádia Wave Checking.
0: Ida the Young,
2: Frankie and the Deadbeats
0: a Bad Focus.
2: Jednoho z nich vybere mezinárodní odborná porota a dostane tak příležitost zazářit na zahraničních pódiích.
0: Přijďte je podpořit na finálový večírek ve čtvrtek 14. května v Paláci Akropolis.
2: Vstup je s registrací zdarma a afterparty obstarají DJs Tma a Rozkvět.
1: No je, ty jsi Rozkvět najednou.
3: Checking. Podporujeme české kapely na cestě do zahraničí. Checking.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Rádio Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Okay, wait.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.